0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kteréhož jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dny od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

Teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou bednou od whisky. A že by to v těch zborech byli nezmařin?

0: líbe dny.
1: Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky 3. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty Arizona, Texas.

Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.

zelených si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak praví zlí jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 nejodtáborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
3: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, víc si můžu přát.
2: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky Libuši Švarmové.
3: Tvoje.
2: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička. Jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano. Tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka. Na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katým. Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka.
3: Katinka.
2: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli.

0: Šok, miláčku.
1: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
0: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
2: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
0: No, Ludva, no.
2: Cože, moment, promiň. No. Ludva, jak je Ludva?
0: No, můj Ludva. No,
2: mě chceš vyprovokovat?
0: Ne,
2: moment, moment, buchty, ty si přivezla buchty a takové buchty peče jenom teta Anča.
0: Ty můj Otelo, takové buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
1: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
0: Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte.
1: Já se sem vrátím, ale někdy.
2: Prosím tě, nevěří ani slovy, já nemám slov.
1: Proč by se mi asi tak nevěřila ty erotomane jeden prolhaný?
2: Kačko,
0: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
3: Manželka Dáša tehdy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
4: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
3: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
4: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
3: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
4: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou, není to, co je v divadlech, že jo? Že
3: vysoké provaziště.
4: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Dolů, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili a byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali technika na scénu, bourat. No,
3: tak, tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávníčka, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace Zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Usponím.
3: Šáhnu.
6: Usponím skočil.
3: Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálí se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
6: Červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, a to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady jenom máme sebe z Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou,
7: ano. A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to je jenom na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo. Tak on dala mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobel dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo účetnictva, nebo učitel, to byla vážená. Pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Trámičkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď přepapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Středová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Pozdravuju.
3: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel ano. Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářský evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde četl, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a ne snad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde no, zaujmout něco přednést,
2: když někde
1: pobavit?
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům, jako já, jo, jako já.

má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil,

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
4: No, Aranka Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
3: Dobře, píšeme jim boté trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
6: Dobrý den.
5: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
3: Píšu Ačko.
6: Dáme.
3: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
7: Dobrý den, Božina ze Žadce, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
6: Dobrý den.
7: A byla bych to Ačko a přeju vám krásný den.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
8: Dobrý den, Brněz Martina.
3: Ano.
8: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
3: Děkujeme moc za to přání pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným disc-jockeym.
9: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
10: V Lipníku nad Bečvou.
9: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
10: Dolar.
9: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
10: Co Čech, to dolar.
9: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, tak napsaný. Platí rčení, no.
10: Co Čech, to disc jockey.
9: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano. Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
6: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
6: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
11: Co?
6: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
11: No byl open.
6: Byl open.
11: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
6: Aha. Byl vlastně open, by se
9: dalo. Zeptám se jinak.
6: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
6: Takhle to jako...
11: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
6: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
11: Kde? Tady...
6: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
11: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
6: zvolal. Ano, raději nám...
11: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
12: desku?
3: No,
12: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče, mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
3: Zpívala jsi i někdy?
12: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat, a vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka, a dodnes si ale pamatuju, že jsem tý Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
3: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje, a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
12: Může.
3: To je varianta
12: ráda.
3: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla, a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna? Jako z Prahy do Brna jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, říkám, musím se je do životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, nebo ona se to učí.
3: Ať je radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma dabing, takže o dabinku bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj. Láďo, tak
7: vyzdravé.
6: To... Vyzdravé. Ještě... Tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne, že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam připomínám, a celé Španělsko ať povstane proti Francouzům a tečlo. 3, 2, 1, klap a já říkám najednou, říkám, on pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh. A ten Zájský říkal, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, bych to dal a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli a tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a oni propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píkne, říkám, Ježiši, ty jsi propíchl košilku, já si můžu píchnout, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní Já jsem nepomněl, jak se jmenuje. Ona měla tík normálně, jo, takový vždycky. Tam se dělá, teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý. Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, viď, jak mu tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, když mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu? Říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se šli takhle už smát, protože to bylo divné, a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu. Já to slyším znovu.
1: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme, ano, doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc, to je ještě s výhrou, pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Meteorologové varují před horkem. V Hradci Králové začíná divadelní festival Regiony. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. V Česku dnes dopoledne začne platit výstraha před vysokými teplotami. Největší horko bude v Polabí, až 34 stupňů Celsia, říká meteoroložka Jana Ehrtová.
3: Tato výstraha bude pokračovat i hlavně během sobotního dne, kdy se ty teploty mohou pohybovat až do 36-37 stupňů Celsia. Co doporučujeme? Omezit tělesnou zátěž a nepopívat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
1: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%, informoval o tom guvernér Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš ze hnutí ANO předtím vyzýval radu, aby úrokové sazby naopak snížila. Odpoledne řekl, že vyšší sazby poškodí ekonomiku, podnikatele i domácnosti. Dodal, že Česko má druhou nejnižší inflaci v Evropské unii. Pro další zpřísňování měnové politiky podle Andreje Babiše není důvod.
4: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby, když ten rozdíl v základní sazbě byl 2% eurozóna, 3,5% Česká národní banka, rozdíl 1%.
1: Aleš Michl v reakci na to řekl, že bankovní rada je nezávislá a nenechá se ovlivňovat politickými výroky. V Hradci Králové začíná mezinárodní divadelní festival Regiony. Na různých místech ve městě nabídne přes 400 českých a zahraničních představení. Kromě činohry uvidíme alternativní a loutkové divadlo, koncerty a nový cirkus. Hlavní program ve spolupořádajícím Klicperově divadle zahájí večer katalánský soubor La Perla. Pokračuje dramaturgyně Adéla Vondráková.
5: Je to představení A Macbeth Song ve spolupráci s britskou hudební kapelou The Tiger Lilies a je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, upravená, ale vlastně s velkým respektem vůči tomu Shakespeareovu textu. Sport.
1: Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a po dvou zápasech mají v tabulce jeden bod. Ve skupině B vyhrála Kanada nad Katarem 6-0 a Švýcarsko nad Bosnou a Hercegovinou 4-1.
2: Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí 34, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A z dobrého rána už vás zdraví taky Jakub Schmidt. Kromě Radka Půlkrápka, 4 minuty po páté začíná náš dnešní páteční ranní informační servis. Je pátek 19. června, v kalendáři svátek má Leoš, přejeme všechno nejlepší. No a vás ještě jednou pěkně zdravíme, dobré ráno, hezké vstávání. Ať se příjemně poslouchá i dnes naše vysílání, ve kterém za chviličku budeme mluvit o tom, že 250 000 divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy, aby zachytili případný výskyt parazitického svalovce, který se může přenést i na člověka. Od podzimu by informace o místě odstřelu měli myslivci podávat elektronicky přímo přes aplikaci v mobilu. A víc v první reportáži Dobrého rána už za pár minut. Jen co dospívají nejdřív Karel Gott a potom taky Helena Vondráčková. Tak vás ještě jednou pěkně zdravíme a příjemné vstávání.

0: Písnička, kterou v originále zpívá Barbara Streisand, teď tedy v podání Heleny Vondráčkové na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové 12 minut po páté. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku i vážné zdravotní komplikace. Eva Kézrová o testování zjišťovala víc informací.
1: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní. Ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: No, uděláme to na šípkové omáčce.
3: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
5: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
5: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z uloveného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.

0: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: pátek 19. června, dnešek je 170. dnem v tomto roce, svátek má Leoš, no a narozeniny oslaví třeba bývalý sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek, bude mu 90 let, blahopřejeme, a narozeniny má i herec, režisér a scenárista Vít Olmer, ten oslaví dnes 84. narozeniny také, všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Teploty se teď třeba tady v Hradci Králové pohybují kolem 17 stupňů Celsia, takže je teplo, Víčině také 17, i v Rychnově, v Náchodě 16 stupňů, v Trutnově 15 teď aktuálně, takže to ráno je velmi teplotně příjemné, no a čekáme zas horký den, bude jasno až polojasno, na horách ojediněle se můžou objevit nějaké přeháňky, teploty budou stoupat ke 30 stupňům Celsia, v Polabí ale může být klidně až 34 stupňů už dnes a na horách kolem 25. Biozátěž čekáme na dvojce, takže to bude střední zátěž vzhledem k těm vyšším teplotám.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Tak to jsme byli v lese s Pokáčem teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a 8 minut před půl šestou míříme taky za naším spotřebitelským rádcem Josefem Černým. Ve sporech s prodejcem totiž často řešíte začátek a konec záruční lhuty, a proto jste se dnes na něj obrátili, na Josefa Černého, našeho experta spotřebitelského, na kterého se můžete obracet samozřejmě i vy, adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Ale teď se pojďme věnovat právě tomu začátku a konci záruční lhuty, jak popisujete v dopise.
2: Dnešní dotaz je od posluchačky Marty. V prodejně jsem k reklamaci předložila paragon a bylo mi sděleno, že mi reklamaci neuznají, protože je výrobek už po záruce. Důvodem prý je, že jsem si troubu objednala už 2 měsíce před vyzvednutím. Paní posluchačko, 2letá záruka na zboží platí od okamžiku jeho převzetí zákazníkem. Datum objednávky není rozhodující. Doporučuji seznámit prodávajícího s občanským zákoníkem a upozornit ho, že jste připravena podat podnět k šetření České obchodní inspekci.
1: Tak děkujeme za odpověď a ještě jednou pro jistotu ta naše adresa, ať víte, kam se můžete obrátit i vy, kdybyste potřebovali nějakou radu v oblasti spotřebitelské, studio.hradec@rozhlas.cz. E-mailová adresa pro kontakt s Českým rozhlasem Hradec Králové, a tedy i pro kontakt s naším spotřebitelským expertem a rádcem Josefem Černým.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezonu. Voda tam není vhodná ke koupání. Oznámili to odpoledne hygienici. Kemp zůstává v provozu. Voda v dalších areálech Králové Hradeckého kraje podle rozborů vyhovuje. Ode dneška platí nová evropská pravidla pro internetové obchody. Zjednodušit musí odstoupení od smlouvy. Doposud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezírají, že neměl zapnutý radar. Sokolovna v Kostelci nad Orlicí bude od 20 hodin otevřená pro návštěvníky. Tamní sokolská jednota se připojí k akci Noc Sokoloven. Děti se můžou zúčastnit poznávací hry. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a kromě postupu má jisté i první místo ve skupině. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, máme pro vás noviny páteční s datem 19. června. No, tak začnu regionálním hradeckým deníkem. Třeba noční hluk v krajském městě. Technoparty zneužila místní vyhlášku pro rok FIPL. Píše jeden z článků dnešního hradeckého deníku. Uplynulý víkend měl patřit výhradně svátku rokové hudby na hradeckém letišti, tedy festivalu Rock for People. Místo toho se však obyvatelé Hradce stali rukojmími legislativní díry. V Pálenecké ulici ve Svobodných dvorech totiž paralelně propukla intenzivní soukromá technoparty. Kvůli plošně zrušenému nočnímu klidu byla městská policie podle místních naprosto bezmocná. Zatímco naštvaní obyvatelé mluví o neobyvatelných bytech, druhá strana barikády se hájí tím, že stačilo přijít komunikovat. Magistrát města i městská policie už na kritiku reagovali a slibují prověření celého tohoto incidentu i změnu pravidel. Přečtěte si článek v hradeckém deníku, pokud chcete vědět přesně, o co šlo a o co jde. Další téma už vybírám z dnešní Mladé fronty. Dnes je to pozvánka do Kunětic, kde se pro vás teď v sobotu otevře hangár a ukáže své letecké poklady tým aviatické pouti, která se na hradeckém letišti poprvé představila letos na začátku června. Pořádá zítra, tedy v sobotu, den otevřených dveří s několika leteckými lehoutkami. Hangár v Kuněticích, který disponuje nejrozsáhlejší sbírkou modelů z počátku aviatiky, se otevře od 14 do 18 hodin. Zítra, tedy odpoledne. Vidět budete moci dva Kašparovi. Blérioty, ale i prvoválečné stíhačky. Některé letouny se představí i v letové ukázce. Součástí dne otevřených dveří bude také v Kuněticích přednáška kurátora expozice Petra Kolmana. Takže zítra pozvánka je v Mladé frontě dnes. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Miliony Čechů ohrožuje hypertenze. Genetikou to ale není. Žijí nezdravě. Vysoký krevní tlak má v Česku téměř polovina dospělých. Podle Státního zdravotního ústavu se s hypertenzí potýká přibližně 40% lidí ve věku 30 až 79 let, u starších 55 let postihuje přes 70% mužů a přes 60% žen, až třetina o své nemoci vůbec neví. Počet klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny léčených na vysoký tlak stoupl za posledních 10 let skoro o 200 tisíc, u nákladů za léčbu pak došlo za stejné období k navýšení skoro o 1 800 000 000 korun. Přibývají mezi nimi i stále mladší a mladší pacienti, od pediatrů přebírají třeba lékaři pacienty i v 18 letech. Ti obézní s hypertenzí už mezi nimi nejsou vůbec žádná výjimka. Pokud lidé s vysokým krevním tlakem radikálně změní své návyky, začnou se hýbat a zredukují svoji váhu, můžou oddálit dobu, kdy budou potřebovat léky. Ke snížení rizika je také nutné dbát na správně zvolenou stravu a neuškodí si tlak pravidelně měřit. Podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 5 v dnešním Právu, tak si můžete také samozřejmě přečíst. No a za hodinu, jako vždycky, přineseme z dnešních novin i další témata. Tak nás dál poslouchejte. Dobré ráno.

0: Michael Jackson, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové ve 6:15. Pěkně vás zdravíme, pátek 19. června. Dobré ráno, hezké vstávání. No a už zítra v sobotu 20. června bude na hradeckém letišti zase živo. Každoroční charitativní akce Open Skies for Handicapped se blíží a ta lidem se zdravotním znevýhodněním opět umožní zažít vyhlídkový let. O ten se postará armáda České republiky se svými letadly. Hodně toho bude ale k vidění i na zemi a přijít podívat se může kdokoliv. A víc už nám řekne dnes po 8:30 v dobrém ránu náš host. Bude to ředitel leteckých služeb Hradce Králové Pavel Rindt, který tedy přijde po 8:30, aby nám pověděl, co se všechno zítra na hradeckém letišti chystá. Tak si určitě poslechněte dnešního ranního hosta. Počasí. Čeká nás opět horký den, ten začíná velmi příjemným ránem, teploty kolem 16-17 stupňů Celsia tady v Hradci Králové, obloha polojasná nebo jasná, v Rychnově taky jasno, tam je 17 stupňů, v Jičíně taky 17 stupňů Celsia a obloha jasná, sluníčko je i v Trutnově, tam kolem 15 stupňů teď po ránu a v Náchodě taky 15-16 stupňů Celsia teď a aktuálně slunečná obloha. No, co čekáme během dne? Dál bude jasno až polojasno, na horách ojediněle se můžou objevit nějaké přehánky, teploty se budou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia, v Polabí ale může být klidně až 34 stupňů, takže bude zase velké vedro, na horách kolem 25 a biozátěž vzhledem k těm vysokým teplotám bude dnes střední, bude tedy na dvojce, zítra se dá očekávat biozátěž i na trojce, ale o tom už si popovídáme s meteorology, až se s nimi spojíme kolem 8:45 i dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a oni nám všechno přesně řeknou. Nevím přesně ještě, kdo to bude, ale to budu vědět tak do půl hodiny, takže vám to taky povím. Dobré ráno z Hradce Králové, pohled na hodiny 5 hodin 47 minut.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho

0: My už jsme dnes říkali, že před 90 lety se narodil sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek, který má tedy dnes kulaté narozeniny, který samozřejmě po mnoho let provázel diváky významnými sportovními událostmi. Mimochodem tatínek herce a komika Michala Suchánka, to asi víte. No a tak se Tereza Beránková tentokrát dětí ve školce zeptala.
1: Co dělá komentátor?
2: Třeba komentátuje fotbal.
1: Jenom fotbal?
2: I hokej.
1: A kdo je podle tebe komentátor?
3: To je třeba komentátor tancování nebo fotbal nebo hokej nebo tak dále, nějakého třeba tenisu nebo nějakých tréninků, nějakých věcí nebo hokej balu.
1: A co nám komentátor může říct?
2: Kdo dal třeba gól?
3: Kdo jako vítězí třeba v tancování, kdo vítězí první místo a absolutního vítěze.
1: A kde můžeme komentátora slyšet?
2: Na fotbalu. Telce. Na hřišti.
1: A co komentátor používá k jeho práci?
3: Třeba mikrofon nebo propisku nebo fixu nebo nějaký papír na to, aby se tam něco mohl zapsávat.
1: A co komentátor musí dobře umět?
3: Třeba, aby ho nevyhodili, tak musí umět všechny věci.
2: Musí umět dobře mluvit, aby kdo na to kouká, ho slyšeli.
3: Aby mohl hodně dobře povídat.
4: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Českou republiku má sužovat tropické počasí. Hradec Králové si nechá zpracovat zmapovat městskou zeleň. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Česko čekají tropické dny. Podle meteorologů dnes bude největší teplo v Polabí a na jižní Moravě. Teploty můžou překročit až 34 stupňů Celsia. Zítra se výstraha rozšíří na celé území Česka. Lidé by měli v horku hodně pít a nezatěžovat organismus. Hradec Králové si nechá podrobně zmapovat městskou zeleň. Specializovaná firma bude následujících 10 let evidovat stav stromů a navrhovat potřebnou péči, vysvětluje nezávislý náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba.
4: Vybraná firma by měla provést prohlídku všech zhruba 50 tisíc stromů nebo více než 50 tisíc stromů, které město má na svých pozemcích. Cílem je, abychom měli zeleň v co nejlepším stavu, abychom se vyhnuli jednak rizikům, jednak i třeba zbytečným kácením, takže asi od toho slibuju, že se bude méně kácet, více pečovat.
2: Město je účastníkem soudního sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu na městském pozemku. Zraněný muž požaduje náhradu bezmála 3 miliony korun. Město Svoboda nad Úpou dnes uzavře kvůli opravě most svatého Jana Nepomuckého. Od 8 do 18 hodin bude pro veškerou dopravu neprůjezdný. Chodník přes most zůstane průchozí, informuje radnice.
5: Sport.
2: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek hodnotí herní styl.
6: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance. Když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tváře.
2: Posledním soupeřem Česka ve skupině bude Mexiko, které vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0.
3: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, na horách ojediněle čekáme přehánky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 34, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A 4 minuty po 6. pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme dobré ráno a hezký pátek 19. června. Za chviličku v další reportáži uslyšíte, že i vlnitý plech může dělat na veřejných budovách opravdu parádu. Nově takové řešení najdete třeba v Pardubicích, v Pardubickém univerzitním kampusu, na dopravní fakultě. Za chviličku nás tam vezme reportér Ondřej Wolf. Tak se na to moc těším. A vy se těšte třeba i na písničky, které pro vás máme, takže Marek Ztracený, Dalibor Janda zaspívá, Miroš Birka také. A jako první Michal Hrůza. Jakub Schmidt ještě jednou přeje dobré ráno a ať se hezky poslouchá.

0: Dobré ráno, Český rozhlas Hradec Králové, 6 hodin, 11 minut, nejenom v našem kraji, ale také za hranicemi kraje jsme s vámi. Teď třeba zamíříme v další reportáži do Pardubic. Univerzita Pardubice totiž myslí i na pohodlí studentů a zaměstnanců, nově jim třeba nabízí další odpočinkové zóny. A jde o takové dřevem obložené prostory na chodbách s přístupy na podobně řešené venkovní lodžie. Jsou součástí nově opravené 8podlažní budovy dopravní fakulty, no a celková rekonstrukce od sklepa až po střechu zabrala rok a půl a stála 150 milionů. Na výsledek se zašel podívat s mikrofonem i náš reportér Ondřej Wolf.
1: Já jsem teď ve druhém patře opravené budovy, stojím přímo v Respíriu, tedy jakémsi nově vytvořeném odpočinkovém koutku pro zaměstnance i pro studenty.
2: Chtěli jsme vytvořit takovou jako kapsu přírodního charakteru víc. Měla by tady ještě dřevěná podlaha, to se nějak nepodařilo v průběhu, to jsou vždycky ty změny, které nastávají.
1: To už mi říká architekt Ondřej Teplý.
2: Ale vlastně to Respírium vlastně prochází až ven na tu loďi otevřenou. Takže vlastně ty lidi, kteří tady jsou, tak jsou spojení s tím venkem. Je dobrý, že tady v tom dvorku jsou ty vzrostlé stromy, takže vlastně to Respirum kouká vždycky do té zeleně. Ať jsme vlastně v nějakým urbanizovaném prostoru, tak máme tady jako pocit spíš takového přírodního charakteru.
1: Zrekonstruovaná budova má 81 kanceláří pro zaměstnance dopravní fakulty, několik specializovaných laboratoří a interaktivní učebny. Fasádu tvoří nový prvek, vlnitý plech.
2: A vlastně okna mají i žaluzie kovový, takže když se zavře, tak vlastně z toho vznikne taková, když to řeknu, plechová krabička, která vlastně reaguje na to světlo.
1: Dodává architekt Ondřej Teplý. Dům vznikl v 70. letech jako internát. Dopravní fakulta ho využívá od 90. let. Podle děkana Ladislava Řoutila byl už ve špatném stavu.
3: Dispozičně i technicky ta budova nesplňovala standardy, které si představujeme v 21. století. Mohli bychom zmínit hygienické zařízení, stejně tak i skladbu budov, izolaci, takže v extrémech zimní letní období už tepelná pohoda v jednotlivých kancelářích zcela neodpovídala.
1: Budova je nově zateplená a energeticky úspornější, vejde se do ní asi stovka zaměstnanců fakulty. V době rekonstrukce pracovali v náhradních prostorách.
3: Kanceláře zaměstnanců a katedry se museli po nějakou dobu přestěhovat do provizorních prostor. Využili jsme jednu z univerzitních budov zde v kampusu v Polabinách, ale samozřejmě určitá jako provizorní situace a stísněnost to byla.
1: Doplňuje děkan Ladislav Řoutil. Fakulta má v současné době asi 1400 studentů a funguje v několika univerzitních budovách, včetně výukového centra v Doubravicích. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Marek Ztracený a písnička Zastav mě v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Byl jsem nějak během minulého léta, tuším, náhodou na nějaké akci v Autu Aréně v Praze a tam taky vystupoval Marek Ztracený a tahle ta písnička tam tenkrát sklidila ohromný úspěch. Ani se nedivím. Tak, dneska je pátek 19. června, svátek má Leoš. Když se podíváme ještě hlouběji do kalendáře, tak zmíním jméno, které jsme probrali i s dětmi, tedy my jsme probrali téma komentátor. No a bývalý sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek dnes slaví kulaté 90. narozeniny. Tak mu moc blahopřejeme. Pojďte se spolu s námi podívat na to, jak bude dnes.
1: Počasí.
0: Bude horko a horko, nebo já bych řekl ne horko, ale docela příjemné ranní teploty jsou i teď už venku po ránu. Ta noc byla taky taková teplejší, takže teď kolem třeba 17-18 stupňů Celsia vidím teď na teploměru tady v Hradci Králové, Vyčíně taky, tam 17 stupňů, v Rychnově 18, v Náchodě 16 nebo 17 stupňů Celsia, v Trutnově 15 nebo kolem 16 stupňů, všude obloha jasná nebo maximálně polojasná. No a vysoké teploty a na horách i možnost přeháněk a bouřek, to už je tedy předpověď pro ten dnešní den. Teploty 29 až 32 stupňů Celsia, v Polabí až 34, na horách 23 až 27. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno a na horách si přes zvětšené oblačnosti výjimečně můžou objevit nějaké přehánky nebo bouřky. Takhle to bude vypadat dnes. Noc bude teplá a většinou jasná. Teploty můžou být i přes 20 stupňů Celsia, takže na některých místech to může být i tropická noc. Bude jasno až polojasno v noci, teploty 21 až 18. No a zítra v sobotu horké a dusné počasí nás čeká postupně s přehánkami a bouřkami. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a místy se objeví přehánky a bouřky, které můžou být i velmi silné. Teploty zítra 31 až 34 stupňů, v Polabí ale klidně až 36 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Jak meteorologové předpovídali, přišlo tropické počasí, tak to musíme nějak vydržet. Imrich Drapák nám ostatně o počasí řekne víc, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Spojíme se s ním dnes opět kolem 8:45. Tak nás dál poslouchejte, dobré ráno z Hradce Králové. No a teď už je 19 minut po 6.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Je pátek a tak nás dnes čeká opět veselé a zdravě. Poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, kteří nám teď oba řeknou, o čem to dnes bude po 13. hodině.
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mhouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je světloplachost.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policisté po celé republice dnes kontrolují řidiče. Hlídky se zaměřují hlavně na alkohol a drogy za volantem. Dopravní akce potrvá do půlnoci. Krkonošský národní park povede učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Ve Vrchlabí ho ve čtvrtek jmenoval do funkce ministra životního prostředí Igor Červený za motoristy. Za priority označil nový šéf parku ochranu přírody, protipožární opatření a digitalizaci. Letní kino Širák v Hradci Králové zahájí večer sezónu. Přes léto nabídne filmové novinky, divácké hity a snímky pro celou rodinu. Víc ve zprávách v 7. Lídři zemí Evropské unie dnes budou v Bruselu jednat o návrhu 7letého rozpočtu unie. Projednají taky dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a kromě postupu má jisté i první místo ve skupině. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 34.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, důvodem jsou opravy, objízdná trasa vede přes Červený kostelec.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, pojďte se už po druhé dnes spolu s námi podívat, co píšou noviny. Začnu regionálním hradeckým deníkem. Střecha haly zimního stadionu projde obnovou v Hradci Králové. Město Hradec Králové našlo zhotovitele, který se postará o rekonstrukci střechy haly druhého zimního stadionu. Ta je ve špatném technickém stavu. Práce vyjdou na víc než 5 milionů korun bez DPH a začít by měly už v následujících týdnech. Jinak zastřešená hala druhého zimního stadionu vznikla v roce 2001. Bruslilo se tady ale už mnohem dřív, to já si pamatuju jako dítě. U příležitosti mistrovství Evropy 18 v roce 1980 vyrostla v Hradci Králové tahle ta druhá ledová plocha, tenkrát ale ještě byla dlouhou dobu tedy nezakrytá. Bruslilo se pod širým nebem. Zastřešení se pak dočkala společně s velkolepou akcí mistrovství světa juniorů v roce 2002 a tedy ta střecha se tam postavila v roce 2001. Takže ta střecha potřebuje obnovu, píše o tom dnešní regionální hradecký deník. Já už se dívám také do Mladé fronty dnes do přílohy Kraj Hradecký. To bude pěkné. Opera mezi paneláky po druhé. Operní pěvci Emma Hubáčková, Silva Čmugrová, Richard Hahn nebo Josef Moravec se v neděli od 18.30 představí na jedinečném koncertu s názvem Opera mezi paneláky na Mlhovišti za Severkou na Slezském předměstí v Hradci Králové. Večer přinese nejslavnější árie českého i světového operního repertoáru v netradičním prostředí sídliště při druhém ročníku akce Severka 2026. Program začne už v 1 hodinu odpoledne, budou tady workshopy, ukázky služeb městské policie, barmanská show a taneční vystoupení a pak to všechno právě završí ta opera od 18 hodin a 30 minut. Tak si to užijte. A ještě se podíváme společně na stránky dnešního Práva, kde je i fotografie, jak vypadá obří růžový květ Viktorie Královské, když se naplno rozvine, ale to letošní kvetení nás teprve čeká. Obří Viktorie v Liberci za pár dní rozkvete, píše se v titulku. Už 70letí obdivují návštěvníci botanické zahrady v Liberci obří leknín Viktorii Královskou. Právě před 70 lety ve městě na severu poprvé vykvetla a za pár dní budou moci její rozvitý květ lidé obdivovat znovu. Nad hladinou se už objevila první poupata. Viktorie u nás roste jako jednoletka, to znamená každý rok, proto začínáme znovu od začátku, od semínka. To, že ji návštěvníci letos uvidí kvést už po 70. je hlavně práce našich zahradníků, kteří si předávají know-how. Bez něho a jejich pečlivé práce by to nešlo. Noční květy můžou návštěvníci vidět rozkvétat při troše štěstí těsně před koncem zavírací doby. Láká návštěvníky ředitel botanické zahrady v Liberci Václav Lenk. Tak se můžete podívat na stranu 22 v dnešním Právu na to, jak je Viktorie Královská nádherná, opravdu královská, když rozkvete, je tady obrázek, no a víc tedy v článku, který ještě pokračuje. Tak, noviny zavíráme, za necelých 5 minut už bude 7:15. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, za minutu už bude 6:45, za chviličku sportovní reportáž, dnes bude fotbalová. Česká reprezentace dobře rozehraný zápas na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou nedotáhla do vítězného konce, jak asi víte. Jak tedy druhé utkání na turnaji ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku zhodnotil trenér národního týmu Miroslav Koubek, uslyšíte za pár minut po písničce. Tak dobré ráno, teď se pojďte podívat na to spolu s námi, jak bude.
1: Počasí.
0: Dneska čekáme vysoké teploty a na horách i možnost přeháněk a bouřek. Teď ráno bude jasné nebo skoro jasné, odpoledne až polojasné. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně může objevit přeháňka nebo bouřka z vedra. Teploty 29 až 32 stupňů Celsia, v Polabí až 34 a na horách 23 až 27 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Noc bude taky teplá, většinou jasná. Teploty 21 až 18 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno. No a zítra horké a dusné počasí, postupně s přeháňkami a bouřkami, takže v sobotu teploty 31 až 34 stupně, v Polabí až 36, no a obloha bude jasná až polojasná, odpoledne zítra a večer přechodně až oblačno a místy se můžou zase objevit přeháňky a taky bouřky, které můžou být i silné, budou to bouřky z vedra. Takže takové nás čeká počasí.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovali recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V módních trendech si představíme práci módní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: 6:50, pojďme na fotbal. Česká reprezentace dobře rozehraný zápas s Jihoafrickou republikou nedotáhla do vítězného konce. Druhé utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, skončilo remízou 1-1. Ze stadionu v americké Atlantě tak odcházeli někteří čeští fanoušci nespokojení, jak teď uslyšíte.
2: Můžou být rádi, že získali ten bod. Za tu remízu můžou děkovat.
3: Takže jste nespokojený s výkonem svěřenců trenéra Koubka?
2: Pokud někdo aspoň trošku rozumí fotbal, tak nemůže být spokojený s tím, co hráli.
3: Proč?
2: Chcete mi říct, že to byl dobrý fotbal z naší strany? Jestli hráli 5-7 minut z celého utkání, tak za to můžeme být rádi. Kolik byli ball position? 30%, 35%, 35%? S tím se nedá vyhrávat.
3: Nesl těžce předvedený výkon českých reprezentantů fanoušek Tomáš. Podobně průběh utkání viděl i trenér Jihoafrické republiky Hugo Bruce.
4: The only thing Czech did was long balls in front.
5: Jediné, co Česko hrálo, bylo, že nakopávali míče na 195 cm vysoké útočníky vepředu, kteří se je snažili sklepnout pro spoluhráče. Jenom z toho byli nebezpeční. Myslím, že jsme si zasloužili víc než bod.
4: I think we deserve more.
6: Je to jeho názor, já mu neberu. Já mám opačný.
3: Nesouhlasil s Brusem jeho protějšek, trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
6: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože myslím, že máme jaksi oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme k tomu vítězství měli blíž. Chyběl tomu druhý gól, takže je to škoda. No. Tak měli jsme určitě, jsme o tom přesvědčeni, k tomu vítězství blíž. Nicméně máme bod a před sebou další zápas.
3: Jak se vám líbilo utkání, ve kterém česká reprezentace neudržela vedení, nakonec zápas skončil remízou 1-1?
7: Na to si mě snad ani neptejte, bylo to hrozný. Dali jsme gól a pak jsme dělali prešovský beton, to bylo prostě strašné.
3: Takže výkon se vám nelíbil svěřenců trenéra Koubka?
7: Ne, výkon se mi nelíbil vůbec. Nelíbilo se mi, že jsme nepodrželi balón, prostě nedokázali jsme dát víc jak 3 přihrávky, pak nákopy dopředu, prostě hrozný.
3: Věříte národnímu týmu, že postoupí do vyřazovací fáze?
7: Upřímně, ne. Budu fandit, samozřejmě, fandím. Budu fandit i proti Mexiku, ale nevidím to.
3: Usmál se další Tomáš, který fandil národnímu týmu v dresu české reprezentace. Ta má před sebou velmi náročný úkol. Ve čtvrtek ji čeká domácí Mexiko, které by měla v ideálním případě porazit, aby postoupila do vyřazovací části mistrovství světa. Momentálně mají Češi na kontě bod po prohře s Jižní Koreou a remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Česko čekají tropické dny. Letní kinoširák v Hradci Králové zahajuje sezónu. Čeští fotbalisté vybojovali na mistrovství světa první bod. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Českou republiku bude sužovat tropické počasí. Dnes a o víkendu vystoupají teploty ke 30 stupňům. V Polabí může být až 34. Podle lékařů jsou v těchto dnech ohroženou skupinou hlavně starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu, vysvětluje místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
6: Tak, aby nebyly vystaveny jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněny a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
4: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom šéf odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů a úvěrů. Letní kinoširák v Hradci Králové zahájí večer novou sezónu. Přes léto nabídne filmové novinky, divácké hity a snímky pro celou rodinu. V červnu bude promítat každý pátek a sobotu, od července od úterý do neděle.
7: Lístky do širáku si lidé můžou zakoupit na vstupenkovém portálu města Hradce Králové hkpoint.cz, kde je dostupný i promítací program. Filmové projekce Pod širým nebem nabídne taky městský kemp Stříbrný rybník. Tamní letní kino zahájí sezonu 27. června. Vstup bude zdarma a do konce července lidé uvidí 14 projekcí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1. Zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. Mrzelo to českého střelce záložníka Michala Sádílka. Podle něj bylo utkání fyzicky náročné.
8: A hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
4: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti Mexičanům.
1: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, na horách ojedinělé přeháněky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí 34, na horách naměříme kolem 25. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Broumově teď ráno pozor na nehodu na Masarykově třídě, kde havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: 7 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno. No a co pro vás máme dál? Za chviličku pozvání, hodně stánků nabízejících nejenom tradiční, ale i méně známé pokusy. Těmi se organizátoři akce Hrajeme si i hlavou snaží zaujmout a přesvědčit i náhodě kolem jdoucí o tom, že fyzika, chemie nebo třeba matematika si zaslouží určitě naši pozornost. My jsme o tom natočili reportáž, už za chviličku ji uslyšíte a tímto pro vás bude i pozvání právě do kampusu Univerzity Hradec Králové, kde tahle ta popularizačně vzdělávací akce Hrajeme si i hlavou dnes, tedy druhým dnem, pokračuje. Za chviličku v reportáži Adély Kavříkové. No a budeme taky hrát a soutěžit dnes opět o CDčko z radioservisu, konkrétně Jiří Andrle v Pavlíkově, rozhovory s Tomášem Černým a samozřejmě také dnes tady máme dvě vstupenky, dva lístky na divadelní představení Jak se vám líbí, které bude na nádvoří Hospitality Kux 28. srpna od 7:30 večer s Romanem Zachem, Jakubem Žáčkem a Jaromírem Noskem v hlavních rolích, takže hodně štěstí vám přeju. Před 7:30 zazní soutěžní otázka, když to bude správně, tak jsou všechny tyhle ty ceny vaše. Tak dobré ráno a ještě jednou hezký pátek, teď už Olga Loulová a Jakub Šmit vás od mikrofonu pěkně zdraví.

0: Dobré ráno, přejeme 7 hodin 11 minut, za 4 minuty už bude čtvrt na 8 a teď jedna pozvánka pro vás v kampusu Univerzity v Hradci Králové a na přilehlém náměstí Václava Havla. Dnes totiž druhým dnem pokračuje popularizačně vzdělávací akce Hrajeme si i hlavou. Pro školní skupiny i veřejnosti tam pořádají studenti přírodovědecké fakulty. No a v desítkách stánků si tedy sami můžou ti, kteří přijdou, vyzkoušet třeba fyzikální, biologické, ale i chemické pokusy.
1: Tak pořádně to chytni a teď budeme koukat, jakou to má barvu, jak to bude růst. Takže jste si vybrali kobalt na tikation.
2: U jednoho z desítek stanovišť asistuje školákům Eliška, studentka čtvrtého ročníku na přírodovědecké fakultě.
1: Máme tady pokus, který se jmenuje korál z modré skalice, kde vysvětlujeme dětem, jak funguje difuze, srážení. Pak oni odhadují, co obsahuje měď a co neobsahuje měď právě podle barvy.
3: Eduard Loček.
4: Já Matěj.
5: Patrik Šimon.
6: Kouba. Mikuláš Kouba.
7: Sprnerový. Praha 8.
1: Kluci, pojďte mi říct, co už jste tady všechno dneska si stihli prohlídnout.
8: Jsme na rengenu a pak ještě na poznávání zvířat a pak ještě dělání bublin.
1: Který z těch pokusů se vám líbil nejvíc nebo byl pro vás nejzajímavější?
9: Tak asi všechny.
10: Za mě byl asi nejlepší suchý let.
2: Za splnění úkolu nebo správné zodpovězení otázek děti u jednotlivých stánků získávají soutěžní lístečky s podobiznou Alberta Einsteina. Jinde je pak můžou vyměnit za drobnou odměnu.
11: Hlavou, takový jako lístečky hlavou.
12: A pak si vlastně můžeš koupit nějaký drobnosti, anebo ještě někde si můžeš koupit limonádu, takovou speciální.
13: Einsteinovka je náš speciální nápoj. To není obyčejná malinovka, to je nápoj poznání, takže kdo se toho napije, tak všechno ví, takže konec problému ve škole.
2: Popisuje jedno z největších dětských lákadel organizátorka akce Michaela Křížová. Program se podle ní univerzita snaží přizpůsobit na míru dětem v různých věkových skupinách.
13: Snažíme se právě na těch stáncích mít různou náročnost těch pokusů nebo těch aktivit, aby právě když přijde to dítě z prvního stupně, tak aby bylo schopné i na tom stánku tu aktivitu vykonat.
2: Loňský 16. ročník Hrajeme si i hlavou navštívilo podle organizátorů okolo 10 000 lidí. Školní skupiny, rodiny s dětmi nebo kolem jdoucí můžou znovu dorazit i dnes od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
14: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 17 minut po 7, pojďme se rychle podívat na to, co nás dnes čeká venku, jak tam venku bude, bude horko opět, ale vy to víte, meteorologové už to dlouho avizují a předpovídají, i včera už tam byl horký den, dneska teploty až 32 stupňů, ale v Polabí může být klidně až 34, ráno bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak až polojasno a na horách si při zvětšené oblačnosti výjimečně může objevit nějaká přeháňka nebo třeba i bouřka z vedra. Teploty jsem říkal, takže budou vysoké. No a vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Noc bude taky teplá, bude jasná až polojasná. Někde může být i tropická, to znamená s teplotou, která neklesne pod 20 stupňů Celsia, ty noční teploty 18 až 21 stupňů. No a zítra v sobotu nás čeká taky horké a dusné počasí postupně s přeháňkami a bouřkami, takže sobota bude jasná až polojasná, odpoledne a večer zase přechodně až oblačná a opět místy s přeháňkami a bouřkami, které můžou být zítra i silné. Teploty zítra ještě vyšší, 31 až 34 stupňů v Polabí až 36 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní ranní soutěži pro vás mám jednu filmovou ukázku, která nás doufám dovede rychle a bleskově ke jménu dnešního narozeninového oslavence, ale pro vítěze, to taky ještě musíme říct a zdůraznit, máme dnes přichystany zase krásné ceny, takže CDčko z radioservisu, Jiří Andrle v Pavlíkově, rozhovory s Tomášem Černým a taky dnes dvě stupenky na divadelní představení Jak se vám líbí, které bude na nádvoří hospitalu Kux 28. srpna od 7:30 večer, no a těší se tam na vás v hlavních rolích Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek a další. Tak, hodně štěstí přeju. No a teď už ukázka. Vaším úkolem bude tedy poznat, ze kterého filmu to je. Když řeknete i jméno toho oslavence, ke kterému nás to dovede, tak to bude takový bonus navíc, ale to po vás nechci, to vám pak klidně řeknu sám. Tak pozor, o jaký film se jedná?
1: Jidek Strejdo, zdravíčko, půjčte nám to žihadlo.
2: Dovolte.
1: Jo, vy to chcete prodat, to jsem ani nevěděl, no, to je v pohodě, vypleť to, slepej, dělej.
2: No vy jste se zbláznil.
1: Ale jo, to je v pohodě, to jsou poctivě vydělaný prachy, nebojte se. Jo, a tamhle na toho bílýho krasavce nám dejte pozor, ještě tak ho trošku opláchněte, jo. S přebudem si nedějte starosti, to je v pohodě, díky, jsem nevěděl, že s vámi taková dohoda. Čau, ahoj.
0: Tak co myslíte? Myslíte si, že víte? 726 46 46 46. Tahle hudba k tomu ještě patří, ta v tom filmu taky byla. No a zkusíme se zeptat, to bude nejlepší, tak kdo pak je?
3: Dobré ráno, tady Petr z Bolehoště.
0: Dobré ráno, Petře, moc vás zdravíme do Bolehoště. Tak zavzpomínal jste si trošku?
3: No, vzpomněl jsem si samozřejmě, jsou to Bonnie a Clyde a Roman z Kamene.
0: Ano, výborně, Romana z Kamene jste poznal. Ten ale dneska nic neslaví, ještě mě zajímá, jestli byste věděl, kdo natočil, který režisér tenhle
3: film. Tak to teda se mimo úplně.
0: Tak já vám to řeknu, to já jsem si říkal, že to bude už jako bonus, kdybyste věděli. Je to herec, režisér a scenárista Vít Olmer, který dneska oslaví 84. narozeniny, takže proto jsme tady měli tu ukázku z filmu Bonnie a Clyde, což bylo krásné, tedy nebo krásný film z prostředí Vexláku, že jo, to tenkrát bylo. V minulém režimu, kdy se takhle vexlovalo s Bonnie, a mimochodem Bonnie a Clyde samozřejmě je parafráze titulu proslulé gangsterky Bonnie a Clyde, ale tady místo tedy hlavních jmen hrdinů, hlavních, tady máme označení právě tuzexových poukázek, které byly předmětem rozvinutého nelegálního podnikání tenkrát. No tak skvělé, takže cena je vaše, blahopřeju, užijte si představení v srpnu tedy na Kuxu 28. od 19.30. No a jak se máte dneska připát? Co budete dělat o víkendu taky?
3: Mám to hektický, my jedeme s chlapama na Bez mámy kemp, již 10. ročník máme.
0: Bez mámy kemp, jo, takže bez mámy.
3: Ano, přesně tak, takovou, jak po vzoru Apaluchy.
0: To je krásný, a kam jezdíte takhle?
3: Každý rok někde jinde, buď jsme někde prostě s obytnými autama, tentokrát jsme na Dešní, na chalupě Oseva.
0: Paráda, a kolik je let už takhle jezdíte?
3: 10. ročník.
0: 10. ročník, takže už taky velká krásná tradice.
3: No, nádherná. No, dětka se na to těší celý rok.
0: Takže i s dětmi opravdu jako ta Apalucha ve filmu s tebou mě baví se. No tak si to užijte krásně. Co jiného k tomu můžu říct? Bez mámy kemp. Ať se to povede, bude krásný počasí, takže krása. Tak se mějte moc hezky. A hezký víkend. Naschledanou.
3: Ano, na první.
0: Tak, teď ještě písnička v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, no a pak už taky zprávy s Radkem Půlkrápkem, což bude za nějaké 4 minuty, kdy bude 7:30.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezónu. Voda tam není vhodná ke koupání. Oznámili to odpoledne hygienici. Kemp zůstává v provozu. Voda v dalších areálech Králové Hradeckého kraje podle rozboru vyhovuje. Ode dneška platí nová evropská pravidla pro internetové obchody. Zjednodušit musí odstoupení od smlouvy. Doposud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezírají, že neměl zapnutý radar. Sokolovna v Kostelci nad Orlicí bude od 20 hodin otevřená pro návštěvníky. Tamní sokolská jednota se připojí k akci Noc Sokoloven. Děti se můžou zúčastnit poznávací hry. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a kromě postupu má jisté i první místo ve skupině. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehodu teď máme hlášenou v Trutnově Poříčí, pozor u elektrárny, kde se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: A začneme regionálním Hradeckým deníkem. Tady píšou v jednom článku v titulku Noční hluk v krajském městě Technoparty zneužila místní vyhlášku pro Rock for People. Uplynulý víkend měl patřit výhradně svátku rockové hudby na hradeckém letišti. Místo toho se však obyvatelé Hradce Králové stali rukojmími legislativní díry. V Pálenecké ulici ve Svobodných dvorech totiž paralelně propukla intenzivní soukromá technoparty. Kvůli plošně zrušenému nočnímu klidu byla městská policie podle místních úplně bezmocná, zatímco naštvaní obyvatelé mluví o neobyvatelných bytech, druhá strana barikády se hájí, že stačilo přijít komunikovat. Magistrát města i městská policie už na kritiku reagovali a slibují prověření celého incidentu i změnu pravidel v tomto směru. Podrobnosti v článku v Hradeckém deníku můžete si přečíst. Já už se dívám také do Mladé fronty dnes, kde vás zvou do hangáru v Koněticích teď o víkendu v sobotu, ukážou tam totiž své poklady. Tým aviatické pouti, která se na hradeckém letišti poprvé představila letos na začátku června, nebo to byl poslední vlastně květnový víkend, pořádá v sobotu den otevřených dveří s několika leteckými lahůdkami. Hangár v Kuniticích, který disponuje nejrozsáhlejší sbírkou modelů z počátku aviatiky, se otevře v sobotu od 14 do 18 hodin a vidět tady lze také dva Kašparovy Blérioty, ale i prvoválečné stíhačky a další letouny. Některé letouny se potom předvedou i v letové ukázce a součástí dne otevřených dveří bude v sobotu také přednáška kurátora expozice Petra Kolmana. Takže zítra v Kuněticích. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního práva. Je to zdravotnické, lékařské téma. Miliony Čechů ohrožuje hypertenze genetikou. To ale prý není, je to tím, že žijí nezdravě většinou. Vysoký krevní tlak má v Česku téměř polovina dospělých. Podle Státního zdravotního ústavu se s hypertenzí potýká přibližně 40% lidí ve věku 30 až 79 let. U starších 55 let postihuje přes 70% mužů a přes 60% žen. Až třetina o své nemoci vůbec neví. Přibývají mezi nimi i stále mladší pacienti. Od pediatrů lékaři přebírají pacienty v 18 letech. Ti obézní s hypertenzí už mezi nimi nejsou vůbec žádnou výjimkou. Pokud lidé s vysokým krevním tlakem radikálně změní své návyky, začnou se hýbat a zredukují váhu, tak můžou oddálit dobu, kdy budou potřebovat léky. Ke snížení rizika je také nutné dbát na správně zvolenou stravu a neuškodí si tlak pravidelně měřit. Tady píšou. Samozřejmě ten článek je zase mnohem obsáhlejší, podrobnější, takže na straně číslo 5 v dnešním právu si také můžete o vysokém tlaku přečíst. Tak tolik z novin, z dnešního tisku. Přejeme vám dál dobré ráno. Tady je Český rozhlas Hradec.

0: počasí.
1: Minutu po 3:15 na 8 vám připomenu, že nás dnes čeká jasný až polojasný den, na horách ojedinělé přehánky, teploty se budou pohybovat vysoko, 30 stupňů Celsia čekáme většinou, v Polabí ale může být klidně i 34 stupňů, na horách kolem 25 a biozátěž bude dnes na dvojce, takže střední zátěž. Víc si o počasí řekneme za půl hodiny s meteorologem Imrichem Drapákem, ano, který dneska předpověď počasí chystal, takže to bude v dobrém ránu za půl hodiny. Za chviličku se ale zaměříme na naše oči, tedy respektive na jejich barvu. Co rozhoduje o barvě očí? To prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík, takže si také poslechněte. Dobré ráno.
0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Meteorologové varují před vysokými teplotami. Město Hradec Králové nabízí novou sběratelskou eurobankovku. Čeští fotbalisté remizovali na světovém šampionátu s Jihoafrickou republikou. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. V Česku dnes dopoledne začne platit výstraha před vysokými teplotami. Největší horko bude v Polabí, až 34 stupňů Celsia, pokračuje meteoroložka Jana Ehrtová.
6: Tato výstraha bude pokračovat i hlavně během sobotního dne, kdy se ty teploty mohou pohybovat až do 36-37 stupňů Celsia. Co doporučujeme? Omezit tělesnou zátěž a nepopívat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
4: Odborový svaz Kovo odpoledne zvolí nové vedení. Rozhodovat má přibližně 160 delegátů sjezdu. O post předsedy se ucházejí dosavadní šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Součástí programu sjezdu jsou volby místopředsedů a diskuze o dalším směřování odborového svazu. Město Hradec Králové ode dneška nabízí novou sběratelskou eurobankovku. Od 8 hodin je k dostání v infocentru na Eliščině nábřeží. Suvenýr připomíná královskou historii města. Na motivu bankovky nechybí dominanty Velkého náměstí, Bílá věž a katedrála svatého Ducha.
7: Prodej bankovek provázejí množstevní limity. U nejnižších sériových čísel se zájemci můžou odnést pouze jeden kus na osobu, u vyšších čísel je nákup neomezený. Sběratelé mají navíc možnost vybrat si konkrétní ročníkové číslo od roku 1920 do loňska nebo zvolit verzi se zlatým hologramem. Kompletní pravidla prodeje najdou lidé na webu hkinfo.cz. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
8: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali ve skupině světového šampionátu s Jihoafrickou republikou 1-1. Gól národního týmu vstřelil Michal Sadílek. Po dvou zápasech tak mají Češi bod. V utkání debutoval na mistrovství světa záložník Vladimír Darida, který se připojil k reprezentaci po 5 letech.
9: Samozřejmě, jako si každý kluk, jsem si to přál, jako všichni ostatní, a je to krásné, ale já doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
4: Ve třetím a zároveň posledním utkáním ve skupině nastoupí Češi za týden proti Mexiku.
8: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 34, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na dvojce.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dopravní nehoda teď ráno komplikuje provoz na průtahu Broumovém. Pozor ve Střelnické ulici, kde havaroval motorkář. Projíždějte opatrně.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné páteční ráno vám dál přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pátek, 19. června, svátek má Leoš, tak všechno nejlepší. No a za chviličku nás čekají ryze takové praktické cestovatelské informace, protože situaci, o které budeme mluvit a která nás vlastně vedla k tomu to zjišťovat, zažil asi každý někdy někde ten, kdo cestuje. Přijde okamžik, kdy je prostě potřeba v cizím městě použít veřejnou toaletu. Tak jsme zjišťovali, jak je to s jejich provozem tady u nás v městech Královéhradeckého kraje. Zjišťoval to konkrétně reportér David Macháček, takže se nám s aktuálními informacemi za chvilku přihlásí. No a protože už zítra v sobotu 20. června bude na hradeckém letišti každoroční charitativní akce Open Skies for Handicapped, která lidem se zdravotním znevýhodněním umožní zažít vyhlídkový let, o který se postará armáda České republiky se svými letadly. Hodně toho bude k vidění taky na zemi a přijít podívat se může opravdu každý, kdokoliv. Tak přivítáme po půl deváté ředitele leteckých služeb Hradec Králové Pavla Rinda, aby nám řekl víc k tomu všemu, co se bude zítra na hradeckém letišti tady odehrávat a dít. Tak nás dál poslouchejte a ještě jednou vám všem krásné páteční ráno od Jakuba Šmita.

0: 15 minut Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Letní tropické počasí nás čeká už teď o víkendu. No a s tím letním cestováním je spojené i jedno téma, které je důležité. Kvůli přirozeným potřebám ho nelze obejít, ale zároveň ho obvykle doprovází taky takový ostych. Má-li se o něm vůbec mluvit, kde na výletech po regionu najít čisté a udržované veřejné toalety. Ve městech, do kterých v našem tedy Královéhradeckém kraji obvykle v létě míří turisté, jsme se zeptali za vás a shrnutí toho nejdůležitějšího pro nás má teď připravené David Macháček, kterého zdravím. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, je to opravdu citlivé téma, ale pro každého možná důležitější než cokoliv jiného. Takže mám dobré zprávy, to předesílám dopředu. V Hradci Králové, tedy v krajském městě, fungují veřejné toalety na 6 místech, každá z nich má svou vlastní otevírací dobu. A dokonce známe i statistiku, ročně je v Královéhradeckém kraji využije až 30 tisíc návštěvníků. Trutnov, což je vstupní brána do Krkonoš, tak také na tom není špatně. Veřejná WC mají na těch nejvíce exponovaných místech, takže k dispozici je na autobusovém nádraží, potom v místní pasáži anebo u Korunek. A kromě toho v Trutnově mají rozmístěných ještě dalších 9 ekologických WC u městského parku, u parkoviště a ta jsou každý měsíc pravidelně kontrolována pracovníkem města. Vrchlabí tam lidé najdou veřejné toalety v podzemních garážích a potom také na nábřeží a na návštěvníky pamatuje i Jičín, město pohádky, a místo, odkud se cestuje do Českého ráje, tam je WC na zámku veřejné a potom vedle městského úřadu.
0: No a kolik města za provoz veřejných toalet vůbec platí a musí jejich provoz dotovat třeba?
1: Musí, nevydělají si na sebe, i když tu jednu zajímavou informaci tu si nechám. Nakonec týká se Vrchlabí, ale Hradec přiznává, že na to, aby udržel v provozu ty toalety, tak potřebuje přibližně 3,5 milionu korun ročně, ale zároveň také zhruba 500 000 korun ročně vybere, takže dotovat musí, ale lidé platí. V Trutnově tam vyčíslili roční náklady na 300 tisíc korun a vybere se tam míň než v Hradci. Tam ročně se vybere za použití toalet přibližně 10 tisíc korun a když se podíváme do Jičína, tak tam jsou ty roční náklady přibližně 1 milion korun, vyberou 100 tisíc korun a upozorňují návštěvníky v letošním roce, že zdražují poplatek z 5 korun na 10 korunu. A nakonec to Vrchlabí, tam to mají ošetřeno dobře. Tam to veřejné WC v podzemních garážích provozuje na své náklady firma, která provozuje i ty garáže, parkování, takže tam město neplatí nic. A u toho WC na nábřeží Marie Kubátové, tam to je zase v režii nájemce kiosku a město přispívá jenom na spotřebu vody a ta byla za loňský rok vyčíslena na 1421 korun, takže Vrchlabí, tam to mají levné.
0: Zjistil David Macháček a já za to moc děkuju, protože když na to přijde potom, až budeme někde, tak už budeme vědět kam a kde.
1: Je to tak.
0: Děkuju, David Macháček. Naschledanou, Davide.
1: Hezké cestování a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: S meteorologem Imrichem Drapákem si povíme, jak bude nejenom dnes, ale taky o víkendu. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaká byla noc? Už tam byly taky nějaké ty teploty tropické? Byla to tropická noc nebo ne ještě?
2: Ne, nebyla ještě.
1: Ještě ne. Ještě si musíme počkat. Možná na to další, ne?
2: Asi, ano,
1: ta už by mohla být.
2: To mohlo být.
1: Dobře, ale pojďme pěkně postupně, pojďme začít tím dneškem. Takže jak to bude vypadat v pátek?
2: Dneska nás čeká převážně slunečné počasí, jenom na horách by se mohla výjimečně vyskytnout nějaká přehánka nebo bouřka. Teploty vysoké, 29 až 32 stupňů, v Polabí může být až 34 a vítr slabý, promínlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Prosté podmínky přes den budou většinou dobré a biostupně číslo 2 střední zátěž.
1: Takže bio na dvojce. Jaká bude tedy potom ta noc?
2: Ta už by mohla být tropická. Ty nejnižší teploty už budou nějakých 21 až 18 a bude jasno až polojasno. A zítra jasno až polojasno, odpoledne na večer potom může přechodně oblačno a tam by se nám častěji mohly vyskytnout nějaké přehánky nebo i bouřky a ty mohly být i silné a bude velice teplo. 31 až 34 stupňů a v Polabí může být až někde kolem těch 36 stupňů. Tak je bouřkách potom tam můžou být nějaké přívalové srážky nebo úrny i kolem 40 mm nebo i kroupy.
1: Tak to bude sobota, takže pozor na tyhle ty jevy, které potom taková horké dny můžou doprovázet, jako jsou ty bouřky a kroupy. No a co neděle potom?
2: Neděle tam bude už něco chladněji. Nějaký 28-32 by mohlo být malinko níže. A opět se můžou v odpoledních hodinách vyskytovat nějaké přehánky opět nebo i nějaké bouřky. I v pondělí teploty pořád kolem těch 30 stupňů opět nějaké přehánky, bouřky by se ještě mohly dělat. A potom od úterka to vypadá, že těch přehánek by už mělo spíše ubývat, nebo těch bouřek by moc být nemělo. Ale teplotně zatím to vypadá pořád někde kolem těch 30 stupňů, že bychom se mohli pohybovat a i ty noci bylo poměrně teplý. Tam by právě se ještě nějaká ta tropická noc tam mohla vyskytnout.
1: Dobře, děkuji za výhled i za předpověď. Imrich Drapák to pro nás všechno měl. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Záhledy Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 19. června, svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
3: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
2: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
4: Viszontlátásra.
2: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
5: A už se nevracej.
6: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
2: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
6: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Policisté po celé republice dnes kontrolují řidiče. Hlídky se zaměřují hlavně na alkohol a drogy za volantem. Dopravní akce potrvá do půlnoci. Krkonošský národní park povede učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Ve Vrchlabí ho ve čtvrtek jmenoval do funkce ministra životního prostředí Igor Červený za motoristy. Za priority označil nový šéf parku ochranu přírody, protipožární opatření a digitalizaci. Lídři zemí Evropské unie dnes budou v Bruselu jednat o návrhu sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Projednají taky dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku. Letní kino Širák v Hradci Králové zahájí večer novou sezónu. Přes léto nabídne filmové novinky, divácké hity a snímky pro celou rodinu. V červnu bude promítat každý pátek a sobotu. Od července od úterý do neděle. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda teď ráno komplikuje provoz v Trutnově Poříčí. Pozor u elektrárny, kde se srazila dvě auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: 8 hodin 39 minut, Český rozhlas Hradec Králové, teď to bude o létání a o letadlech. Už zítra v sobotu 20. června totiž bude na hradeckém letišti každoroční charitativní krásná akce Open Skies for Handicapped, která lidem se zdravotním znevýhodněním umožní zažít vyhlídkový let. O ten se postará armáda České republiky se svými letadly. Hodně toho ale bude k vidění taky dole, na zemi a přijít podívat se může opravdu kdokoliv, každý. No a víc už nám řekne ředitel leteckých služeb v Hradci Králové Pavel Rind, který je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno. No, pane řediteli.
1: Dobré ráno i vám, i posluchačům.
0: Možná představte vy sám svými vlastními slovy, co to je akce Open Skies for Handicapped.
2: Tak, jak už jste říkal, je to charitativní letecká akce, kterou pořádají letecké služby Hradec Králové. A smyslem té akce je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním, s handicapem, zážitek z vyhlídkového letu, protože jsme si vědomi, že taková věc jako vyhlídkový let není pro každého prostě běžná záležitost, takže bychom chtěli těmto lidem splnit sen. A součástí toho dne je i zábavný doprovodný program, vystoupení hudebních skupin, program pro děti, program pro dospělé, takže a ten je přístupný všem i celé i široké veřejnosti, takže dokoliv
0: každý může
2: se přijít podívat, strávit příjemný den na letišti.
0: No. A já jsem to neříkal a řeknu to až teď, je to už letos po 17. ročník.
2: Ano, přesně tak, je to již 17. ročník a letošní ročník se koná i pod záštitou pana prezidenta Petra Pavla.
0: No, kolik lidí už jste takhle svezli těmi letadly za těch 17 ročníků?
2: No, tak budeme spolu počítat, tak průměrně každý rok dokážeme zabezpečit vyhlídkový let až pro 600 osob s doprovodem, takže když budeme násobit, tak jsou to velká
0: čísla. No a tak zájem očekáváte i letos velký, no už máte jako představu, kolik
2: máme,
0: lidí?
2: Máme, registrační systém se nám plní a těší nás, že to není jenom regionální akce, ale ti návštěvníci, ti zájemci o vyhlídkový let nám přijíždí z různých ústavů sociálních zařízení z celé republiky, máme z Kyjova, z jižních Čech, takže nás to opravdu těší, že takto se ta akce rozrůstá i mimo region Hradce Králové.
0: Jakými letadly se bude tedy zítra létat a dorazí třeba i ten Airbus A319, který právě vozí třeba pana prezidenta Petra Pavla?
2: Tak Airbus je potvrzený, máme potvrzený let s Airbusem, takže Airbus doletí, mimo Airbus doletí ještě dva letouny CASA a z centra leteckého výcviku v Pardubicích máme přislíbený L410 turbolet. A kromě armády s námi spolupracují i soukromí provozovatelé, takže diváci, návštěvníci uvidí Antonov AN2, a vrtulníky Cabry a Robinson.
0: To budou tedy ty statické ukázky.
2: Ty nám také pomohou zabezpečit vyhlídkové lety.
0: Vyhlídkové lety. No a můžeme teda k těm některým letadlům něco říct, třeba ten turbolet, to je teda menší asi.
2: To je menší letadlo československé výroby. Myslím si, že diváci ho znají, dvoumotorové turbovrtulové, cirka pro 15 osob. Kasu asi znáte, to je to nákladní vojenské přepravní letadlo, tam se nám, tam dokážeme přepravit až 40 vozíčkářů, takže to je opravdu velká kapacita, no a Airbus nám nabízí kapacitu zhruba 90 osob.
0: Když takhle potom třeba ti lidé vystupují z těch letadel, tak určitě mají spoustu zážitků. Jako, byl jste někdy u toho, když jako vystupují a sdělují ty své dojmy nebo povídají si mezi sebou, že to musí, jako pro ně to musí být určitě taky zážitek, jako i pro mě, protože já mám letadla rád a létání.
2: Tak páni piloti rádi létají nízko a rádi si i zablbnout i s těmito velkými letadly, takže kolikrát jsou opravdu velmi nadšení, někteří třeba z toho méně, ale v zásadě opravdu ty dojmy jsou velmi pozitivní a je to věc, kterou prostě ty lidé běžně nezažijí.
0: A kudy se tak létá, nebo kam?
2: Máme několik tras, ale je to všechno v rámci, s těma kasama v rámci, řekněme to, východočeského kraje. A ten Airbus, protože je opravdu rychlý, tak ten prolítne i za těch půl hodiny, prolítne i velkou část republiky. Takže to je to opravdu, s tím Airbusem je to opravdu krásný zážitek.
0: Takže naším ranním hostem je dnes v dobrém ránu připomenu ředitel Městské společnosti letecké služby Hradec Králové Pavel Rind. Budeme si povídat, pane řediteli, i za chvilku po písničce.

0: Český rozhlas Hradec Králové a naším ranním hostem je Pavel Rindt, ředitel městské společnosti letecké služby Hradec Králové, který nás přišel pozvat na letošní ročník krásné charitativní akce Open Skies for Handicapped, která lidem se zdravotním znevýhodněním umožní tedy opět po roce zažít vyhlídkový let. O ten se postará armáda České republiky se svými letadly. Hodně toho bude zítra k vidění taky i na zemi. Jak jsme říkali, přijít se podívat může každý zítra na hradecké letiště. No a na hradeckém letišti, pane řediteli, byla teď jedna velká akce na konci května, to byl poslední květnový víkend.
1: Poslední květnový víkend, asi máte na mysli aviatickou pouť.
0: Ano.
1: Tak to byla opravdu krásná akce a my jsme opravdu potěšení, že organizátoři se na nás obrátili s žádostí, zdali by tuto akci, která mnoho let byla pořádána na letišti v Pardubicích, mohli přesunout do Hradce Králové. A našli jsme společnou řeč a myslím si, že se nám to opravdu povedlo.
0: Povedlo. Já za sebe teda můžu říct, tak, že se povedlo.
1: Samozřejmě ne, všechno se vždy povede hnedka na první ročník, ale jsme poučení, víme, kde co zlepšit, zejména řekněme v těch prvních dnech s dopravou. Ale v zásadě, pokud se týká toho letového programu, tam si myslím, že diváci museli být spokojeni. Takže...
0: Jak se vůbec zajišťuje letový provoz? A musí to být asi velký formol a cvrkot na té řídící věži hradeckého letiště.
1: Taky těch dispečerů je tam více, jsou tam tři na té věži, aby dokázali ten provoz obhospodařit a samozřejmě je to i velké fyzické, psychické vypětí.
0: Jaká třeba letadla vás nejvíc zaujala?
1: Tak samozřejmě Eurofighter, to bylo famózní a samozřejmě vystoupení pana Šonky. To je prostě dechberoucí věc, to je krásné.
0: To byly krásné triky, které
1: on říká, jak je to vůbec možné.
0: To popírá vůbec všechny ty fyzické záležitosti, které jsou k tomu letání potřeba.
1: A pan Šonka ještě to komentuje v průběhu letu, takže to je opravdu obdivuhodné, jeho fyzička a ještě možnost prostě komentovat, co probíhá.
0: Flying Bulls
1: určitě samozřejmě. Ale můžeme v podstatě říct, že všichni, kteří tam vystupovali, odvedli opravdu kus pěkné práce pro diváky.
0: Takže za rok opět v Hradci Králové.
1: A já si myslím, že divákům aviatická pouť nabídne opět zajímavé vystoupení. Takže se těšíme.
0: Jak vůbec vypadá ten běžný letecký provoz tady v Hradci Králové na letišti?
1: Tak ten běžný provoz se skládá jednak z výcvikových letů, pak samozřejmě z letů v oblasti business aviation, to znamená, to jsou ty takzvané ty business jety, business tryskáče, když to tak jakoby zjednoduším. A samozřejmě na letišti není jenom o letání, ale také o letecké výrobě, o výzkumném centru, které je na letišti, výzkumné centrum turbovrtulových motorů a samozřejmě na letišti jsou i další akce, které probíhají a samozřejmě, že spolupracujeme i s Rock for People, s organizací Rock for People na pořádání tohoto významného koncertu. Takže to letiště je takové multifunkční, není to jenom o letání.
0: Jasně. A je to tak třeba, když vystupuje nějaká hvězda na Rock for People, že opravdu přiletí třeba tím jetem jako a přistane
1: na
0: hradeckém letišti?
1: Přiletí, jako přiletěl minulý rok Bryan Adams, letos taky byl jeden vystupující, který doletěl, ale samozřejmě jsou někteří vystupující, kteří mají určité požadavky, které nejsme schopni naplnit. Tak ty bohužel musíme odmítnout, ale pokud je to v té kategorii business jet, tak rádi přivítáme.
0: A jaká je ta aktuální vytíženost hradeckého letiště, co se právě týče třeba toho leteckého provozu?
1: Tak pro představu ročně odbavíme 33 tisíc letových pohybů, to znamená, jeden letový pohyb je vzlet a přistání, takže to je nějakých 16 tisíc vzletů, 16 tisíc přistání za rok, zhruba 3 tisíce cestujících a zhruba nějakých 2 tisíce letů je zahraničních. Takže to je taková nějaká základní statistika toho letového provozu.
0: Takže je zájem o to přistávat a startovat tady v Hradci Králové.
1: Je zájem, těší nás, že Hradec objevují i investoři, kteří mají zájem u nás vystavět svoje hangáry, výrobní prostory. Takže ten zájem se zvětšuje, takže je těžší.
0: Vy jste taky určitě pilot, ne? Taky...
1: No já už jsem to musel pověsit trošičku na hřebík, ale do nějakého roku 2018 jsem se tomu aktivně věnoval, pak již přišly jiné povinnosti, takže museli něco stranou.
0: Tak ten kraj, jako kde je u nás té výšky nejhezčí, co máte?
1: A já bych řekl, že všude, kam se v těchto pěkných dnech zaletíte podívat, tam se vám to bude líbit, ten Královéhradecký kraj je opravdu výšky krásný. Já bych neřekl, že něco hezčího nebo něco méně, já myslím, že naše republika opravdu stojí za to i proletět. Měl jsem tu možnost a jsem za to rád.
0: No a zítra tedy samozřejmě v sobotu 20. června na letišti v Hradci Králové 17. ročník krásné letecké akce Open Skies for Handicapped, jak jsme říkali, pozvala vás ředitel městské společnosti letecké služby Hradec Králové Pavel Rin. Tak ať se to povede samozřejmě, ať může ty krásné výhledy, o kterých jste mluvil, obdivovat co nejvíc lidí zase zítra. A samozřejmě to pozvání platí pro všechny. Ty nesvezete letadly, ale na zemi bude krásná ukázka, bude se co dělat.
1: Jenom ještě doplním, brány letiště otevíráme v 9 hodin, oficiálně zahájíme v 10 hodin a neváhejte, přijďte, vezměte děti, babičky, dědečky, přijďte se podívat.
0: Paráda. Ať se to povede, pane řediteli. Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak, krásný víkend od Jakuba Šmita, to je všechno z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Po 9. hodině už dnešní dopolední páteční habaděj s Ledou Klokočníkovou, vysíláme z kavárny, bude se prý i zpívat hodně, takže si to užijte. A já se těším v pondělí. Nashledanou a naslyšenou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Meteorologové varují před horkem. V Hradci Králové začíná divadelní festival Regiony. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Českou republiku bude sužovat tropické počasí. Dnes a o víkendu vystoupají teploty ke 30 stupňům. V Polabí může být až 34. Podle lékařů jsou v horku ohroženou skupinou hlavně starší lidé. Měli by proto pobývat ve stínu, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
3: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Zejména teda během dne použít tekutiny, nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to ráno na svém Facebooku. Napsal, že nejprve je nutné dát do pořádku veřejné finance. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu řekl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. V Hradci Králové začíná mezinárodní divadelní festival Regiony. Na různých místech ve městě nabídne přes 400 českých a zahraničních představení. Kromě činohry uvidíme alternativní a loutkové divadlo, koncerty a nový cirkus. Hlavní program ve spolupořádajícím Klicperově divadle zahájí večer katalánský soubor La Perla. Pokračuje dramaturgině Adéla Vondráková.
4: Je to představení A Macbeth Song ve spolupráci s britskou hudební kapelou The Tiger Lilies a je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, upravená, ale vlastně s velkým respektem vůči tomu Shakespeareovu textu. Sport.
2: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek hodnotí herní styl.
5: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance. Když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tváře.
2: Posledním soupeřem Česka ve skupině bude Mexiko, které vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0. Počasí. Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, na horách se ojedinělé objeví přehánky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 34, na horách naměříme 25. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na průtahu Broumovem pozor na nehodu ve Střelnické ulici, kde havaroval motorkář. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké dopoledne, krásný celý den. Začíná poslední páteční habaděj, který si bere od příštího týdne dovolenou na celé 2 měsíce. Protože i to naše prázdninové vysílací schéma nás čeká. V něm velká prázdninová soutěž, letní informační servis, četby na pokračování a řada dalších věcí, které by měly přispět i k vašemu hezkému létu. To začne astronomicky už tuto neděli, ale meteorologicky, pokud se podíváme na ty stoupající teploty už dnes. Vysoké teploty těchto dnů budou určitě určitě dominovat i našemu vysílání a asi i vašim plánům na tento víkend. Tak věřím, že do víkendu vstoupíme všichni s radostí a že i ten náš páteční Habaděj a jeho hosté přispějí k vašemu hezkému dni, který je na prahu 10. hodiny. No a hosty, o kterých mluvím dnes, budou Jana Fabiánová a Jan Bendík, to znamená, že dojde i na zpívání a já věřím, že živé zpívání tady v kavárně. Tak ať je i váš celý den hezký, ať je vám celý den do zpěvu, stejně jako za chviličku Richardu Millerovi, který se pokusí naladit vás na to správné pH a který začne to naše pH. Pěkný poslech. Poslouchá.

0: Jak už víte, od Jakuba Šmita dnes má svátek Leoš, tak Leošům nezapomeňte popřát. No ale také má svátek Mezinárodní divadelní festival Regiony, protože právě ode dneška až do 26. června se Hradec Králové promění v živou mapu divadla. Měl by nabídnout asi 400 produkcí na 30 místech, koncerty, činohra, ojedinělé projekty ve veřejném prostoru. Letošním tématem je dialog. No a my vám tenhle dialog také zprostředkujeme v našem každodenním vysílání v našich festivalových minutách odpoledne vždy. Reportérka Adéla Kafříková se včera nechala slyšet, že na tento červnový týden se těší nejvíc celého roku, tak se také můžete těšit, že to nejlepší z festivalu přinese právě v našich festivalových minutách. No a má kolegyně Pavla Kindernajová, tak ta už dnes připravuje hodinový přímý přenos, který vám zítra po 14. hodině také nabídne. Bude toho opravdu hodně a letos nebude chybět ani temná kavárna, o které si teď budu povídat s prvním hostem pátečního habaděje, magistrou Olgou Šintákovou, instruktorkou rehabilitace nevidomých a slabozrakých z občansko-prospěšné společnosti Tiflo Service. Dobrý den, paní Olgo.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Takže po roce temná kavárna opět na scéně.
1: Ano, po roce opět na scéně. My jsme za to velice rádi, našli se prostory, takže můžeme temnou kavárnu zase rozjet s tím, že vlastně pro nás je to o to významnější aktivita, protože my v tomhletom roce naše obecně prospěšná společnost slaví 35 let od svého vzniku a prostě
0: takže
1: mám,
0: velké výročí.
1: Je to
0: velké
1: pro nás.
0: Pojďme trošičku
1: výročí.
0: Ten Tiflo servis představit našim posluchačům. My ho známe z vysílání, ale přece jenom ten, kdo o něm ještě neslyšel.
1: Naším cílem je vlastně připravit lidi, kteří ztratili zrak v dospělém věku, na vlastně na ty životní situace, které, s kterými se budou bez kontroly zraku potýkat. To znamená třeba i takové obyčejné vaření, chůze prostě v prostoru, prostorová orientace. Prostě mezi naše služby vlastně patří cokoliv, co může připravit člověka, který ztratil zrak, na běžný život. To znamená dostat se někam, získávat informace, třeba pomocí Braila nebo počítače, s tím, že my ho učíme psát na klávesnici, aby pak mohl ovládat vlastně složité kompenzační pomůcky. A

0: co všechno musí lidi, kteří právě ztratili zrak v dospělém věku překonat, aby dokázali vlastně žít samostatně a nezávisle, protože to je hlavní cíl vlastně naší práce v Tiflo servisu, aby jsme dokázali naučit člověka žít samostatně a nezávisle do té největší míry, jak to jde. A v podstatě je to o tom, že vlastně vy přijdete do naší temné kavárny, která bude v klubu Casa Pessoa, je to naproti Adalbertinu, nebo jak je Adalbertinum, a celou hodinu strávíte v absolutní tmě. Objednáte si z jídelního lístka v absolutní tmě, sníte si svoje pokrmy, co jste si objednali, někdy ani nesníte, najdete je někde úplně jinde, samozřejmě najdete si, objednáte si pití a hlavně budete vlastně celou tou hodinou vám budou průvodci naši obsluhující kavárníci, lidé z řad nevidomí.
1: Ano.
0: A budeme tam mít hosty, takže každou tu hodinku vlastně se vyslechnete našeho hosta a opět jsou to zajímavé osobnosti z řad právě nevidomých lidí.
1: Ta akce je od 22. do 24. června, to je důležité říci, že to je pouze v tyto dny a vždy od času od 14 do 21 hodin.
0: Ano.
1: A je důležitá rezervace, nemůže tam přijít každý jen tak, nebo může?
0: No, pokud nebudou naplněné místa, tak samozřejmě, když by někdo přišel z ulice, tak není problém ho jako do toho do kavárny vzít. Nicméně je lepší si prostě rezervovat místo a já vám klidně tady řeknu i telefonní číslo, kde se to dá udělat. Je to 608 572 340.
1: Když tak je to telefonní číslo u nás, pokud jste si nestačili poznačit, možná ještě zmiňme ty hosty, které jste letos na regiony pozvali.
0: No, tento rok máme opět velice zajímavé hosty. V pondělí budeme mít Nikol Fričovou, je to nevidomá, ale prakticky nevidomá právnička, která se zabývá právě spravedlivostí a rovností příležitostí odbouráváním bariér nebo překonáváním bariér a přístupností. Druhý den, teda v úterý, budeme mít naši medailistku z paralympiády Simonu Bubeníčkovou, která nám bude vyprávět o tom, jaké je to být nevidomý člověk ve vrcholovém sportu. A poslední středa bude věnovaná paní Marianě Janošíkové Machálkové, která vyrábí, alebo teda se věnuje umění, alebo je to sochařka a vytváří nádherné sochy, jen díky svému hmatu, vnímání prostoru a vlastně v podstatě bez kontroly zraku.
1: Ano, ano,
0: absolutně.
1: Krásní hosté, takže srdečně zveme ještě jednou od 26. do 24. června od 14. hodiny. Pozvala vás Olga Šintáková a její Adélka, která s vámi dnes přišla, je hodná, to je ten psík, který vás provází životem také. Takže toho tam také třeba uvidíme.
0: No, asi neuvidíme, protože tam bude absolutní tma. Krom
1: tak
0: toho
1: jedině
0: Adélka
1: před
0: je
1: budovou.
0: Absolutně černá, ale já na kavárnu Adélku nebudu, protože ono by to bylo i nebezpečné vůči hostům a i vůči ní pořád někdo.
1: No ale tady v kavárně tedy byla nesmírně způsobilá, milá, stejně jako Olga Šintáková. Děkujeme, přejeme, ať vám to všechno dobře dopadne a krásný víkend.
0: Děkuji taky za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: 9 hodin 20 minut, posloucháte páteční Habaděj, vysíláme pro vás z naší rozhlasové kavárny. No ty teploty za okny stoupají nahoru a možná, že plánujete, že o tomto víkendu si také něco ugrilujete, bude to nádherná příležitost sejít se s přáteli, něco dobrého si udělat, třeba šťavnaté stejky. No dobré rady a jakým častým chybám se můžeme u grilu vyvarovat, ty nám proto teď dá gurmánský rádce Láďa Hruška.
1: Studený steak na horkém roštu způsobí teplotní šok, maso se na povrchu zatáhne a uvnitř zůstane studené a propeče se nerovnoměrně. Vyndejme tedy maso z chladničky ideálně hodinu před grilováním, aby získalo pokojovou teplotu. Maso po upečení i hned nekrájejme ani neobracejme vidličkou. Přijdeme tak o lahodnou šťávu, která z masa vyteče ven. Když necháme maso po grilování chvíli odpočinout, šťáva se vstřebá zpět do masa a my si pak daleko více pochutnáme. Připečená špejle u špízu je nepříjemná záležitost. Pokud nemáte kovové, tak ty dřevěné namočte před grilováním do vody. Ideálně na celou noc a maso ani zelenina se na ně nepřipeče. Aby se maso na grilovací mřížce nepřipalovalo, potřete ji rozpáleným kouskem špeku nebo potřete slabou vrstvou oleje. Hezké grilování vám přeje Láďa Hruška.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Páteční habaděj. Helena Vondráčková před malou chvílí zpříjemnila, doufám tedy, že zpříjemnila vaše dopoledne páteční a doufám, že ho zpříjemní i má kolegyně Zdena Kabůrková, téměř pravidelný host bych řekla našeho pátečního vysílání. Ahoj Zdeno, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Protože zítra budeme vařit, uděláme si palačinky a jahodový koktejl a budete si u toho taky pěkně hrát a zpívat.
1: To samozřejmě, že si budeme pěkně hrát, protože si k tomu ještě pochutnáme. Já teda, když říkáš ty palačinky, já jsem totiž hledala recept na jahody, protože všude je jahod, prostě mraky jahod, ale říkala jsem si, my ale přece jenom už s těma jahodama jsme toho dělali poměrně hodně. Takže jsem hledala. Palačinky jsme samozřejmě taky dělali několikrát, ale mně se moc líbí ta náplň. Ta náplň je totiž, ty palačinky budeme plnit rikotou a jahodami a vážně se mi to teda jako, nejedla jsem to, vyzkouším to taky poprvé, ale moc se mi to líbilo a myslím si, že by to posluchačům, a když je takovéhle horko, že by jim to mohlo přijít vhod, no a když si k tomu udělají ještě ten koktejl, no tak pochopitelně a myslím, že jim uděláme radost a že si pochutnáme všichni. Pochutnají si i děti, mimochodem. Oslovila jsem i děti a ptala jsem se jich, jak mají rádi jahody a dokonce dali i recept, tak to možná
0: tak
1: budou posluchači překvapení.
0: No jahody si tady nazbírejte určitě na ten zítřek, protože se Zdenou tady to bude vonět jahodami. Možná přejdeme k tomu prázdninovému vysílání. Já jsem říkala, že tedy dnes poslední páteční habaděj tady z naší rozhlasové kavárny. Od příštího dne to bude, týdne to bude to klasické schéma pondělí až pátek a letní schéma. Takže nás čeká velká letní soutěž o led balónem. Čeká nás také den v kraji, kdy nebudeme mít rubriky, o čem se mluví, ale bude tam letní informační servis, tipy na výlety, víkendové četby. Leoše Šimánka si připomeneme život plný dobrodružství a nebo neobyčejné příběhy. A taky desky pásky vzpomínky Václava Hybše si připomeneme, protože nás také v tomto roce opustil. Bude toho velmi hodně, no a i Zdena Kabůrková bude mít ve vaření řadu zajímavých hostů vyletněných.
1: Budu toho mít opravdu velmi hodně. Tak například si budeme povídat na téma chlebíčky, což teda k tomu létu, no opatrně s tím, ale budeme si povídat o historii chlebíčku a nabídnu takový miniseriál. Budeme si povídat na téma pohanka, protože jsem si řekla, že ještě jednou jí dám šanci. Já nevím, jak ty. Jáhly ty mám ráda, ale pohanku, na to já si těžko zvykám. A všichni mi tvrdí, že je dobrá, no je zdravá, protože je tam ten rutin, že jo, takže pro ty žílice vy potřebujeme udělat maximum. Tak jsem řekla, dobře, natočím seriál a dám pohance ještě jednou šanci. No ale hlavně na co se těším, to je seriál s Radkem Pálkou, celoprázdninový a zaměříme se na letní suroviny, na to, co kolem nás teď roste, co máme na zahrádce. No ale já musím už teď říct, protože už prvních pár dílů jsem natočila, postříhala, mě nesmírně baví, jak on mi vždycky uteče, takže posluchači si ho opět užijí, protože s ním je legrace, když si s ním člověk povídá.
0: Takže to nebude jen o jídle,
1: ale bude tam i spousta dobrých rad. Mně se třeba líbila teď, co budeme mít takovou tu první, a to je, kdy on říká, když děláte maso, třeba i na grill, i doma, zakápněte ho lehce citrónem, je to, to maso se lehce skřehčí a je to tamhle, posluchačky už přikivují, tak to je třeba jedna z dobrých rad a pak tam bude moc dobrá rada. Proč se nám někdy nedaří kynuté těsto? A to neřeknu, ale to ať si posluchači
0: takže
1: poslechnou.
0: Takže poslouchejte celé léto, chcete-li vědět odpověď na Zdeninu otázku, tak tedy to znamená poslouchat každou sobotu po 11.
1: Tak.
0: Hodině.
1: Já vám neřeknu, kdy to bude.
0: Dobře, Zdeno, děkujeme, a protože máš editační povinnosti, takže děkujeme za to, že jsi udělala chviličku a teď už jdu vzhůru do směny.
1: Běžím nahoru. Naschledanou.

0: Věřte, nevěřte.
1: Než vás seznámíme s pravidly velké letní soutěže o let balonem, která začne 6. července, tak je tu naše pravidelná soutěž Věřte, nevěřte. To už mnozí velmi dobře znáte. Těší nás, že už také máme pravidelné soutěžící, se kterými už se tak trošičku známe, ale i že přicházejí i noví. Takže třeba jste to právě vy. A pokud ano, tak bych vám zopakovala pravidla hry. Za malou chvíli vám řeknu zajímavost, na vás bude posoudit, jestli vše, co v ní zazní, je pravdivé. Musíte věřit tedy úplně všemu, jinak tedy byste měli říci ne. Ten, kdo se strefí do černého, získá dnes cenu, a když tedy dnes to bylo ovaření, tak tu máme také hezkou cenu, kterou představí Radka Šubrtová, má produkční. Dobrý den.
2: Dobrý den, máme tady dneska knížku z radioservisu Pochoutky z chaloupky, 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla.
1: No takže na léto ideální kuchařka, kterou si můžete dát do knihovny a potom z ní listovat a třeba udělat i ty palačinky a jahodový koktejl, možná to tam také někde najdete. Takže pojďme si zahrát o tuhletu cenu. No a pravidla jsou taková, že tedy můžete buď zavolat na naše číslo 726 46 46 46 anebo napsat svůj názor na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Do vysílání pustíme 3 telefonující, ale protože jsme v kavárně, tak se ptáme i tady. No ale když je to o tom zpívání, Radko, možná nastrč tady mikrofon k našim dámám. Kdy jste si, dámy, naposled zaspívali?
3: Minulý týden na zájezdu v Piešťanech a tam se zpívalo každý den a slovenské i české písničky.
1: No krása, takže to je krásná reakce. Ještě tady páni se zeptáme. Kdy jste si naposled, paní Blanko,
4: kdy?
1: Zaspívala?
4: Kdy? Dneska ráno. Já si zpívám každý den.
1: No tak, děkuji mnohokrát. O tom zpívání to totiž bude, protože já jsem se dočetla, že člověk vnímá svůj vlastní zpěv skrze rezonance v lebce naprosto odlišně od toho, jak zní v okolí, a čím hůře prý někdy lidé zpívají, tím hlasitěji a lépe sami sebe slyší. Říká se tomu takzvané zpívání do sebe. Takže nevím, jestli to bylo právě to zpívání do sebe, ale jinak tedy také vědci zjistili, že zpívání je unikátní v tom, že aktivuje mozek po celém jeho obvodu. A tak o tom zpívání bude i naše dnešní zpráva. Kdy tedy se vás ptám, věříte tomu, že nejdelší sólový pěvecký maraton trval 105 hodin a tento oficiální rekord vytvořil Ind Sunil Vakmare, který zpíval nepřetržité od 3. do 7. března roku 2012 a každou hodinu získal prý 5 minut na odpočinek a nesměl zopakovat žádnou píseň dříve než za 4 hodiny. Tak to je věcí. 105 hodin Ind zpíval od 3. do 7. března 2012, tak to bude chtít trochu matematiky, a každou hodinu získal 5 minut na odpočinek a nesměl zopakovat jednu písničku dříve než za 4 hodiny.
5: Tak. Já tomu věřím.
1: Ano?
5: Určitě, protože oni jsou takový usilovný, takže když se do něčeho dá... Tak...
1: Takže i toho Inda berete.
5: Tak, beru.
1: Umíte si představit ty indické písničky?
5: No, umím si představit, jako mě by to nebavilo tak dlouho poslouchat, ale...
1: Ale
5: ví.
1: Umíte, výborně. První ano máme, další, ještě tady se zeptáme paní Evy.
6: No já vám dneska nevěřím. Já bych řekla, že kdyby to něco, tak to musí nějaký to om, něco takového, ty šamani nebo tohle, ale že by tohle. Vy jste zrovna měli ten týden, že dokázali maraton ve čtení,
1: ano,
6: a to bylo asi 130 hodin.
1: Ano.
6: No tak to... Já nevím.
1: Maraton ve zpěvu, 105 hodin.
6: No, já teda ne. Dneska nevím.
1: Dobře, tolik paní Eva. Názory tady z naší rozhlasové kavárny znáte. Teď tedy ty telefony. Dobrý den, máme tam někoho? Haló.
7: No, haló.
1: Haló, ano, slyšíme se. Tady Věřte, nevěřte, dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych tomu asi nevěřil moc.
1: Nevěříte. A co se vám nezdá na té naší zprávičce?
7: Vlastně, prostě z pohledu našeho, že jo, tak ty indické písničky já neznám, kolik jich je. Věřil bych tomu třeba u nás.
1: Aha.
7: U nás je tolika lidových písniček a různých. A já rád zpívám taky, no ale...
1: Ale tomu Sanilovi tady nevěříme. Dobře. Takže, a kdy jste si vy naposled zaspíval? My si možná tady v kavárně dnes po desáté taky zaspíváme nějakou tu okolohradce, takže...
7: Občas jo.
1: Tak ať je vám do zpěvu. Děkuju a mějte se moc hezky. Ještě mi řekněte, kdo a odkud volal.
7: Vlastík, Dvůr Králové.
1: Tak pane Vlastíku, děkujeme, přeju krásný víkend a ještě hezčí léto, nashledanou. A teď tedy pozdravíme dalšího posluchače, dobrý den. Halo, halo, trošičku se nám to tam vlní, dobrý den.
0: Dobrý den, tady Simona. Já bych vám tentokrát uvěřila.
1: I věřila, dobře. Ano. Ano, a vy jste do nějakého pěveckého sboru taky někdy chodila? Napsali jsme si ano a teď budeme vyzvídat, co vy a zpívání.
0: No, já a zpívání, jakože zpívám ráda, ale... co si nem? Takhle, nechodila jsem do žádného pěveckého...
1: Ano. Zboru, jen tak doma pro radost. A to je taky pěkné. Takže já vám mnohokrát děkuju, mějte se krásně. A ještě jednoho posluchače pozdravíme po telefonních linkách. Nashledanou. Halo, halo, je tam někdo?
8: Dobrý den. Dobrý. Josef pod Krkonoší.
1: Ano.
8: A nevěřím vám, protože si myslím, že těch hodin je nějak moc.
1: Nějak moc, no. Zkusil jste přepočítat?
8: Kolik jste to říkala?
1: 105 hodin. Zkusil jste to přepočítat? Mě ta matematika tady nikdy nešla, takže...
8: No, no.
1: Měly by to být asi 4 dny a 9 hodin, tak nějak, no.
8: Jo, takhle, no, právě. Mm-hmm.
1: No, takže 4 dny.
8: Ne, je to jasně velká doba.
1: Mm-hmm. Dobře, a co vy, a zpívání?
8: Já zpívat nemůžu, protože to by všechny utekly na nejvíc, tak ve sprchy a musí být hodně hlasitá a nikde doma.
1: Tak to jsme dva, jo. Tak až se někdy potkáme, tak si spolu zaspíváme někde, tak aby nás nikdo neslyšel.
8: Tak, jo,
1: dobře, vy taky, nashledanou. Tak to byly názory našich posluchačů, kteří tedy někteří souhlasili, někteří nesouhlasili, no a teď tady máte šanci se vyjádřit i vy. Na adrese studio.hradec@rozhlas.cz už jsem říkala, že dnes hrajeme o krásnou knížku, kterou tady máme, Pochoutky z chaloupky, 100 původních chalupářských receptů na divinkající domácí jídla. Usmívá se tady na nás Naďa Konvalinková, Patrik Rozehnal a také páni šéf kuchaři. Tak, ta knížka může být vaše. Budeme čekat na vaše e-maily, no a během té doby si pustíme Lucii Vondráčkovou a potom Say You Say Me.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 9 hodin 53 minuty, posloucháte Páteční Habaděj, tady je v naší rozhlasové kavárně báječná nálada, jsme si tady povídali o tom, kam pojedeme na dovolenou, co budeme dělat, kdy jsme si naposled zaspívali, usmívá se i Radka Šubrtová, která během našeho povídání nahlížela do mailové korespondence, takže radi, co si zjistila.
1: Tak dneska nám polovina lidí věřila, druhá polovina nevěřila, soutěž zaujala to téma, napsalo nám hodně lidí. Pan Petr nám napsal, že tomu nevěří a on by to určitě nedokázal takhle dlouho zpívat. Pan Tomáš píše, že mu to připadá strašně dlouhé, strašně moc. Michal píše, že Indové si myslí, že by mohli vydržet zpívat i déle. Paní Jana píše, že ona si je zaspívá moc ráda a že v dětství navštěvovala sbor v Lidušce a věří nám. Michal zase píše, kdyby zpíval on, tak by utekli i myši od sousedů a také nám věřil. A ještě poslední bylo moc hezké vzkaz od paní Jiřinky Strutnova, která vás dámy všechny zdraví a psala, že nám věří, protože zpěv je koření života.
0: Tak děkujeme, paní Jiřince, vzkaz někdy přijeďte po těch prázdninách, až zase otevřeme kavárnu a můžete se tady s tím naším klubem setkat, protože my už tady máme takový početný klub dam, které chodí pravidelně každý pátek, můžete to být i vy, budeme za to velice rádi. No ale pojďme k té správné odpovědi. Radko, ty jsi věřila nebo nevěřila?
1: Já jsem věřila.
0: Věřila a udělala si dobře. Je to zpráva pravdivá se vším všudy, skutečně. Tato zpráva je v Guinnessově knize rekordů, takže 105 hodin, což umíte si to představit, 4 dny a 9 hodin neustále zpívat. Máte tam jenom 5 minut na přestávku a měli byste tedy opakovat ty písničky až poté, jak to tam píšou, za 4 hodiny. No, neměl to ten Int rozhodně jednoduché, no ale podařilo se. No a víte, jak je to byl u nás? U nás prý zase drží rekord 4členná skupina žen, které v listopadu roku 2017 nepřetržitě zpívaly meditační skladby po dobu 27 hodin. A 14 minut. Takže i my máme takový malý rekord. No my jsme to nebyli, ale jednoho z vás odměníme. Radko, komu dáme tedy krásnou knížku Pochoutky z chaloupky?
1: Já bych byla dneska proto, když máme úplně poslední kavárnu, odměnit někoho tady u nás v kavárně a rozloučit se hezky s dámami na prázdniny. A takže první, která správně odpověděla, je paní křesní jménem...
2: Smítková, Milada.
1: Gratulujeme, paní křesní Milado.
0: Křesní jménem Smítková. Paní Milado, blahopřejeme, tleskáme, strefila jste se do černého, no a budeme se těšit, že se tady s vámi v kavárně sejdeme i po prázdninách a že si dnes tedy užijeme to zpívání, když jste se strefila, že si to po té 10. hodině užijeme s Janou Fabiánovou a po 11. s Honzou Bendíkem. Teď tedy chvilka hudby, zprávy a potom už mám zprávu, že Jana Fabiánová dorazila, takže ji přivítáme tady v naší rozhlasové kavárně, už se na ní těšíme.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V České republice udeří tropické teploty. Hradecké nebe bude zítra patřit handicapovaným. Fotbalová reprezentace vybojovala na mistrovství světa první bod. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlfrábek, hezké dopoledne. Česko sužuje tropické počasí. Největší horko dnes a o víkendu bude podle meteorologů v Polabí a na jižní Moravě až 34 stupňů Celsia. Lidé by měli hodně pít a nezatěžovat organismus. Ohroženou skupinou jsou hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezónu. Voda tam není vhodná ke koupání. Oznámili to odpoledne hygienici. Kemp zůstává v provozu. Voda v dalších areálech Králové Hradeckého kraje podle rozboru vyhovuje. Dvůr Králové nad Labem ukončil projekt přestavby bývalé Majerovy továrny na kulturní a naučné centrum. Radnice bude hledat investora, který by v rozsáhlém brownfieldu v centru města našel využití.
2: Areál má rozlohu 5500 metrů čtverečních a tvoří jej několik objektů. Ty jsou v městské památkové zóně. Továrnu město chtělo přebudovat, ale nezískalo dotaci. Na část továrny má město vydané povolení na demolici. Z bývalé výrobny je v areálu stará ekologická zátěž. V tuto chvíli nemá podle vedení města smysl hledat využití, proto chtějí dát možnost případným investorům, aby se využil kompletní areál. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Hradecké letiště bude zítra hostit charitativní akci Open Skies for Handicapped. Díky ní se do oblak dostane až 600 handicapovaných lidí. Techniku pro vyhlídkové lety zajistí armáda České republiky. Akce začne v 9 hodin, říká za letecké služby Hradce Králové Pavel Rindt.
3: Je to již 17. ročník. Návštěvníci přijíždí z různých ústavů sociálních zařízení z celé republiky, z Kyjova, z jižních Čech. Máme potvrzený let s Airbusem. Mimo Airbus doletí ještě dva letouny Casa a kromě armády s námi spolupracují i soukromí provozovatelé, takže návštěvníci uvidí Antonov AN-2 a vrtulníky Cabry a Robinson.
0: Vstup do areálu hradeckého letiště, parkování a doprovodné aktivity jsou pro návštěvníky zdarma. Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Tým je tak po dvou zápasech ve skupině na třetím místě s jedním bodem. Pokud chce postoupit do vyřazovací fáze, s největší pravděpodobností musí v závěrečném utkání základní skupiny porazit Mexiko. Počasí. Bude jasno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí 34, na horách naměříme kolem 25. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Také 4 minuty po 10. hodině jste naladěni na páteční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové a my už za malou chvíli přivítáme pátečního hosta habaděje, zpěvačku Janu Fabiánovou, která vyzkoušela i řadu dalších rolí. O všech si budeme povídat za malou chvíli, protože Jana dorazila do Hradce Králové, i o něm si povídat budeme, takže to hodinové setkání určitě bude stát za to, takže zůstaňte s námi, přeji vám hezký den.

0: páteční host Lady Klokočníkové.
1: A teď už mi tedy dovolte, abych v naší rozhlasové kavárně přivítala zpěvačku Janu Fabiánovou. Vítejte, Jano, dobrý den.
2: Dobrý den, Lado, dobrý den, dámy a pánové.
1: Dobrý den.
2: Ještě jednou pozdravím.
1: Tak posaďte se tady vedle mě. Ano, Jana Fabiánová, já jsem řekla zpěvačka, ale vy jste taky herečka, textařka, tanečnice, módní návrhářka. Dvě knížky jste nám přivezla, o nich si také budeme povídat, takže je toho opravdu hodně.
2: Tak, ale nejsem už nejmladší.
1: No, ne, vypadáte stále stejně. My jsme se naposled viděli, no to bude dobrých 10 let.
2: To bude minimálně 10 let.
1: Minimálně 10 let.
2: Vypadáte úžasně taky, takže.
1: Vy tedy báječně, takže pojďme si povídat o tom nejaktuálnějším, protože vy jste přijela vlakem.
2: Ano.
1: A natáčela jste do noci v televizi.
2: Ano, je to tak.
1: Takže herečka?
2: No, já ty profese tak střídám, nebo oni se pro mě prolínají. Já jsem hlavně byla vždycky divadelní muzikálová herečka, ale muzikál je herectví a zpěv a tanec a všechno dohromady. A já vlastně tyhle věci vnímám jako jeden celek.
1: Pojďme na ten dotazník, protože já jsem říkala,
2: ano.
1: Vyzkoušíme tedy, jak vás známe, nebo jak se vy sama znáte. Takže začněme. Skřivan nebo sova?
2: Sova.
1: Jaro, léto, podzim nebo zima?
2: Jaro.
1: Co vás v poslední době nejvíc zaměstnává?
2: Skládání muziky.
1: Ano, a je to jedna z největších radostí, dá
2: se
1: říct?
2: Je to moje veliká láska a radost, ano.
1: Co vám zaručeně dodá energii po náročném dni?
2: Tak za prvé sprcha, přiznávám. A za druhé, já se strašně ráda dívám na Ano šéfe. Na pana Polreicha, mě to tak strašně uklidňuje, prostě já nevím proč, ale to je takový můj rituál.
1: Takže můžeme doporučit, možná to se v tom najde i mnohý z vás. Pojďme si povídat o tom, kam byste chtěla jet na dovolenou, pokud nějaká dovolená bude. Je nějaké místo, kam se třeba i ráda vracíte?
2: Já se moc ráda vracím do Kalifornie, kde jsem strávila 9 let v kuse a teď tam jezdím minimálně 2x do roka, protože tam mám trvalý pobyt, pracovní, ale Kalifornie už je takové to doma, takže to už mám takové jakoby trošku ohrané. Ráda bych se hrozně podívala na Maledivy, na Fidži, do Japonska.
1: Takže ještě během té hodiny se zeptáme na to, jestli na to bude čas v létě, ale to si nechme tedy do našeho
2: rozhovoru. Na to budou peníze.
1: To možná taky.
2: To
1: když tedy o tom cestování, co nesmí chybět ve vašem zavazadle?
2: Určitě kontaktní čočky, protože já jsem, jak moje maminka nosívala brýle, tak ona měla jenom 2 dioptrie, já mám 7, takže...
1: Takže kontaktní čočky, bez nich to nejde. S kým byste se chtěla v životě setkat, kdybyste měla tu možnost?
2: Tak těch lidí je strašně moc. Já se přiznám, že bylo moc těžké si tohle rozmyslet, ale já bych asi strašně ráda potkala Madonu.
1: Madonu.
2: Protože, co jsem slyšela rozhovory s ní, tak ona je velice moudrá, chrání ženy, vnímá jejich potřeby ve společnosti velice silně a přitom je lehce excentrická, velice kreativní a vždycky si jde za svým a já to obdivuju.
1: Dobře, děkuji. Co vás v poslední době potěšilo?
2: Mě těší strašně moc věcí každý den. Já mám hrozně ráda tohle počasí, ale mě těší maličkosti jako dobrá malinová limonáda, nebo že máme s manželem hezký večer, nebo můj pejsek, prostě takový...
1: Umět se radovat z maličkostí, ano. Můžeme to brát i jako vaše životní motto?
2: Tak určitě je to jedno z mých životních mot. Já mám takové hlavní životní motto, chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Podle toho se snažím žít.
1: Jsme v Hradci Králové, takže když se řekne Hradec Králové?
2: Hradec Králové je moje druhé doma. Já jsem tady chodila na gymnázium, takže já to tady mám moc ráda.
1: A když se řekne rozhlas, jsme v rozhlasové kavárně?
2: Pro mě je rozhlas

0: Hostem dnešního pátečního Habaděje je zpěvačka Jana Fabiánová. Tohle byla ABBA pro vás. Vy jste říkala, mám ráda tuhle kapelu.
1: Moc.
0: Ano. Připomínám tedy, že jste posledním hostem před prázdninovým tady u nás v rozhlasové kavárně v Hradci Králové. Jano, pojďme k tomu Hradci. Vy jste se už zmínila v našem dotazníčku, že jste tady studovala na gymnáziu. Tak jak jste se dostala do Hradce? Vy nejste rodilá Hradečana.
1: Ne, já jsem rodilá Smíchovanda ze Smíchova z Prahy 5, ale já jsem chtěla studovat gymnázium, které bude zaměřené na jazyky. A tady bylo první soukromé jazykové gymnázium.
0: Je stále, ano.
1: A to byla prostě správná volba. Já jsem teda tady byla potom jenom snad 3 roky, nebo 2,5, a pak jsem se odstěhovala do Prahy zpátky a tam jsem dostudovala.
0: Takže to byly ty 3 roky, kde jste bydlela tady v Hradci?
1: Já jsem bydlela na sídlišti.
0: Moravské předměstí.
1: Moravské předměstí, v takovém strašně dlouhém paneláku, v malinký garzonce, kam strašně pralo sluníčko. Takže i v lednu tam bylo vedro. Vůbec jsem nemusela topit.
0: Když se řekne tedy ten Hradec, je tady nějaké místo, kam jste ráda chodila, nebo možná s partou přátel ze školy?
1: Kolem vody.

0: určitě. Mm-hmm. Potom na náměstí.
1: Velké náměstí.
0: Kolem náměstí. Tam v těch uličkách, tam byla taková prodejna zdravé výživy a já jsem lehce šáhla a mám ráda strašně zdravou stravu. Až s tím některý lidi jako otravuju.
1: No vy jste o té zdravé stravě, jestli se nepletu,
0: bazalce. Pardon, jsem dělala reklamu.
1: Vy jste o tom napsala také knížku, to je jedna z těch dvou, které jste nám tady přinesla. Krásně zdravá.
0: Ano, já jsem, to už je teda stará knížka trošku, ta vyšla na začátku roku 2019. Jmenuje se Krásně zdravá a je to takzvaná kompletní příručka pro vyrovnaný život. Mám v ní předmluvu od paní doktorky Marie Kiralové z FTVS. Mě tohle téma prostě celoživotně zajímá.
1: Jak jste se k němu dostala? Jen tak? Nebo vás k tomu
0: tématu?
1: Přivedl?
0: Ano. Já myslím, že tu rovnováhu mezi zdravou stravou a takovou vnitřní rovnováhou jsem hledala vždycky, jako od puberty. Myslím si, že moje generace žen byla hodně pod tlakem za nás, když my jsme byli v pubertě, všechno muselo být light, musela jste být prostě hubená za každou cenu. Prostě ten tlak byl hrozně nepříjemný. A potom, když člověk začal zpívat, tak samozřejmě pořád vám někdo cpal, že nejste dost hezká, nejste dost hubená, prostě pořád někdo si něco prostě vymýšlel a já jsem potřebovala najít vůči tomu nějakou jakoby rovnováhu, nějakou hranici, kdy jsem si řekla, tohle pro mě funguje, tady já se cítím dobře a potom po letech, kdy jsem to praktikovala, tak protože se mě na to lidi během let ptali, jak to dělám,
1: Tak
0: jsem to napsala.
1: A ta druhá knížka, to je něco podobného?
0: Ta druhá knížka, ta vyšla před tuším rokem a půl. Jmenuje se Velký vztahový restart a tu jsem napsala ve spolupráci s terapeutkou Renatou Ješkovou. A ta taky vznikla vlastně jako, nebo inspirací mě byl můj život a životy lidí, které jsem potkávala a potkávám, protože jsem zjistila, že byla taková díra na trhu, že se hodně se povídá o toxických vztazích, o tom, jaké to je, když je člověk v toxickém vztahu, ale vlastně málo se řeší to, co může člověk udělat, když z toho toxického vztahu odešel a jak sám sebe v podstatě srovnat, aby už ty stejné chyby neopakoval, aby si nevybíral toxického partnera, nebo aby se nedostal do toxické situace třeba v práci. Mm-hmm. Je to spíš o takový jakoby práci sama na sobě a paní terapeutka Renata Ješková k tomu psala skvělé odborné komentáře, takže...
1: Takže to jsou asi vaše radosti, tyhle ty dvě knížky, protože ano, dělají radost
0: tak
1: druhým.
0: Knížky se píšou pro radost, peníze v tom nejsou.
1: Ano. No, pojďme se vrátit k tomu, jak vás lidé nejvíc znaví, a to je ta zpěvačka, protože všichni asi tady vědí, že vlastně vaše maminka také byla slavná zpěvačka, takže jak na ní vzpomínáte?
0: Já teda
1: Urbánkovou.
0: Ano, já teda ještě, jestli můžu, já se nepovažuji moc za zpěvačku, já jsem spíš herečka. Mm-hmm. Já jsem většinu mojí kariéry strávila v divadle. Takže muzikálová herečka, no. Mm-hmm. Já tu solovou kariéru jsem neměla takovou jako výraznou, ale maminka, no, prostě. Maminka strašně chybí. Mm. Co, jako, to je prostě...
1: Pouštíte si někdy její písničky? My
0: určitě,
1: je tady máme na playlistu
0: určitě
1: každý den.
0: Já jsem...
1: A stále jsou krásné, stále vlastně nás vracejí také možná pár let zpátky.
0: Já jsem si uvědomila vlastně, když jsme ji ztratili všichni, takže já mám vlastně jedno velké štěstí a to je, že já mám tu maminku prostě nahranou na tolika záběrech, tolika snímcích, tolika záznamech, že já ten její hlas prostě můžu slyšet kdykoliv. A že je prostě tímhle způsobem se mnou a za to jsem strašně vděčná. Hmm. A pořád teda musím říct, že na YouTube objevuju nové a nové věci, které jsem ještě nikdy neviděla.
1: Tak o těch dalších objevech Jany Fabianové si budeme povídat za chviličku a dostaneme se už k těm divadlům, Semaforu, Národnímu divadlu a těm dalším, ve kterých jste působila a stále ještě působíte. Tak za malou chvíli.

0: Naším dnešním hostem Jana Fabiánová. Tohle byla její písnička Řeka bez vody. Jano, jedna z novinek, můžeme
1: ano,
0: říct?
1: Ano, ano.
0: Takže představme novinka. To. Vy jste říkala, že v poslední době jste hodně psala, skládala, ano. Že to je vaše velká láska. Tak vraťme se ještě k té Řece bez vody.
1: Tak já jsem vlastně celý minulý rok měla takový hodně introvertní. Byla jsem zalezlá doma, protože mě teda, jenom abych uvedla na pravou míru, mě neživí už dlouho jenom divadlo a muzika, ale já jsem taky grafik a web developer, takže můžu dělat z domova a přitom být introvertní a skládat si muziku a celý minulý rok jsem tomu nějak přirozeně tíhla a Řeka bez vody je teda první singl. Já jsem až vlastně teď v mém věku ve 48 letech tehdy před tím rokem zjistila, že mě vlastně nejlíp se píše rock, rocková muzika, i když jsem původně teda spíš tíhla k jazzu, ale ono, tento jazz, blues a rock, to je v podstatě jedna trasa. A Řeka bez vody, tu jsem napsala z pocitu, který občas má možná každý z nás, když je třeba s někým ve vztahu, ale už ten vztah třeba trvá dlouho a ten člověk začne zapomínat na to, co v tom vztahu bylo krásný a začne to brát jako samozřejmost a najednou si uvědomí, že si připadá jako řeka bez vody, že prostě zapomněl na to, co ten vztah drží, na tu lásku, na tu vděčnost za ty maličkosti a z toho vznikla ta řeka bez vody, což je taková jakoby omluva, takový pojď ve mně zpátky do náruče, já jsem si to uvědomila, že jsem byla hloupá.
0: Krásná písnička a hezká životní Děkuji. Filozofie. Já jsem slíbila, že se vrátíme tedy do těch začátků, protože kolik se 7 let v divadle Semafor.
1: Nebo 7 let v divadle ano. Semafor, ano.
0: A byla to ta maminka, díky které jste se dostala do Semaforu, nebo jak se člověk dostane do těch krásných divadel, ve kterých dostává role, o kterých snil?
1: Tak ten Semafor, já jsem teda se do toho v podstatě narodila. My jsme prostě doma, maminka v Semaforu, myslím, strávila taky 7 sezon, shodou náhod. A já jsem tím Semaforem byla absolutně obklopená od malička, takže desky Jiřího Šlitra, Jirka Suchý, knížky, jeho ilustrace, prostě já jsem v tom vyrostla, absolutně jsem to milovala, takže můj sen bylo divadlo Semafor. A když se otevírala nová lokace divadla Semafor v Dejvicích, tak maminka se o tom dozvěděla a dozvěděla se, že tam hledají prostě zboristky, takový ty elévky, co tam jenom tak přijdou, prostě zavrtí se vzadu někde a zase jako odpochodujou. Hlavně ty hezký nohy, jak říká Jirka Suchý, že jo? Hezký nohy. A já, prostě hezký křoví, no,
0: zkrátka ale, krásné dívky.
1: Tak, výplň taková, ne. Ale ono se z toho hrozně rychle prostě naštěstí pro mě teda stalo to, že jsem dostávala krásné role. Ono to tam není v každém, nebo takhle, ve všech divadlech, ve kterých já jsem kdy hrála, to nebylo takový, jako už se známe, tady máš roli. Ale vždycky s novým představením, znova jdete na konkurs, znova to odtancujete, znova vyzkoušíte monology. Jo, je to... Protože to divadlo je láska. To divadlo se stejně dělá z lásky. Je to řehole, je to láska, není to o penězích, ale my to všichni milujeme a proto to děláme. No a v tom Semaforu to vlastně probíhalo stejně tak. Začaly se tam nasazovat nové hry a já jsem prostě už začala dělat ty konkurzy. Za mě miluju a moje nejoblíbenější role v divadle Semafor byla samozřejmě Bludička z Kytice, kterou původně zpívala a hrála Hanička Zagorová, potom Zuzana Stivínová a pak jsme se alternovali Jolana Smičková, Tereza Hálová a já. A to byla prostě moje láska. Tam jsme se fakt, jak se říká, vyblbli.
0: Potom tedy bylo také 4 roky divadlo Kalich?
1: Ano, to bylo zároveň. Já jsem pak v tom jakoby lítala, že jsem hrála v Semaforu, v Kalichu, na Vinohradech a v Národním v Praze a v Ostravě.
0: Jak to člověk zvládá?
1: No, jako to byla taková doba těch, já nevím, 7 let, kdy jsem se fakt živila jenom divadlem a hrála jsem třeba i 30 představení měsíčně. A to už bylo teda na hranici mých fyzických i mentálních schopností. Jo.
0: No, vy jste hrála také v Los Angeles, také, ano, protože ano. Tam také to bylo to divadlo, jak ano. Jste se dostala do té Ameriky?
1: No, já jsem do LA, do Kalifornie chtěla od malička se podívat nebo žít tam. A já jsem se tam dostala v roce 2011, ale byla to dlouhodobá plánovaná věc, protože tyhle věci nejde udělat spontánně, na to musíte mít umělecké vízum, které hrozně dlouho trvá, než se vyřídí. Musíte se připravovat, musíte tam mít manažera, musíte tam mít domluvenou práci, prostě je to jako člověk se stěhuje přes půl světa. Takže to byla jakoby, byl to takový můj sen. Já jsem teda vtipně pro leckoho si může lidi jakoby ťukat na hlavu, odešla jsem, když se mi tady dařilo nejvíc, ale mě nikdy nešlo o to být jako slavná nebo známá. Já jsem strašně chtěla růst a to LA je zase jinde a herecky a pěvecky i výtvarně. Já jsem prostě se chtěla víc učit a proto jsem tam odjela. No a ačkoliv je to teda město filmu, tak mě se tam zase víc dařilo v divadle.
0: Jano, co se tam člověk nejvíc naučil v té Americe?
1: Tak kromě samozřejmě angličtiny, mě ta Amerika, nebo konkrétně Kalifornie, hrozně moc dala, co se týče mojí, řekla bych i osobnosti, protože... Samozřejmě Amerika má spoustu problémů, ale konkrétně ta Kalifornie je obrovsky přijímající. Ona je tolerantní a laskavá. Tam lidi sami sebe ani druhé tolik nesoudí, nebojují tam tolik s pocitem méněcenosti, který já si myslím, že my jako Češi úplně zbytečně máme, i když jsme absolutně fantastická země, nádherná, bezpečná, prostě jsou tu krásní vzdělaní lidi, ale pořád máme, asi protože ta historie nás válcovala, máme pořád pocit, že jsme malinký, ale nejsme. A mě tohle naučila ta Kalifornie. Já jsem vlastně díky Kalifornii ještě mnohem víc hrdá Češka, než jsem byla dřív.
0: Takže tím odpovídáte na otázku, proč jste třeba nezůstala v té Kalifornii, která je vaším druhým domovem.
1: Tak já tam pořád lítám tam a zpátky, ale já jsem se vrátila kvůli mamince, protože já jsem dostala tam zelenou kartu za přínos kultuře v roce 2014 a na tu zelenou kartu si můžete příbuzné vzít sebou, ale maminka nechtěla. Maminka za mnou nechtěla a mně bylo jasný, že prostě už jí táhlo na 80 a já jsem jí tady prostě nemohla nechat samotnou.
0: Tak jste se vypravila vy za maminku. No, to zaslouží potlesk tedy, no, jak ta normální. Zlatá karta, tak také to, že jste se nám vrátila. Teď si chvilku zahrajeme, pojďme uvést tu další písničku, ano. Protože já jsem naplánovala, že tedy teď si pustíme další z vašich novinek, ano. Abychom trošku posluchačům nabídli i tu vaši pěveckou dráhu. Ano. A bude to písnička nebo single Jasný, představme ji trošičku tedy.
1: Tak písnička Jasný, já prostě píšu ty věci spíš tak nějak, řekla bych, pro sebe a hodně vycházím z životních situací. Písnička Jasný, možná zní trošku smutně, ale je o momentu, kdy člověk ví, že nějaký vztah skončil, ale už jste uzavřeli tu kapitolu a už se nadechujete a zvedáte se z toho popela a víte, že teď už to bude lepší. O tom je písnička Jasný.
0: A tu si teď pustíme.

0: byla novinka Jany Fabiánové, Jasný, druhý single, který vyšel 11. května, Jani, je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano, je to
0: no,
1: tak.
0: No takže premiéra u nás zatleskáme, bylo to nádherné, myslím si, že i vám se to líbilo. No a do
1: děkuji
0: vašeho
1: moc.
0: Potlesku bych ráda, Jani, pro vás pozvala milého hosta, ano. Protože my jsme si řekli překvapení pro Janu Fabiánovou. Honza Bendík, Jan Bendík, náš host, který tady bude také po 11. hodině. Takže pojďte, Honzo, mezi nás.
2: Dobrý den, je tady.
0: Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den, myslím, moc vám to sluší.
1: Netykali jsme si, Honzo.
2: Já myslím si, že jo, ale nechtěl jsem si to troufnout. Dobrý den ještě jednou.
0: Troufni si to. Takže vítejte, Honzo, v našem vysílání. No, my jsme měli původně naplánováno, že budete hlavním hostem po 11. což samozřejmě platí, ale pak jsem si řekla, když jsme si řekli, že si tady dnes zaspíváme, tak já si myslím, že no. Dva takovýhle výjimeční, vynikající zpěváci vedle sebe, to by bylo, abychom si to nechali ujít. Takže
2: no, ale vy jste mě překvapili se zajímavou písničkou teda.
0: Ano, to je to překvapení další, protože když jste oba v Hradci, oba máte krásný vztah k Hradci, tak jsme si řekli, co kdybychom si zaspívali všichni tady okolo Hradce. Dáme to?
2: No tak to máte jasné.
0: A tak hned?
1: Nějakou tóninu.
2: Tak hoďte vy, já se přizpůsobím. Pro vás je to vždycky vyšší, takže...
1: No, já jsem alt, takže...
2: Jo, tak...
1: Oko...

0: Modře.
1: Krása, potlesk, Jana Fabiánová, Jan Brndík, premiéra v naší to, rozhlasové
2: já
1: kavárně.
2: Já mám pocit, že jsem to naposledy zpíval asi v mých 8 letech v Bonnie Poeri.
1: Tak tež. Bonnie Poeri. My jsme se už Jany ptali na ten vztah k východním Čechám. Jana tady studovala na prvním soukromém jazykovém gymnáziu. No Honzo, u vás ty východní Čechy, to je rodiště, to je velká láska taky.
2: 100% srdcová záležitost. Já se sem vždycky rád vracím a dost často sem jezdím, protože v Kuklenách pořád bydlí moje máma s tátou, takže tam za nima
1: pořád. A dnes jste přijel s rodinou tady, pojďme představit.
2: Ne, to není moje rodina.
1: Ne, ty se na vás přijeli podívat.
2: Ty se na mě přijeli podívat. Já je takhle zdravím.
1: Protože se sem k nám oni do kavárny nevešli, ti všichni, kteří přijeli. Takže doufám, že se tady nějak vměstnáme, protože kavárna je do posledního místa dnes zaplněná. Všichni vás chtěli vidět, chtěli se s vámi oběma pozdravit a užít si ten poslední předprázdninový, to poslední předprázdninové vysílání z naší rozhlasové kavárny. Pojďme hledat společné věci, které kromě toho Hradce ještě máte. Já jsem si říkala, určitě to, že jste oba zvítězili v různých soutěžích. Je to, co vás vykoplo do toho showbiznisu a na výsluní?
3: Mně ano. Mně to hodně pomohlo.
1: A která to byla soutěž, Jana?
3: Rozjezdy pro hvězdy, ještě předtím, než začala Superstar. Já jsem poslední vítěz Rozjezdy pro hvězdy.
2: Ale to je legendární show a mě hrozně mrzí, že už to není, že už, protože takovýhle soutěže mě tady hrozně chybí. Třeba i do Remy bylo super, to jsem hrozně rád koukal.
1: A ty jsi vítězil
2: tam byla
1: věké?
2: Moje teta, Strajdové, ježišmarja.
1: Všichni pouzbuzovali, ano.
2: Ano, a i moji přátelé, jako... I doteďka jsou nějaký starý videa na YouTube, kdy si to jako pustím a vidím to. A je rozjezdy pro hvězdy, to bylo skvělý. Já jsem byl Superstar.
1: Ano.
2: A to už bylo pak potom a já bych bez ní tady s váma určitě neseděl, takže...
1: Tak vzpomínáte rádi na tyhle soutěže?
2: Já.
1: Vzpomenete si na ně někdy, anebo už člověk tam ten život běží, že člověk...
2: Jak dlouho řekne... to trvalo u tebe, nebo celá ta soutěž, když tam vlastně byla?
3: No já jsem byla jeden díl a potom ještě celoroční. Vlastně, takže jsem to jako vyhrála nějak dvakrát, to byla taková sumarizace nějaká.
1: No a Jano, prý jste porazila Anetu Langerovou,
3: je to pravda?
1: Já jsem
3: porazila tehdy Anetu Langerovou, ale to byl nějaký omyl, přátelé. Ne, ono to bylo totiž tím, že ona zpívala převzatou písničku a já už jsem zpívala svojí. A myslím, že to rozhodlo.
2: Tak to je skvělý, to
3: samozřejmě. Ale já na to teda přiznávám se, vzpomínám se smíšenými pocity, protože já nesnáším soutěže a nesnáším konkurzy. Já mám hroznou trému, je mi strašně blbě se mi dýchá, mám sucho v krku. Takže jako jsem vděčná, že se to povedlo, ale ten strach vždycky, když se na to vzpomenu, tak po sobě zase cítím.
2: Já to samý. Já jsem tam byl 3 měsíce v Bratislavě a celá ta soutěž mi přinesla velkou školu, si myslím, a spoustu zkušeností a hlavně zážitky, ty jsou k nezaplacení, takže tam se vždycky rád do těch vzpomínek vracím a mám spoustu kamarádů z té soutěže,
1: takže
2: se kterými jsem doteďka v kontaktu. Ano. A jsme vlastně ne kamarádi, ale už taková rodina. No.
1: Mm-hmm. No, když si podívám ještě, co máte společného a vrátím se do východních Čech, tak je to určitě muž roku. Já když přijedu na muže roku, někdy i do té poroty, tak tam vždy je Jana Fabiánová v roli porotce také. Honza Bendík buď zpívá, nebo tady v roli porotce.
2: Já jsem se bál, že řekne, buď zpívá nebo soutěží, tak v tom případě to rozhodně.
1: OK.
2: No, počkejte, ale já nemám žádný svaly, to teprve bude, když chodím do posilovny.
3: Nám to je dáme jedno, takovýhle věci, my nejsme tak povrchní, jako náhodou dobrý.
2: Ne, já si dám srandu, protože vždycky tam soutěží takový ty svalnaci a jsou prostě na pohled přesně takový ty typy na plakáty do časopisů.
1: Takže do tohohle byste nešel?
2: S mojí postavou určitě ne.
1: No, já si myslím, že byste to mohli zkusit.
3: Ne, já si ale taky myslím.
1: Je to také soutěž, která proslavila Davida Novotného a který tady vytrval, měli také tuším 25 let, nebo už je to hodně dlouho. Takže pravidelně jezdíte do Náchoda také. Už je to také město, které znáte.
2: Náchod mám rád, já jsem tam jezdíval jako malej s mýma kamarádama. Měli jsme tam partu kámošů, se kterými jsme tam jezdili, oni zase za náma sem do Hradce. A pracovně tam samozřejmě pořád jezdím a myslím si, že i ty, že?
3: Pro mě je ten Náchod ještě pracovně důležitý jiným způsobem, jestli si můžu přihřát teda trošku polívčičku mojí designérskou. Já jsem teď půl roku pracovala na nových upomínkových předmětech pro 6 východočeských muzeí, protože jsem teda grafik a designér hlavně teď. Takže moje vlastně celý ten katalog můžete vidět a koupit si pevnosti Dobrošov, v Náchodském muzeu, v rodišti Alojze Jiráska, v Čapkově mlýně, v klášteře v Polici nad Metují, ve staré škole. A já prostě k tomu kraji mám obrovský vztah, takže... Jak říká Honza, no prostě je to tady naše, no tak.
0: No, Honza nám o tom poví ještě po 11. hodině, ale já ještě budu hledat některé ty věci, které máte společné. Vy už jste to, Jano, teď trošičku nakousla, protože vy asi oba máte rádi módu. Vy jste také jako módní návrhářka, Honza, vás stále vidíme v nových outfitech. Vždycky si dáte nějakým způsobem záležet, aby ten oblek, který si vezmete, aby něco o vás říkal, je to tak?
2: Jestli si dám záležet, já si myslím, že teď už ani ne, protože já za ty roky sbírám oblečení, je to moje záliba. Ano. Mám obrovský šatník a nezbavuju se těch věcí. Málo kdy udělám jakože takovou tu, že si to vytřídím a rozdám to po rodině, ale většinou si to oblečení nechávám, protože ono se vždycky tak nějak po těch letech vrací do módy. A přesně vím, teďka vidím kalhoty, který si říkám, ne, ty už se nenosej dneska, ale vím, že za dalších 10 let se budou nosit a budou se mi hodit a každý mi je bude chválit.
0: Takže žádný kapsulový šatník, ne? Všechno máte, všechno schraňujete.
2: Všechno mám rozstříděný, to, co nosívám, to, co nenosím, vám to, co je hodně barevný, to, co je výstřední, to, co je extravagantní, takhle to mám.
0: Jani, v čem vy se cítíte nejlépe?
3: No, my to máme teda podobně s tím šatníkem. Já taky třeba baggy jeans, že jo? To prostě bylo hrozně dlouho out. Kdysi to bylo in, teď je to zase in, prostě furt se to točí.
2: Je to skvělý, já to miluju.
3: já to miluju taky a mě to vlastně pomáhá, když se cítím třeba blbě z nějakého důvodu, tak vlastně mi to pomáhá se cítit líp. Nebo když se chci nějak jako vyjádřit nějakým ještě víc způsobem, tak to oblečení k tomu taky použiju. Mm-hmm. Je to zábava, no.
0: Tak já si myslím, ještě jednu věc bych měla společnou, to jsou sociální sítě a na ty bych se vás zeptala po písničce.

0: 10 hodin 50 minut posloucháte páteční Habaděj a našimi velice milými hosty Jana Fabiánová a Jan Bendík. My jsme si to tak trošku upravili, protože Jana měla být po 10. hodině, Honza po 11., tak jsme to dali pěkně dohromady a s oběma jsem ráda, že budeme až do té 12. hodiny. A já jsem říkala, že tedy stále hledám něco, co máte kromě zpívání a vystupování a hraní společného. No a myslím si, že jsou to i sociální sítě, bez kterých se člověk asi v současné době neobejde. Honzo, vás vidím jako influencera, považujete se za něj?
1: Fíha, já si myslím, že k té mojí práci už to asi patří, protože jsou moji fanoušci zvyklí na to, že sdílím s nima svoje zážitky, svůj život, svoje názory, někdy to, jak stávám dokonce, takže, ale ne zas tak jako do extrému, to ne, ale myslím si, že díky ním, s nima jsem dost často v kontaktu. Mm-hmm. Dělám různá živý vysílání, kde jim zpívám a povídám si s nima, takže jo, já si myslím, že to ke mně mm-hmm. patří a myslím si, že si troufnu říct, že se můžu volat influencer.
0: Ano, ne, ano, myslím, ano, ano, tak nějak. No, já tady vidím, že tady za vámi přišly faninky, možná, že jste na ty sítě právě dal, že dnes budete tady v kavárně, je tady plno, nevešli se sem všichni do rozhlasové kavárny, tak třeba příště to nějak naplánujeme a zkusíme jim nafouknout.
1: Ale oni chodí na moje koncerty. Ano.
0: No, o něm budeme mluvit po 11. hodině. Jani, co vy a sociální sítě?
2: Tak já jsem to dlouho vnímala jako takové nutné zlo, ale na druhou stranu si čím dál tím víc uvědomuju, že to je prostě komunikační kanál, kterým se člověk snadno a napřímo může dostat k lidem. A snažím se ty sociální sítě právě používat tímhle způsobem. Mně jsou blízký jakoby témata lidských práv, nenásilí, takovýhle jako ne úplně možná příjemný, veselý věci, ale myslím si, že je důležitý o nich mluvit a proto já ty sociální sítě taky tímhle způsobem používám. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Co ty hejty, o kterých se teď hodně mluví, jak si dokážete poradit s nimi? Určitě se někdy v životě objeví reagovat, nereagovat?
1: Tak jsou hejty a pak jsou ještě jedny hejty, ale jakože takovej ten normální hejt, kdy vám napíše někdo svůj názor, mi přijde v pohodě. A naopak vás to jako nakopne udělat to třeba trošku jinak. Tu věc, kterou jste třeba zrovna vydal, mluvím o písničkách, seriálech nebo cokoliv jiného. Ale pak jsou takový ty hejty, kdy už jako to hraničí, já to nedokážu ani jako...
2: S nenávistí.
1: No, jako, ale až tak jako zákeřně a sprostě a dokonce přání smrt vaší rodiny nebo vám samotnému. To už si myslím, že je takový extrém, že to nepatří do tohohle světa.
2: Jak na to reaguješ, jestli se můžu zeptat?
1: Jak na to reaguju? Já to vždycky vymažu ten komentář nebo toho člověka bloknu, aby se už na mých stránkách nebo na mých sociálních sítích neukázal. A vždycky se najde nějaký takový člověk. A nedělá to jenom mě, ale dělá to spousty dalším lidem. A když se podíváte na jeho pak profil nebo její profil, tak pak zjistíte, že prostě hold... jsou ze svého života asi smutný, nevydařilo se jim to, co v životě chtěli, to, co očekávali a tak si to vybíjejí na, nevím, ostatních asi.
0: Na druhou stranu, když tam přilétnou ta srdíčka, tak to člověka blaží asi na srdci, když se je tam objevuje co nejvíc a když vidíte, kolik sledujících máte a kteří vám fandí, to musí být zase hezký pocit i na těch sociálních sítích. Někdo mi nedávno, myslím, pan Houdek to byl, který mluvil, když tady byl na dosah pořad Dana Stacha, tak tam říkal, dávejte ta srdíčka, dávejte je co nejvíc, protože potom nás bude daleko víc, než těch, kteří dávají ty negativní zprávy. Takže přimlouváme se za ta srdíčka pro všechny.
2: Ano.
0: Dobře, no ještě jedna věc, kterou máte společnou, ale tu probereme tedy, když tak až po té 11. hodině, protože čas kvapí a to je to herectví nebo videoklipy, protože oba to herectví v sobě taky máte. Na to už teď asi moc času nebude, tak my si teďka zahrajeme v 11 hodin zprávy a potom můžeme slíbit, Jano, zůstanete s námi i po té 11.
2: Moc ráda.
0: Výborně. Jana Fabiánová a Honza Bendík s námi budou i po té 11. hodině a za to jim zatleskejte.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Záchranáři varují před horkem, důležité je pít hodně vody. Letní kino Širák v Hradci Králové zahajuje sezónu. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezké dopoledne. Českou republiku sužuje tropické počasí. Dnes a o víkendu vystoupají teploty ke 30 stupňům. V Polabí může být až 34. Záchranáři doporučují omezit pobyt na přímém slunci, nosit lehké oblečení a vyhýbat se sportovním aktivitám, například jízdě na kole, říká mluvčí záchranářů Michaela Boutová.
2: Klíčové je pít, děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
0: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadu Pardubice 6. Informovala dnes o tom na sociální síti X. Případ kriminalisté prověřují od loňského dubna. Vysvětluje jejich mluvčí Dita Holečková.
3: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
0: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Reakci vedení městské části zjišťujeme. Letní kino Širák v Hradci Králové zahájí večer sezónu. Přes léto nabídne filmové novinky, divácké hity a snímky pro celou rodinu. V červnu bude promítat každý pátek a sobotu, od července od úterý do neděle.
4: Lístky do Širáku si lidé můžou zakoupit na vstupenkovém portálu města Hradce Králové hkpoint.cz, kde je dostupný i promítací program. Filmové projekce Pod širým nebem nabídne taky městský kemp Stříbrný rybník. Tamní letní kino zahájí sezónu 27. června. Vstup bude zdarma a do konce července lidé uvidí 14 projekcí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Sokolovna v Kostelci nad Orlicí bude od 20 hodin otevřená pro návštěvníky. Tamní sokolská jednota se připojí k akci Noc Sokoloven. Děti se můžou zúčastnit poznávací hry.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a kromě postupu má jisté i první místo ve skupině.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno, na horách ojedinělé přeháněky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí 34, na horách naměříme kolem 25. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda teď komplikuje provoz na Rychnovsku. Pozor, v centru Kostelce nad Orlicí ve Fígnerově ulici se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Řekla bych, že ta nejlepší cesta je do Českého rozhlasu Hradec Králové, odkud pro vás vysíláme i teď po 11. hodině páteční habaděj z naší rozhlasové kavárny. Jsme velice rádi, že je tady plno, jak slyšíte, je tady živo. Naši hosté, kteří byli po 10. zůstávají a tím mám na mysli Janu Fabiánovou a Jana Bendíka. Řeknuli tato dvě jména, je vám jasné, že budeme mluvit o zpívání, o hraní, o životě, o východních Čechách, protože oba, jak jste slyšeli, tu velkou vazbu k východním Čechám mají. No a samozřejmě v této hodině se jich budeme ptát na plány, které je čekají, především Honzi Bendíka, kterého jsme ještě tak nevyspovídali, takže za malou chvíli je tady v pátečním vysílání. Opět přivítáme.

0: sera.
1: Páteční habaděj pokračuje a já už jsem říkala, že tady máme ne jedno, ale hned dva velice milé hosty, zpěvačku a herečku Janu Fabiánovou. Ještě jednou dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
1: A také Jana Bendíka, zpěváka Východočecha, už to také víme, a muže, který připravuje velkolepý koncert. Je to tak? Dobrý den.
3: Je to tak, dobrý den.
1: Tak, budeme si o tom povídat. My už jsme Janu vyspovídali v dotazníčku, takže Honzo, když dovolíte, dáme vám úplně stejné otázky, jaké dostala Jana, abychom tak věděli, co máte rád, a my tomu říkáme minutový dotazník. Tak jdeme na to. Skřivan nebo sova?
3: Sova.
1: Dobře. Jaro, léto, podzim nebo zima?
3: Léto, léto, léto, léto.
1: Co vás v poslední době nejvíc zaměstnává?
3: Přípravy na můj velký koncert v O2 Univerzum.
1: Co vám zaručeně dodá energii po náročném dni?
3: Dobře, tak to přijdu domů po náročném dni. Sednu si vlastně do takovou, máme takovou zimní zahradu, tam si dám nohy na stůl a prostě existuju, jenom prostě vnímám to kolem mě.
1: Hezké. Je nějaké místo, kde byste chtěl strávit dovolenou?
3: Je, a třeba i tady v Čechách jsou spoustu nádherných míst, takže klidně tady v Čechách, všude, kde je krásně, kde je voda, kde je teplo. A
1: je to to léto.
3: Je to to léto, přesně. Já nemám rád zimu, takže...
1: Dobře, děkuji. Co nesmí chybět ve vašem cestovním zavazadle, když někam letíte na koncert anebo na tu dovolenou?
3: Nic tam nesmí právě chybět. U mě je nejhorší to, že i když já jedu i na dva dny, tak si toho beru, jako kdybych tam dal na 14 dní. V tomhle jsem prostě zásadní, protože nikdy nevíte, co se tam bude dít, jaký večer tam bude, kam budete muset jít, a proto tam mám spoustu těch outfitů, o kterých jsem tady už mluvil.
1: Ano, dobře. S kým byste se chtěl v životě setkat, kdybyste mohl? Je někdo, když si říkáte, já s tím bych chtěl povečeřit?
3: Já už jsem se s ním setkal několikrát, vždycky to bylo hrozně fajn, mluvím o Karlu Gottovi, ale hrozně rád bych s ním zašel na večeři a chtěl bych poznat, jaký je, co rád třeba pije za víno, jakou večeři má rád, nebo jaký jídlo má rád, a tak jako by no, má lidsky se s ním popovídat. To bych chtěl zažít, bohužel už nezažiju, třeba jednou tam nahoře se potkáme.
1: Dobře,
3: ale
1: děkuju. Letom. Co vás poslední době potěšilo?
3: Je, moje kamarádka mi oznámila, že je zdravá, protože si procházela nějakou prostě špatným zdravotním obdobím a dlouho se tím léčila, a teď mi nedávno napsala a nebo volala, že je zdravá, a já jsem si říkal, wow, svět je krásný.
1: To jsou ty největší radosti. Máte nějaké své životní motto?
3: Mám. Babička mi vždycky říkala, chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
2: Stejný.
3: Ne, fakt?
2: Baby.
1: Stejné, jako má Jana Fabiánová. Před malou chvíli jsme se to také dozvěděli. No tak dobře, uvidíme, jestli to bude platit i v případě, když se řekne Hradec Králové, tak co se vám okamžitě vybaví?
3: Divišova, tady kousek.
1: Aha, a proč?
3: Vlastně Divišova ulice. Proč? Protože já jsem se do té ulice narodil, takže tam jsem vlastně do 4 let bydlel. A pak jsme se začali všelijak stěhovat, tak jak to domácí umějí pořádně. ta krev se ve mně prostě nezmizí, to jsem já, a my jsme se stěhovali fakt hodněkrát, a to cestovatelství sobě prostě máme. Mm-hmm. Takže ta Divišova, na to hrozně rád vzpomínám, i když teda málo, ale vždycky, když kolem jedu, tak cítím takovou nostalgii. Mm-hmm.
1: Zdravíme do Divišovy ulice v Hradci Králové. Poslední otázka, když se řekne rozhlas?
3: Rozhlas? Krásná.

0: Posloucháte Páteční habaděj, tahle písnička byla pro Jana Bendika a Janu Fabiánovou, naše dnešní hosty Pátečního habaděje. No a já jsem říkala, že tedy teď se zastavíme u těch dalších věcí, které máte společné, to jsou koncerty. Teď se zastavím tedy, Honzo, u vás, protože vy prý plánujete největší koncert vlastně své kariéry letos v říjnu v Praze. Pojďme se na to podívat, na co se můžeme těšit.
1: Je to tak, no já jenom o tom mluvím a jsem nervózní. Já ten koncert opakuju, já už jsem ho měl minulý rok a bylo to neskutečný. A ti, co tam byli, tak udělali tak nádhernou atmosféru. A řekl jsem si, tyjo, já nemám dost, já to chci zopakovat. A tentokrát ta show bude úplně nová, bude mít nový setlist, bude mít nové choreografie, nové kostýmy, outfity. Takže na to se těším a vlastně teďka už začaly přípravy na tohle všechno, takže jsme v plném proudu té práce a 17. října to vypukne, takže vy, co jste tady, klidně si udějte výlet do Prahy a pojďte se za mnou podívat, Hradečáci.
0: Kde to bude? Kde to bude tedy?
1: 17. října v sobotu, Foutu Univerzum.
0: Foutu Univerzum, ano. Takže ty přípravy, co to obnáší? Neumím si představit, teď všichni skloňují například koncert Evy Farné, 30 000 lidí a to tady v Hradci.

0: byl Rock for People, 50 tisíc lidí, tak jsme si řekli, Eva vyprodala hned několikrát tady Prahu, takže je to určitě nesmírně náročné a člověk asi má přece jenom trošku pochybnosti, jestli se to všechno podaří, protože například Monika Bagárová, jestli se nepletu, ta ten koncert nakonec odložila, nekonal se. Honzo, jak uvažujete v tuto chvíli, kdy tady tahle ta velká událost vás čeká?
1: Ty jo, no já jsem nervózní, teď jsem to tady říkal ještě než jsme šli do vysílání, že jsem nervózní zpívat i před 4 lidma, takže já jsem nervózní pořád a samozřejmě předtím mám velký respekt, protože to není málo lidí a když jsem udělal Fórum Karlín, krásný koncert, který se vydařil a bylo to nádherný, tak jsem si říkal, že půjdu do O2 Univerza, taky se to vydařilo a i přesto, že už to mám za sebou a opakuju to, tak stejně předtím mám obrovský respekt, protože to dá spoustu práce, spoustu úsilí. A není to jen tak, no, takže...
0: Musí mít člověk odvahu? Musí být prostě přesvědčený o tom, že to dobře dopadne, nebo jsou tam ty pochybnosti?
1: Odvahu ani tak možná trošku jo, ale spíš tu lásku k té hudbě hlavně. Mm-hmm. Lásku k té práci, protože když to ten člověk nemá, tak si myslím, že ten divák to hned pozná, jako ten, co tam sedí a kouká na toho člověka, co zpívá. Takže musí ho to hlavně bavit a nedělat to kvůli někomu jinému, ale kvůli
0: sobě. Musíte mít asi dobrý tým lidí. Musíte mít lidi, na který se spolehnete. Myslím tím asi Lukáše, vašeho partnera, který nás tady teď poslouchá. Možná ty faninky, které se těší na ten váš koncert, ale potom ty, kteří ten koncert s vámi vymýšlejí a připravují.
1: Je to velký tým lidí a jak říkám, není to jen tak. No, jakože já mám nějaký nápad a teď to zrealizovat, musíme se, vlastně celá ta banda sejít, musím jim to dopodrobna všechno vysvětlit, to jak, kdy mají se rozsvítit světla na mě, kdy mají naopak zhasnout, kdy mám vystřelit do vzduchu. Všechen, každý ten detail musí být dopředu naplánovaný na každou tu jednu písničku.
0: Už to není jenom o tom zpívání, je to vlastně velká show, která se teď vyžaduje vlastně od všech zpěváků v poslední době. Jani, plánujete něco také podobného, protože já vás víc vidím jako tu komorní zpěvačku, která si dá ten jazzík u klavíru.
2: No, plánuju, ale zatím já jsem pořád ještě ve fázi, jak jsem říkala, já jsem celý minulý rok si psala novou muziku a texty a teď začínají vycházet, ale je pravda, že teď intenzivně pracuji na těch nových písničkách s producentem, což je Piplačka, takže ta vize nějaký velký show tam určitě je, ale teď ještě pořád prostě jsem v té introvertní fázi té produkce, té muziky, protože pro mě je to absolutně to nejdůležitější. Ta show je potom taková třešínka na dortu, ale za mě, pokud tam nedrží ta muzika prostě a nemá to hlavu a patu a není to silný, tak nemá smysl sehnat někam vejš a já stojím nohama na zemi, takže nejdřív chci udělat pořádnou fakt dobrou muziku, až pak se uvidí.
0: Všechno chce svůj čas.
2: Tak.
0: Ano. Honzo, budete tam mít hosty, jako je například Lucie Bílá, protože vy jste zpíval s mnoha. Michal David, Lucie Bílá, Monika Bagárová, naspíval jste spoustu i duetů. Uvažujete o tom, že oslovíte, nebo už jste oslovil, vy nám to asi neřeknete, to bude asi překvapení, ale můžeme si to takhle představit, že tady tam budete mít řadu hostů?
1: Budu tam mít určitě řadu hostů, já vám klidně můžu tady říct, kdo tam bude, ne úplně všechny, teda některý
0: necháváme jako
1: překvapení.
0: Dobře, tak řekněte, budeme rádi.
1: Ale Michal David tam nebude chybět, rozhodně ne náš duet, ale Míša David, nebude chybět ani náš duet Dávno vím. A taky tam bude Monča Bagárová, nebo tam bude Ondřej Kandráč ze Slovenska, z Hejdianku, ze kterým máme vlastně takový mix romských, takový temperamentních čardášů. Takže to bude velký opět a těším se na to. Já už chci, aby bylo třeba týden předtím, aby to ze mě už spadlo a jenom se na to těšil.
0: Bude tam také potřeba kondička, protože když jsem viděla Evu Farnou v těch výškách zpívat a vlastně dělat kotrmelce a všechno možné, člověk jenom žasnul, co všechno se dá. Uvažujete o něčem podobném? podobným, že to bude opravdu i ta světelná show, i ta zábavná, taková ta cirkusová, když to tady přežeme.
1: Jo, tak ten cirkus k tomu rozhodně patří ke mně 100%. Takže já to mám rád. Já mám rád, když se to blízká, když je to hodně, když tam jsou ohně, když tam jsou lasery, když se lítá ve vzduchu. Minulý O2 Univerzum jsem, protože já jsem velký fanoušek Harryho Pottera, tak fakt, tak koukám, že toho máme víc, než jedno společné.
0: Dobře jsme vás
1: tak jsem
0: nabrali.
1: Vlastně z jedné strany, to vlastně, nebo z jedné haly, nebo z té Korně, já už nemůžu ani mluvit, tak z jedné strany na druhou jsem přeletěl na koštěti, jako Harry Potter, přímo na pódium.
0: No tady.
1: Takže teď to musím překonat a vymyslet zase něco jiného, takže Bůh ví, jestli tam přiletím, nebo tam vystřelím, nebo Bůh ví, co ještě.
0: Ano, aby si divák neřekl, to už tady bylo.
1: No
0: už
1: právě.
0: Dobře, no pojďme tedy k tomu komornějšímu. Vy už jste se zmínil o tom, že máte rád Karla Gotta, že byste s ním rád se setkal, kdyby to bylo možné, že to je ta osobnost, která vám asi taky hodně v životě dala. Vy nám dnes, my tedy bychom chtěli, my prosíme o to, protože vy jste říkal, no já nevím, zkoušeli jsme, nedám to bez zkoušky a tak dále, že bychom chtěli, aby nám zaspíval Honza Bendík živě v našem vysílání. Zkusíme to. Jednu z těch gotovek.
1: Tak jo, ona to sice nebude žádná taneční písnička, ale je to jedna z mých velmi oblíbených písniček. Je to písnička, když jsem já byl tenkrát kluk a... Jo, jsem rád, že máte radost.
0: Takže my budeme držet pěstí, aby to dobře dopadlo.
1: Držte
0: a jenom, aby posluchači věděli, nebyla žádná generálka, nic. Prostě Honza Bendík to teď zkusí přímo na první dobrou.
1: Já se postavím, jestli vám to nevadí. Tak jo, vidíme se, slyšíme se. Tak jo, tak můžeme na to.

0: Jan Bendík.
1: Děkuji.
0: Když jsem já byl tenkrát kluk, krása, děkujeme. Nádherné. Tak zazpomínali jsme i na Karla Gotta, bylo to famózní, spadlo to z vás, Honzo? No.
2: Možná jsem ještě víc nervóznější, než jsem byl.
0: No, bylo to velmi pěkné. Je víc těch písniček Karla Gotta, které zpíváte, které máte rád?
2: Já jsem Superstar zpíval, teď jsem se zrovna s jedným pánem tady při pauze bavil, že jsem zpíval Dělovou ránu. A tu mám teda. Jo. Dám Dělovou ránu. No vidíte, takže tohle je moje oblíbená písnička. Ale těch písniček je strašně moc, já bych si hrozně rád zaspěl. Stokrát chválím čas, to je taky nádherná věc. A jak říkám, to jsou poklady, to jsou prostě poklady a jsou to nadčasový songy, které nikdy nezestárnou i za 200 let. Pořád budou nadčasový a pořád si řekneme, sakra, to je dobrý song.
0: Krásná věc, ano. No vidíte to, já jsem slibovala, že si tady v naší kavárně dnes zaspíváme a to jsem netušila, že to bude v takovéhle míře a že budeme zpívat vlastně dvě hodiny. No, je to díky vám, našim dvěma hostům, Janě Fabiánové a Honzovi Bendíkovi. Takže my si teďka pustíme ještě jednu, Honzo, od vás, protože já jsem připravila společně s hudebním dramaturgem Tomášem Kačnerem ještě písničku, kterou jste připravil s Lucí nebo naspíval s Lucí Bílou, můžeme ji také uvést, je to také krásná věc, kterou to hrajeme dost často a rádi.
2: O, děkujeme za podporu. Je to písnička Jednu malou chvíli a je to song, při kterým si myslím, že každý z nás otevře svoje oči. Stačí se zaposlouchat do textu a pochopíte.
0: Tady je.

0: Bílá Jan Bendík, jednu malou chvíli, krásná písnička, hezká životní filozofie. Jan Bendík a Jana Fabiánová jsou ještě stále našimi velice milými hosty. No, teď se dostáváme už k tomu, co vidíme za okny. V neděli astronomicky přivítáme léto. Vy jste říkal, Honzo, že léto milujete, Jana miluje jaro, tak vy se budete loučit s vaším oblíbeným ročním obdobím, ale to léto asi máte ráda.
1: Miluju taky.
0: Miluju taky
1: léto.
0: Pojďme se podívat, jaké bude, na co se těší v tom letním období, kde ho strávíte? Bude dovolenkové taky?
1: Tak já to léto vnímám dovolenkově, i když pracuju. Prostě to počasí mě úplně hodí do toho, jak se říká hezky česky, vibe. Pardon. Toho léta budu ho trávit na chalupě ve středních Čechách, mezi středními a jižními Čechy teda. Ale budu tam hodně skládat, pracovat, ale prostě to je takový to, že jste na zahradě a máte kytaru nebo piano, si tam zapojíte keyboard u PC a něco děláte, pak jdete trošku zazdít nějaký díry tam v plotě a okopat zahrádku a ostříhat stromy nějaký, sklidit ostružiny, prostě taková pohodička. No.
0: Ideálně dovolená. Tak. Pracovní ano. Tedy. Honze, co vy?
2: Jo, já vždycky jezdívám do Thajska, takže Thajsko je pro mě takový už skoro druhý domov, protože já miluju ty lidi tam, miluju to jídlo, miluju celkově tu exotiku tam, je to tam neuvěřitelný, takže určitě Thajsko a pak možná Řecko, uvidíme. Já jsem si řekl, že chci víc cestovat a víc si užívat ten život, protože jak jsem říkal, ten song Jednu malou chvíli nikdy nevíte, co vám přijde do cesty, takže je třeba si ho užít ten život naplno a tak, takže léto, moje oblíbený, cesta pryč a i tady v Čechách. Máme v plánu vlastně s partou jet na vodu. Přes Český Krumlov, Fajnově a to se těším. A stanovat a buřty opíkat, to mám taky rád.
0: Takže to nemusí být, že když je dovolená, takže já sám, abych si trošku odpočinul od těch lidí, které mám kolem sebe celý rok. Máte rád tu partu i v té dovolené?
2: Jo, já mám rád, já jsem trošku ADHD, takže nedokážu být sám nikde, takže jsem rád, že se mnou jako tam někdo je, že si to umíme užít. Naopak taky umíme vypnout. Že prostě
0: umí
2: fakt to lehárou
0: ty vody. Umí to člověk vody. Vypnout? Já ho taky? Umíte vypnout?
1: Určitě, já vypínám hodně u toho piana, když skládám a na té zahrádce. Já prostě, když dám ruce do hlíny, tak mě to něco přepne a mě je tak dobře. Ono to prý je snad i prokázaný, že v lese a když člověk šahá na hlínu, že to něco jakoby, něco to jako srovná v té městské psychice lidský, takže
0: já se
1: strašně těším na tu zahrádku.
2: A to
1: mám od malička teda.
2: Obdivuju, to je krásný, to je krásný. Mně umře i umělá kytka doma, takže je to tak.
0: No víte co, ale to se nevylučuje, jo? To prostě to nevylučuje. Mně občas ta kytička taky nepřežije, ale na ty zahradě, když člověk si může sednout do těch záhonů a něco tam udělat, anebo za sebou vidíte ten vypletý záhon, no to je radost.
2: To je krásný. Já obdivuju každýho, kdo to umí a určitě věřím, že u toho člověk krásně vypne.
0: Kdybychom se podívali tedy na tu práci a na ty vaše plány do konce roku, kromě toho velkého koncertu, který Jan Bendík připravuje, skládání Jany Fabiánové, uvažujete o nějakém albu, že by mělo, kromě těch singlů, které jsme si dnes pouštěli?
1: Určitě, ty singly jsou takový předvoj alba. Já jsem vlastně ty první dva, co vyšly, ty jsou v češtině zcela záměrně, protože já jsem dlouho v Čechách nežila, žila jsem v Kalifornii a když jsem se vrátila, tak jsem dělala hlavně divadlo a psala jsem knížky, takže jsem chtěla navázat zase nějakou mojí autorskou muzikou, ale je fakt, že já v té Kalifornii pořád ještě žiju a pracuju a mám tam manažera a chci samozřejmě pokračovat i v muzice tam, takže se budu teď soustředit i na anglické věci a někdy kolem listopadu bych ráda vydala album. Teď v létě vlastně jsem zapomněla zmínit, že ještě budu natáčet videoklip právě k tomu singlu Řeka bez vody. Mm-hmm. A to budeme točit teda samozřejmě v Čechách. Mm-hmm.
0: Dostáváme se k videoklipům, ty jsou také vlastně společnou záležitostí, vaší společnou radostí. Vy jste jich několik natočil i s bratrem, s Marcelem, Jana tedy také. Co ty videoklipy? Je to také vaše radost? Děláte je rádi, anebo to děláte, protože je to povinnost, protože prostě moji fanoušci to chtějí?
1: Tak ona je to trochu povinnost v dnešní době mít, dát tomu ten vizuál té písničce, ale na druhou stranu, já nevím jak ty, ale já teďko jsem indie, já jsem nepodepsaná, já vlastně vydávám věci pod svým labelem, protože chci si prostě udržet tu autenticitu, aby mi do toho jakoby nikdo moc nekecal.
3: Independent.
1: Independent. A hrozně mě to baví, samozřejmě, že to těší, protože člověk musí schánět peníze sám, ale na druhou stranu, jak jste říkala, ten klip potom je tak kreativní, je to vaše dítě, můžete si to vymyslet. Samozřejmě, pokud to dopadne špatně, jste za to zodpovědní zase jenom vy, takže o to je to těžší, ale já se na to moc těším, protože je to takový příběh vizualizace vlastně té písničky a to mě moc baví.
0: Mluvili jsme tu o podobách vašeho života. Je ještě něco, co byste v životě chtěli zkusit? Do čeho byste se chtěli pustit? Nebo o čem třeba ve skrytu duše sníte, že byste ještě třeba tohle chtěli, že tohle vám v tom životě do té mozaiky chybí?
2: Já bych chtěl mít svůj barbershop.
0: Barbershop?
3: Wow.
2: Ale že nad tím jako přemýšlím hrozně dlouho. A je to vlastně sen od malička, možná větší než být zpěvák, takže tohle to by mi udělalo v životě asi hodně velkou radost. A vlasy a všechno, prostě to kolem mě vždycky strašně bavilo. Mm-hmm. Dokonce se i sám stříhám, možná to podle toho i tak vypadá.
0: Ne, máte perfektní šestři.
2: Děkuju. No, takže to bych chtěl možná
0: takže
2: ještě v životě.
0: Jan Bendik, barbershop, Jana Fabiánová, ještě něco je.
1: No, já bych chtěla, já jsem tak strašně ponořená v té mojí nové muzice, který mám napsáno strašně moc, že já jí prostě chci teď dát úplně veškerou svoji krev a tep, co mám, a chci k ní prostě přidat i silný vizuály. Nevím, chci to prostě zhmotnit konečně. No.
0: Budeme to samozřejmě přát oběma. Věříte tomu, že když si někdo něco přeje, že se mu to splní?
2: Amen.
1: Ano, ale já mám vyzkoušeno, že když si člověk něco přeje, tak to přání začne měnit vás a začne měnit vaše okolnosti tak, aby vy jste se mečnuli s tím cílem. Pozor. Takže je důležitý nejenom si něco přát, ale potom se uvolnit tak, aby vás ten život k tomu vašemu cíli dokázal donést. A neprat se s tím.
0: Netlačit
1: na pilu,
0: jak se říká.
1: Čím vyšší cíle máte, tím větší to bude výzva.
2: Tak, já nevím, jak je to možný, ale vždycky, co jsem si v životě tak nějak přál, nebo po něčem jsem toužil, tak nějakým způsobem jsem k tomu stejně došel. A byla to jako konkrétní věc třeba, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem o tom hodně psal o mojí knížce Roma Boy, kde popisuju celý můj život, dokonce i tady v Divišoví, na škole, kam jsem sem chodil. Takže jsem to tam hodně popisoval, ten moment, a je neuvěřitelný, že člověk, když si něco fakt hodně přeje, tak si ho to stejně jako jednou najde. Takže víme ještě, jaký přání ve svém životě budu mít.
0: Přejeme, ať to tak je i nadále.
2: Třeba si ke mně přijdete, pánové, někdy ostříhat.
0: Tak dobře, tak o tom si povíme třeba při našem příštím setkání. To dnešní bohužel musí skončit. Takže já vám přeji krásné léto. Ať se vám plní přání, děkujeme. Ať máte hezký život a dobré lidi kolem sebe. A budu se těšit, že vy, srdcaři, se tady s námi zase někdy brzy setkáte, třeba v téhle kavárně nebo na naší nějaké živé nahrávce. Jana Fabiánová, Jan Bendik byli hosty posledního předprázdninového pátečního Habaděje. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu.
2: Mějte se krásně a krásné léto přejeme.
1: Krásné léto, moc děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.

0: počasí.
1: A teď už zdravíme Imricha Drapáka do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den, pane Imrichu.
2: Pěkný den přeji.
1: Těšíme se na to počasí, jaké nám naservírujete. Už jsme něco slyšeli v ranním vysílání. Pojďme tedy to našim posluchačům zopakovat. Ti, kteří mají rádi teplo, tak si to patřičně užijí, vidíte.
2: Určitě ano. Dneska i celý víkend ty tropické teploty budou. Dneska počítáme 29 až 32 po Labi, může být kolem těch 34 stupňů Celsia. A bude slunečno, jasno až pojasno. Jenom na horách při přechodní zvětšené oblačnosti se nám může v odpoledních hodinách výjimečně vyskytnout nějaká přeháňka nebo nějaká bouřka a vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Podobně to bude i příští týden nebo se nám ochladí s pondělkem?
2: Pořád bude ještě pořád teplo, i v noci, tam můžeme čekat nějakou tropickou noc, možná 21 až 18 a jasno až polojasno. Zítra přes den opět jasno až polojasno, ale už v odpoledních hodinách se nám můžou vyskytovat přehánky nebo bouřky a bude ještě tepleji, 31 až 34 stupňů a Polabí tam může být až 36 stupňů Celsia, takže opravdu bude velké teplo. I v neděli ty teploty musíme počítat 30 až 34 stupňů a opět nějaké bouřky by se nám mohly vyskytnout a v tom týdnu, no řekneme ochlazení, ale znamená to nějakých 28 až 32 stupňů, takže pořád kolem těch 30 stupňů bychom se měli pohybovat.
1: Děkujeme za předpověď, víme jak bude, tak se na to patřičně připravíme. Ti, kteří milují vedra, tak ti se to patřičně užijí. My, kteří třeba máme ty polotepla rádi, tak se připravíme tak, že se někde schováme, dáme si něco dobrého, chladivého a bude nám dobře. Imrich Drapák nám dal předpověď, děkujeme a přejeme to též i vám. Krásný víkend, naschledanou.
2: Krásný víkend, naslyšenou.

0: 11 hodin 52 minuty. Přála bych vám vidět a slyšet atmosféru tady v tuto chvíli, protože Jana Fabiánová v náručí hudebního dramaturga před naší velkou tabulí, kde se hosté podepisují, už se nevešla do té dolní řady, takže musela do výšek, takže byl to hezký pohled. Určitě bude na našem internetu a také na našich sociálních sítích a samozřejmě webu. No, Jan Bendík se teda podává teď ruce se všemi, kteří přišli a kteří slyšeli ten jeho famózní výkon, kdy zpíval Když jsem já byl tenkrát kluk. Velká radost tady v kavárně. A já mám zase velkou radost, že přišla Romana Joudalová, odpolední moderátorka, dobré která dopoledne. Mě vystřídá. Dobrý den. A Romy, na začátek blahopřeji. Ty jsi se stala oficiálně jednou z nejlepších včelařek v České republice.
1: Tak to nevím, Lado. Chybí mi ještě jedna ústní zkouška, ale doufám, že to už dopadne. Tak děkuji.
0: No, ale byla to ta jednička.
1: Byla to ta jednička z té praktické, tak to je důležité u těch včel.
0: Takže blahopřejeme. Pojďme k tomu, co nás čeká odpoledne.
1: Začínají regiony, divadelní festival, takže se tomu budeme věnovat po všechny ty dny dnes poprvé s Adélou Kavříkovou. Na Slezském předměstí bude opět opera Mezi paneláky. Přijde nás pozvat operní pěvkyně Eva Hubáčková a potom ještě také se podíváme na Smetanovou výtvarnou Litomyšl, která začíná, a Zuzana Boučková, naše stopařka, je dneska v Trutnově, tam to žije sportem, takže se nám přihlásí, abychom zjistili, jak si sportovci vedou v tom hrozném vedru.
0: Mm-hmm. Ano, je toho haba, děj o tom vedru určitě tady i v odpoledním vysílání s Romanou Joudalovou. Ten náš poslední páteční habaděj vysílaný z rozhlasové kavárny končí. Já děkuji i našemu panu kavárníkovi, který to s námi vydržel celého půl roku a který tady teď sklízí všechno po té dnešní návštěvě našich hostů. No a budeme se těšit, že začátkem září se tady zase společně setkáme. Děkujeme vám, že ladíte to naše PHčko. Děkujeme tady všem návštěvníkům dnešní kavárny, pravidelným, nepravidelným hostům. No a přeji vám, milí posluchači, krásný víkend a ještě hezčí léto. Romaně, hezké vysílání.
1: A Ladě, hezkou dovolenou.
0: Děkuju. Ve středu do té doby ladíme a balíme kufry. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Děkuji.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na stříbrném rybníku v Hradci Králové je konec s koupáním. Do dnešní noci Sokoloven se zapojí i ty v našem kraji. Filip Salač vstoupil do motocyklové velké ceny v Brně druhým místem v úvodním tréninku. A dnešek zůstane slunečný a horký. Teploty překročí 30. Pěkné páteční poledne vám přeje Alena Brantová. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové ukončil koupací sezónu. Kemp je stále v provozu. Důvodem je voda nevhodná ke koupání. Vyplynulo to z informací na webu krajské hygienické stanice. V jiných kontrolovaných koupacích oblastech v našem kraji je voda v pořádku. V Česku se dnes při tradiční akci Noc Sokoloven otevírá pro veřejnost víc než 170 sokolských budov. Mimořádně přístupné budou sokolovny taky v Královéhradeckém kraji, většina z nich večer. Zájemci si můžou přijít zacvičit, prohlédnout si architektonicky zajímavé stavby nebo si připomenout historii spolku. Společným tématem tohoto ročníku je poezie a tomu je přizpůsobený i program.
3: Sokolové z Nového Hrádku připravili pro veřejnost program od 15:30 na víceúčelovém hřišti s ukázkou kruhového tréninku. Jednota z Hořic v rámci akce zakončí cvičební sezónu společným cvičením všech oddílů. Zároveň připravila básničkovou stezku a noční hry s přespáním v Sokolovně. Sokolové z Počtejna na Rychnovsku otevřou veřejnosti své prostory mezi 18. a 19. hodinou. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Policisti na Vysočině budou kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně víc dohlížet na dálnici D1. Kontroly se zaměří i na další silnice, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na motorkách, říká mluvčí Dana Čírtková.
4: Může vést ke vzniku dopravních komplikací a případných delších kolon, a proto apelujeme na všechny řidiče, aby byli k sobě ohleduplní, aby byli při jízdě trpěliví i v té koloně. Jednak se předpokládá, že budou vysoké teploty vzduchu, takže aby sebou na cestu měli tekutiny.
1: Program na Masarykově okruhu začal dnešními tréninky a potrvá do nedělních hlavních závodů.
2: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa skončil za lídrem průběžného pořadí seriálu Manuelem Gonzálesem ze Španělska. Druhý trénink kategorie Moto 2 odstartuje po 14. hodině.
2: Počasí.
1: Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Hlavně na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty vyskočí na 29 až 32 stupňů, v Polabí až na 34, na horách na 23 až 26. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi teď počítejte v Hradci Králové, kde se v ulici Bratří Štefanů srazila dvě osobní auta. V místě je silný provoz a už tam jede policie. Projíždějte velice opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Páteční poledne 19. června. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jestli právě obědváte, přejeme vám dobrou chuť. No a pěkný poslech písniček od srdce, které za chvíli začnou. Ještě předtím se ale podíváme do kalendária s dnešním datem. Příjemný poslech vám přeje Romana Joudalová.

0: a tak má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
0: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
2: Viszontlátásra.
0: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
3: A už se nevracej.
4: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
0: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
4: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý.

vaší zprávy, to chce jako první slovo napsat Hradec. Pokud nemáte přehled o kalendáři, 19. června slaví svátek Leoš a Leo, tak to jen tak pro inspiraci. Každopádně od Dustyho Springfielda první písnička, pánové, letí k svátku právě vám.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak k prvnímu vzkazu. Dobrý den, zdravíme všechny v Českém rozhlase Hradec Králové. Prosím, zahrajte písničku pro naši dlouholetou kamarádku, paní Terezu Seifertovou z Police nad Metují. Přejeme jí všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. Jarča a Jarda.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do studia před chvílí telefonoval pan Jiří z Nové Paky a měl prosbu, abych vyřídila přání ke Dni otců, který bude v neděli 21. června, a především si přál, abych vybrala nějakou pěknou a veselou písničku pro všechny starší otce, třeba kolem 80. Tak tady je.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pěkné páteční odpoledne přeji paní Zdeňce a vítám ji ve vysílání. Tak, co máte na srdci?
2: Dobrý den. Chtěla bych popřát všechno nejlepší. Hodně zdraví mému manželovi, kterému je dneska 75.
1: Tak.
2: Takže krásný věk.
1: Krásný věk, krásný den i ty další ano. Vám oběma. Paní Zdeňko, vy jste trošku na měko, tak takhle to stačí, ano. Můžeme pustit písničku.
2: Dobrá.
1: Pěkně to spolu oslavte naslyšenou.
2: Ano, děkuju a přeju vám krásný den všem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: To už jsme mnohokrát zmínili ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, že Trutnov ode dneška, od rána, že je sportem, o kterém se dospělým olympionikům v Miláně mohlo jenom zdát. Na městském stadionu máme naši létající redaktorku, stopařku Zuzanu Boučkovou. Dobré odpoledne, jak to tam vypadá?
2: Pěkné odpoledne přeji z fotbalového stadionu v Trutnově. Jsem ráda, že se teď slyšíme skvěle, protože ještě před chvílí přes ten obrovský fandící mumraj kolem mě nebylo slyšet vlastního slova. A klobouk dolů před pořadateli dětských olympijských her a především před ředitelem her Jiřím Šemberou. Tohle totiž není žádný školní přebor, to je čistokrevná, dokonale namazaná olympijská mašina. Ráno tu bylo 2500 dětí ze 6 trutnovských základních škol, gymnázia a speciální školy. A ta atmosféra, přátelé, úplné Rio de Janeiro, říznuté Krkonošemi. Kdo neseděl doma, ten byl tady a fandil, protože trutnovské školy dnes doslova vybydlely své třídy a přesunuly se sem.
1: Tak je pravda, že 2500 dětí, to je impozantní číslo. Zuzko, ty jsi na stadionu už od 8 od rána, takže si zažila i slavnostní zahájení. Všechno to proběhlo podle protokolu, jak se sluší na olympiádu?
2: Opravdu ano. Všechno jelo podle dospěláckých olympijských pravidel. Nástup výprav, vlajkonoši, mažoretky, sliby rozhodčích a závodníků. A představte si, že olympijskou pochodeň s plamenem nesly takové kapacity jako běžkyně Eva Vrabcová-Nývltová, trojskokanka Šárka Kašpárková a tyčkář Štěpán Janáček. Běželi společně s dětmi, zapálil se oheň a na závěr vyletěli k nebi živé holubice. Celý tento 10. jubilejní ročník má navíc obrovské srdce. Koná se na počest pana ředitele Jiřího Patáka, který stál u zrodu těchto her a loni bohužel umřel. Dokonce i závěrečný minimaraton ponese jeho jméno. Je to dojemné a vše je tu hodně nabité energií.
1: No a co se na městském stadionu v Trutnově děje právě teď v 12:30? Co vidíš z té tribuny?
2: Právě teď pode mnou doslova hoří tartan a v prostředku již dohořela tráva. Stadion hned po zahájení totiž kompletně obsadili atleti a fotbalisté. Před chvílí byl odstartován běh štafet, takže když mrknu, kluci běží, až jim vlají vlasy a uprostřed trávníku se právě dohrál drsný fotbalový mač, typuji to na základní školu Mládežnickou proti Komenského, protože ti měli v hledišti nejhlučnější kotel. A teď slyšíte, právě se hlásí další, kteří budou nastupovat do štafety. Nevím, jestli mě slyšíte, tak to dopovím. Jinak od pondělí hry opět, přátelé, pokračují. Bude se závodit na inline bruslích, florbal se bude hrát, basket a dokonce se pojede i rafting. A vy, co jste z Trutnova a poblíž, přijďte zafandit. Tohle musíte vidět na vlastní oči. Je to tu kouzelné a ten dětský zápal je příjemně nakažlivý.
1: Tak bez obav, slyšíme tě dobře i přes to pozadí, slyšíme i co se děje na stadionu. Děkujeme za přenos plný energie. Přejeme ti na tribunu krásné poledne a odpoledne. No a pro vás, milí posluchači, důležitá informace, Zuzana Boučková jako vždycky na stadionu všechno poctivě fotí, natáčí, takže naše sociální sítě, web Českého rozhlasu Hradec Králové, stojí to za to. Zuzana Boučková se nám z Trutnova přihlásí ještě odpoledne. Zdravíme a děkujeme, Zuzko, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Další přání nebo pozdrav má pan Petr. Dobrý den, možná to bude i poděkování. Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych sem nejdřív především chtěl pozvat všechny posluchače stanice Hradec Králové a samozřejmě kdo to poslouchá tuto stanici na zítřejší velkou akci do Hradce Králové na letiště, kde bude probíhat další ročník otevřeného nebe pro handicapované. Zároveň držitel průkazek ZTP a ZTP je možný od zdarma. A pak bych zároveň chtěl tímto poděkovat všem zastupitelům města Královéhradeckého kraje a samozřejmě všem účinkujícím a leteckým službám Hradce Králové za uspořádání dalšího ročníku a zároveň i poděkovat všem sponzorům, kteří to vlastně sponzorují tento let pro nás postižený.
1: Určitě Open Sky for Handicaps bude zítra v Hradci Králové. Děkujeme, že jste to připomněl, taky se tomu budeme ve vysílání určitě věnovat. A vy se zúčastníte, jdete se podívat?
2: Já se 100% zúčastním, jelikož tam bude i skupina Screamers mít vystoupení, která vlastně tímto chce podpořit nás, jakoby handicapovaný, a zároveň by chtěla i vypomoct, jako by samozřejmě těm lidem nějakou finanční částku, si myslím.
1: Pane Petře, děkujeme, že jste to zmínil. Za pozdrav i za poděkování. Mějte se moc pěkně a zítra počasí by mělo být dobré. Snad to všecko klapne, naslyšenou.
2: Dobře, já vám taky moc děkuju a naslyšenou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V módních trendech si představíme práci módní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A na telefonu je paní Růžena. Dobré odpoledne, páteční i vám.
2: Dobré odpoledne, přeji vám, Románko, celé vaší vysílací směně a všem posluchačům. A jelikož jsem se nedovolala, tak bych dodatečně, když to je trošku opožděně, doufám, že se na mě nebude pan Toníček z Lánova zlobit. Písnička bude teda pro moc milého pána, pana Toníčka do Lánova, dodatečně k narozeninám a též i k svátku, který nedávno měl. Takže, pane Antoníne, jestli mě slyšíte, tak přeji vám, aby váš život byl krásný,

0: nekonečný sen, aby zdraví, štěstí a láska nechyběly v něm. To vše ze srdce přeji vám, pane Toníčku, a samozřejmě vaší Evičce přeju taky hodně zdraví. Též zdravím všechny posluchače, ať už nás poslouchají na koupalištích, v práci, v autě, na procházce, prostě všude, kde je krásně. Všem přeji zároveň i vám, Romanko, a celému Českému rozhlasu a všem krásný tropický víkend. Mějte se hezky, paní Růžena z Rychnovska, moc děkuju. Naschledanou.
1: Také děkujeme, naslyšenou, a souhlasím, že na tom koupališti by to dneska bylo fajn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Popelka od Xindla X. Kapelu Aha si ještě dáme, než bude 13 hodin a pak už vám nabídneme zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové a páteční Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou můžete poslouchat po 13. hodině a dnešní téma Světloplachost. Příjemný poslech přeje Romana Joudalová a my se spolu zase uslyšíme po 14. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Čechách hrozí v sobotu i v neděli silné bouřky. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli zakázkám na jedné z pardubických radnic. V Týništi nad Orlicí vznikne v kempu Písák workoutové hřiště a dnešek zůstane slunečný a horký. Teploty překročí 30. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřují od loňského dubna. Pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
6: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
4: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Týniště nad Orlicí vybralo dodavatele nového workoutového hřiště v kempu Písák. Vznikne vedle dětského hřiště u Brouzdaliště a město za něj zaplatí 400 000 korun. Stavba je naplánovaná na červenec a srpen. Návštěvníci pak budou mít k dispozici například hrazdy, bradla, žebřiny, ručkovací sestavy nebo lavičku na posilování. Součástí bude taky dopadová plocha z kačírku. Podobné zařízení v Týništi zatím chybělo, říká nezávislý starosta Michal Procházka.
7: Co se týče workoutu v Týništi, byly určité pokusy na nějaké posilovací stroje. Jeden malý workout je v Rašovicích, v naší místní části, ale takovýto workout, který v současné době stavíme na Písáku, v Týništi rozhodně není. Sport.
4: Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje druhé kolo základních skupin. V 21 hodin našeho času nastoupí Spojené státy proti Austrálii. O půlnoci se utkají Skotsko a Maroko, ve 2 hodiny a 30 minut ráno Brazílie a Haiti a program uzavře od 5 hodin ráno duel Turecka s Paraguají.
8: Počasí.
4: Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Hlavně na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty vyskočí na 29 až 32 stupňů, v Polabí až na 34, na horách na 23 až 26 stupňů. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Ve Fignerově ulici v Kostelci nad Orlicí se srazila dvě osobní auta. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte proto s možnými dopravními komplikacemi. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
11: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
10: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
11: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
10: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
9: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění, fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopné zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelnosti.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. S radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě svými jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil,
3: odvykne.
0: Ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často,

0: tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo
1: dobré. Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano. Přesvětlené výlohy, obchody, ano. Zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
0: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
1: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
0: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
1: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
0: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
1: Na problémy takové, to, kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli?
1: Ano, doktorko? Paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný, rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Já jim je 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bony M ve vysílání Českého rozhlasu. Vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici.
1: Ano.
2: Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těchto dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam no, vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: Protože se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste takto.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila z Uherské Hradiště. Prosím vás pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Písmena špatně vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste takto toto řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
1: snad.
0: A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, je že to? Oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel, no, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobré.
3: Na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli bude tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kde nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to ale takhle to nějak tež změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no může,
0: věkem?
2: No, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Čechách hrozí o víkendu silné bouřky. V Dobružce je u koupaliště nové stanoviště sdílených kol. Oštěpař Vadlejch a výškař Štefela budou závodit na diamantové lize v Dauhá. A noc čekáme bez mraků s teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Česku se můžou sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Ta platí ode dneška do odvolání. Kvůli velké vlhkosti bude zároveň dusno, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
2: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
0: Meteorologové už vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by ve většině republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia a někde až 34 stupňů. Lidé v Dobružce můžou nově využít stanoviště sdílených kol u městského koupaliště. Společnost Nextbike ho zřídila před vstupem do areálu a nahradila jim málo využívané stanoviště u polikliniky v Pulické ulici, které bylo zrušené. V pilotním projektu mají cyklisté v Dobružce k dispozici celkem 25 sdílených kol na 9 stanovištích po celém městě. Zastupitelé Jičína potvrdili výsledky dražby pozemků pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Současně schválili takzvané plánovací smlouvy s úspěšnými dražiteli. Ze 34 nabízených parcel zájemci vydražili 19 pozemků. Další půjdou do druhého kola elektronických dražeb v září.
3: Cena bude stejná jako dosud. Za nejvyšší ceny se vydražily parcely nacházející se nejblíž vrcholu kopce Čeřovka. 9 pozemků se vydražilo za vyvolávací cenu. V 10-hektarovém areálu u Valštinské Lipové aleje by mělo vzniknout asi 200 bytů. Přibližně 3/4 z nich by měly být v 7 bytových domech. Zbytek v rodinných domech. První kolo dražby 4 pozemků pro bytové domy bude 7. září. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou večer závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď jako 7. v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Noční obloha bude jasná až polojasná. Teploty klesnou na 21 až 18 stupňů, na horách na 18 až 15. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 16, kde se u obce Ulíbice srazilo nákladní a osobní auto. Na místo jedou hasiči a záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. V Hradci Králové začal Mezinárodní divadelní festival Regiony. Na akci, která v krajském městě tradičně uzavírá divadelní sezónu, se už za chvíli podíváme společně s naší reportérkou Adélou Kavříkovou. Slezské předměstí ožije v neděli druhým ročníkem akcí pro širokou veřejnost Severka 2026. Den plný hudby, zábavy, sousedských setkávání vyvrcholí operní gala show Mezi paneláky. Akci pořádají Komise místní samosprávy Slezské předměstí Sever ve spolupráci s Emma Art Agency a dalšími partnery a pozvat vás o 14:30 přijdou operní pěvkyně Emma Hubáčková a Tereza Niklíčková. Na městský stadion v Trutnově, kde dnes odstartoval jubilejní 10. ročník olympijských her dětí, se zase podíváme s reportérkou Zuzanou Boučkovou, dnes už po několikáté, a jak hrají a znějí svatovícké Grensingovy varhany, dnes vyzkoušejí i rozhlasoví symfonici. Za doprovodu nové nového nástroje v katedrále svatého Víta na Pražském hradě zahrají dvě skladby a o tom budeme mluvit ještě před 15. hodinou. Příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Hrad.

Marta Kubišová v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. V Hradci Králové slouží nový lůžkový hospic ve Stěžerách. Jeho stavbě i otevření jsme se věnovali i ve vysílání České

kamínkovou aukci pořádá oblastní charita Hradec Králové. Výstava 94 kamínků od 94 umělců, které se budou dražit, je v pasáži českého designu. Je to spojovací průchod z ulice na Příkopě na Senovážné náměstí a bude tam k vidění až do 23. června. Výtěžek zase podpoří hospic pro Hradecko, který byl 1. června otevřen nevyléčitelně nemocným a těžce nemocným klientům. A to, jak už jsem zmínila, i díky pomoci mnoha lidem, možná i některých z vás, kteří nás teď posloucháte. V případě vašeho zájmu všechno o aukci najdete na webu oblastní charity Hradec Králové.

0: V Hradci Králové začal 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Čeští i zahraniční umělci budou svá představení uvádět až do příštího pátku. A my vám do té doby každý den a ve stejném čase budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové představovat program jednotlivých festivalových dnů. Ten dnešní nám přiblíží reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i ode mě. Festivalu Regiony se za 32 let existence postupně podařilo zařadit se mezi nejvýznamnější letní kulturní akce v Česku. My jsme sice v úvodu zmiňovali, že oficiálně jde letos o 31. ročník. Připomeňme k tomu ale, že to byl rok 2020, kdy se přehlídka kvůli pandemii nemohla poprvé po 25 letech uskutečnit v tradičním rozsahu, přesto ji ale pořadatelé nezrušili. Takže letos už je to skutečně po 32. Počet produkcí, které v následujícím týdnu festival nabídne, je rekordní. Jsou jich přes 400 a podstatnou část tvoří zahraniční program. No a proto je se mnou tady a teď před Klicperovým divadlem jeho nová dramaturgině Adéla Vondráková. Adélo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Bude to katalánský soubor La Perla s inscenací Macbethova píseň, který dnes večer u vás právě v Klicperově divadle otevře tu mezinárodní sekci festivalu. Tak pojďme představit lidem to představení, nebo pojďme ho přiblížit.
2: Tak je to taková moderní verze Macbetha. Soubor La Perla ho vytvořil společně s britskou hudební kapelou The Tiger Lilies. Takže celého toho Macbetha s veškerou láskou k Shakespeareovi odehrají ve třech hercích a třech hudebnicích. A Tiger Lilies, tihle dekadentní cirkusoví britští pankáči, vlastně jsou jednak průvodci celým tím představením, ale také vlastně stvární ty tři Macbethovy čarodějnice. A to je něco, po čem jsem sama ani nevěděla, že vlastně tak strašně moc toužím.
1: Tak já tuším a myslím, že se nepletu, že je vyprodáno, ale zároveň je před námi ještě 7 dalších festivalových dnů, tak pojďme říct, co dalšího ten mezinárodní program Regionu nabídne.
2: Ano, tak Macbeth je dneska už vyprodán, ale mezinárodní program Regionu je neskutečně bohatý. Na velké scéně Klicperova divadla se budou hrát také Negativy sněhu, což je neskutečně zajímavý projekt. Jednak divadelně, protože kombinuje divadlo, film, moderní technologie. Je to také mezinárodní koprodukce mezi Slovenskem, Polskem a Německem, ale hlavně je to představení, které mluví o 4 skutečných událostech, 4 bojovníků proti nacismu a ty příběhy vlastně nejsou ani tak jako veřejně známé, takže to je naprosto unikátní projekt, který se nebojím doporučit opravdu každému, protože v Česku ho už prostě čeští diváci neuvidí. Ale hrajeme samozřejmě i v Besedě, tam proběhne takové intimní, komorní představení Otcové, to přijelo z Francie, od kompanii Babel a to pojednává o povaze otcovství v dnešním světě, založené na tom, že jsou si právě diváci blízko a že tam vzniká takový dialog. Je to velmi zajímavý, neskutečně zábavný představení a máme samozřejmě i v té loutkářsko-objektové sekci spoustu zahraničního programu. Hrajeme třeba Brás od Musiktheater Bot, to je nizozemský soubor, což je takový DIY dekadentní kabaret, neskutečně zábavný, je to fakt jako legrace, ale vlastně to má i trošku takový jako osten na konci a je tam spousta programů, který je široce přístupný pro dospělé, rodinné publikum, děti a podobně.
1: Španělština, francouzština nebo angličtina. Teď se nabízí otázka, nenarazí čeští diváci na jazykovou bariéru?
2: Určitě nenarazí, protože všechna naše představení v Klicperově divadle a v Besedě mají titulky české, takže to se nemusí bát. A samozřejmě ten nečinoherní program je jazykově bezbariérový. Tam prostě ten jazyk není potřeba, může na to přijít jakýkoliv divák s jakoukoliv jazykovou vybaveností, takže třeba i zahraniční diváci, kteří třeba právě nemluví česky, tak tady se mohou celkem vydovádět. Máme tam jedno jediné představení, co se jmenuje Bad Block a tam je ta angličtina docela potřeba, ale to je daný tou specifikou toho představení. Ale jinak, ať se nikdo nebojí, přijde k nám, protože navíc já vždycky říkám, že divadlo, když je dostatečně dobré, tak je mu rozumět, ať je v jakýmkoliv jazyce.
1: To byla dramaturgině Klicperova divadla Adéla Vondráková. Děkujeme, že jste přišla do festivalových minut.
2: Děkuji za pozvání.
1: No a já ještě na závěr doplním, že těch programových bodů jsou dnes 40, takže je z čeho vybírat. Pořadatelé mysleli i na nejmenší publikum, takže už zhruba za hodinu začne tady vedle nás na letní scéně Klitzperova divadla Loutkové divadlo, Pohádka o Smoličkovi a Obdulinkovi. Ve studiu Beseda začíná v 5 hodin představení Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky. No a nebude chybět ani hudba. Tady na letní scéně tu budou od 9 hodin večer Circus Beatrice. Teď předávám slovo zpátky do studia.
0: Za informace z prvního dne regionu děkujeme Adéle Kavříkové. Pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

0: Máme signál.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Slezské předměstí v neděli oživí akce Severka 2026. Nabídne bohatý program pro celé rodiny a vyvrcholí netradičním koncertem Opera mezi paneláky a ten přinese slavné operní melodie přímo do srdce sídliště. V loni se to chytlo a tak operní pěvkyně Emma Hubáčková a Tereza Niklíčková, předsedkyně Komise místní samosprávy Slezské předměstí Sever, jsou opět ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové a přišli vás pozvat na druhý ročník. Dobré odpoledne, dámy.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak zasadit operu mezi paneláky na Slezském předměstí na sídlišti Severka jste před rokem jen tak zkusili. No ale to si jasné, že semínko vyklíčilo a nám tady roste tradice, řekla bych.
2: Je to tak, byl to pěkný pokus, který perfektně vyšel. A opera mezi paneláky, která využívá právě jako kulisu ty paneláky, je neotřelý a netradiční nápad a umožní nejkrásnější árie v podání vynikajících pěvců slyšet nejen přímo v místě, ale i z balkónu, oken, panelákových.
0: Takže takhle to vypadalo loni. Na Severce se zpívaly operní árie, lidé v oknech, na balkónech, v trávníku, v parku, prostě seděli, piknikovali, poslouchali.
2: Ano.
0: Takže tak to bude tak. I v neděli.
2: Bude
0: jaký
2: to
0: bude druhý ročník?
2: Druhý ročník bude možná ještě lepší než ten první.
0: Mělo by to tak být.
2: Ale zazní nejslavnější árie z českého a světového operního repertoáru v podání mém a kolegů solistů opery Národního divadla Praha. Vystoupí pan Richard Hahn, držitel ceny Thálie a dvojnásobný přemožitel kanálu La Manche a Gibraltaru.
0: No to mi vždycky s oblibou
2: zdůrazňujete. Takže to musíme zdůraznit. Pan Josef Moravec, vynikající tenorista opery Národního divadla Praha, mezzosopranistka Silva Čmugrová a doprovodí nás klavíristka opery Národního divadla Praha paní Jitka Nešverová.
0: To jsme se dostali k tomu vyvrcholení večera, ale Severka 2026 slibuje celodenní program pro každého.
3: Je to tak, bylo to i v loňském roce. Já jsem moc ráda, že Komise místní samosprávy vlastně rozšířila ten večerní program i o odpolední program pro celé rodiny, pro všechny věkové kategorie. A vlastně od 13 hodin, kdy máme zahájení, se diváci mohou těšit na orientální taneční skupinu. Budeme mít pejsky, městskou policii, která bude ukazovat tu služební kinologii, barmanskou show Tomáše Trejbala, to je jako dlahutka, krásná věc. Budete se tam potkat ještě s mnoha dalšími vlastně partnery celé té akce a jedním z těch partnerů je i Český rozhlas a za to my jsme moc rádi. Protože Český rozhlas nám tady pomáhá propagovat dlouhodobě veškeré akce, které tady děláme. A my jsme za to strašně vděční, nebo velmi vděční. A chceme, aby Český rozhlas měl i tady příležitost zase ukázat, vlastně, co všechno pro nás a pro tuhle republiku dělá.
0: Takže děkujeme. Děkujeme za pozvání. Budeme tam, ano. Budeme součástí toho vašeho krásného dne. Musím se zeptat, jak vás to napadlo? Vrátím se ještě na začátek.
2: No, vždycky jsem si přála tady v Hradci Králové udělat operu venku. Venku pod širým nebem a Komise místní samosprávy Slezské předměstí Sever pod vedením paní Niklíčkové je osvícená a hlavně s paní Niklíčkovou jsme se velice rychle domluvili, protože ten nápad se nám velice líbil. Oběma Komise místní samosprávy spolupracuje, umožní nám prostor pro tuto akci a já ji zase naplním tou chudbou.
0: Severka je výborné místo pro takovou akci, protože vlastně tohle sídliště tvoří takový uzavřený blok, vnitroblok, kde se to všechno bude odehrávat, ale dámy, teda nejen vy, zapotíte se. Máte tu předpověď počasí. Bude se nějak řešit to vedro tam? Bude úniku?
3: Já si myslím, že jako vezva věc je, že právě tam mlhoviště. Totiž to mlhoviště, tam schladí ten prostor, lidi se můžou osvěžit, ale samozřejmě budou tam i stánky, budou se moc lidi schovat pod stany, budou mít občerstvení, takže věříme, že to všechno dobře dopadne a že i v tom teple si to strašně moc užijeme.
0: Takže za každého počasí?
3: Za každého
2: ano,
3: počasí.
2: My jsme se solisty domluvení, že pokud nezačneme omdlívat, tak ten dvouhodinový program lidi dostanou.
0: V neděli 21. června druhý ročník akce pro širokou veřejnost Severka 2026 v Hradci Králové na Slezském předměstí. Přišli vás pozvat operní pěvkyně Emma Hubáčková a předsedkyně Komise místní samosprávy Slezské předměstí Sever Tereza Niklíčková. Držíme vám palce.
3: Děkujeme. My vám taky.
0: Děkujeme.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my se vracíme zpátky na městský stadion v Trutnově, kde dnes odstartoval jubilejní 10. ročník olympijských her dětí. Na místě máme od rána naši reportérku Zuzanu Boučkovou. Dobré odpoledne, Zuzko, co nového ses dozvěděla?
2: Pěkné odpoledne přeji z tropického Trutnova. Před chvílí jsem potkala hlavního organizátora a ředitele olympijských her Jiřího Šemberu. Sotva mluvil, jak fandil, ale prozradil mi, že přípravy byly sice náročné, ale kreativní schůzky olympijského výboru stály za to. Všechno totiž dnes klaplo na minutu přesně. Pro ty posluchače, kteří nás neslyšeli v poledne, jen zopakuji, že olympijských her se účastní neuvěřitelných 2500 dětí ze základních trutnovských škol, gymnázia a speciální školy. Ráno vše začalo pompézním ceremoniálem, jako v televizi, s olympijským ohněm, který s dětmi nesly Eva Vrabcová-Nývltová, Šárka Kašpárková a Štěpán Janáček. Slavnostní zahájení končilo hymnou a vypuštěním živých holubic. Jiří Šembera mi potvrdil, že cílem her je ukázat dětem opravdovou atmosféru velkého sportu. A to se dnes podařilo tak na 120%.
1: Tak to je skvělé. První soutěžní den už sice na stadionu skončil, emoce asi chladnou pomaličku. Jak dopadly ty největší bitvy?
2: Bylo to neskutečné drama až do poslední minuty. Krátce po půl druhé se tu sice dobojovalo, ale ještě teď je stadion plný energie. Obrovským diváckým zážitkem byly finálové štafety na atletické dráze. Tam si děti sáhly na absolutní dno svých sil a na fotbalových hřištích se v napínavých zápasech rozhodlo o těch nejlepších. Emoce by se tu dnes daly krájet. Já osobně jsem viděla slzy štěstí, obrovská obětí, ale i takový ten zdravý sportovní vztek, když se něco nepovedlo. Byla to nádherná, čistá sportovní radost od začátku až do konce.
1: Takže dnešní program skončil, ale olympiáda samozřejmě nekončí, takže na co se dál těšit, kdy mají přijít diváci fandit?
2: Je to tak, dneska sice utichl fandící kotel, ale olympiáda opravdu nekončí. Rozhodně si ji nenechte ujít v dalších dnech. Po víkendu se od pondělí do středy rozjede maraton dalších disciplín. Od plavání přes beach volejbal až po rafting. Takže si v kalendáři udělejte pěkně místo, protože trutnovské tribuny budou další skvělé fanoušky rozhodně potřebovat.
1: Zuzaně Boučkové děkujeme za informace z trutnovského sportu. Sportovního svátku. No a vy, naši posluchači, nezapomeňte sledovat náš web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete vidět i fotky a videa přímo z centra dění prvního dne dětské olympiády v Trutnově. Uslyšíme se opět v podvečer. Zdravíme Zuzanu Boučkovou.
2: Ano, těším se na slyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: tebe.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Poprvé pod taktovkou nového šéfdirigenta a rovnou v jednom ze symbolů naší země. Vedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu se večer ujme Elias Grandi a ve svatovícké katedrále orchestr zahraje i za doprovodu nových svatovíckých varhan.
1: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saense.
2: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
1: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně
3: Hospodin jest můj pastýř.
2: Večer otevře premiéra fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovícké varhany. Je z pera Iva Bartoše. Její motivy popisuje Alena Maršíková-Michálková z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava.
4: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou.
2: Cyklus koncertů svatovíc varhaní oktáv bude pokračovat až do neděle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhel na sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Králové dvorská radnice ukončila projekt přestavby Majerovy továrny. Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi, který je obviněný v korupční kauze. Tenistka Marie Bousková prošla do semifinále turnaje v Nottinghamu. A noc bude bez mraků s teplotami 18 až 21 stupňů. Pohodové páteční odpoledne vám přeje Alena Brantová. Dvůr Králové nad Labem ukončil projekt přestavby bývalé Majerovy továrny na kulturní a naučné centrum. Teď bude jednat o prodeji a hledat investora, který by pro rozsáhlý brownfield v centru města našel reálné využití.
6: Areál má rozlohu 5500 metrů čtverečních a tvoří jej několik objektů. Ty jsou v městské památkové zóně. Továrnu město chtělo přebudovat, ale nezískalo dotaci. Na část továrny má město vydané povolení na demolici. Z bývalé výrobny v areálu stará ekologická zátěž. V tuto chvíli nemá podle vedení města smysl hledat využití. Proto chtějí dát možnost případným investorům, aby se využil kompletní areál. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Broumovský klášter na Náchodsku mění provoz prohlídek. Spravují je nově benediktíni, kterým objekt patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Výnos půjde na opravy barokního kláštera. Policie dnes vyhlásila pátrání po karvinském primátorovi Janu Wolfovi. Vyplývá to z policejní databáze pohřešovaných osob. Politik je obviněný v korupční fotbalové kauze za ovlivňování zápasů ve prospěch městského klubu. Jan Wolf veškerá podezření odmítá. Jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem policejnímu pátrání nerozumí, protože primátor je na dovolené.
7: Pan primátor je normálně plánované dovolené, takže já nevím, co to je za hra, ale má normálně naplánovanou dovolenou, takže je na dovolené, příští týden se má vrátit, nic víc, nic mín, takže město normálně funguje. Nevím, že by měl zákaz vycestovat, ale normálně v zahraničí a komunikuje normálně, takže nechápu to. Sport.
4: Tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po setech 7-5 a 6-0. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badosaovou 2-0 na sety.
5: Počasí.
4: Noční obloha bude jasná až polojasná. Teploty klesnou na 21 až 18 stupňů, na horách na 18 až 15. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku počítejte s komplikacemi na silnici číslo 14 mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. Cestáři opravují její povrch, proto se tam jezdí kyvadlově. Práce budou po částech pokračovat až do 7. července.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Po 15. hodině pokračuje páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Vedle koncertů a oper zve Litomyšl také na výtvarné umění. Letošní Smetanova výtvarná Litomyšl přináší skoro 20 výstav českých i zahraničních autorů. Jaká jména letos návštěvníky čekají, zjišťovala redaktorka Naďa Kubinková, za chvíli uslyšíte. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let, a tentokrát vám nabídneme recept, který se v roce 2022 stal tím nejlepším podle posluchačů. Představí nám ho a připraví ho michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Půjde skoro o regionální specialitu, podrobnosti povíme před 15:30. Poslední radiobazar tohoto týdne po 16:30 nabídne možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak jestli máte něco k inzerci, nepropásněte to.
9: Dobré odpoledne s Romanou Joudou.

Tak nevím, jestli jste v tom horku měli chuť zavlnit se v rytmu samby s Karlem Gottem. Posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Antilop bongu horských. V přírodě žije posledních asi 70 jedinců. Jejich chov v lidské péči je tedy klíčový pro zachování druhu. A tak je jistě dobrou zprávou, že v safari parku Dvůr Králové nad Labem se jedno mládě kriticky ohrožených antilop bongu horských právě narodilo. Je to samička a je 110. přírůstkem bongu v historii Zoo Dvůr Králové. Narodila se 7. června. Bongové patří k největším antilopám na světě. Samci váží až 300 kilogramů. Antilopy bongo Králové dvorská zoo chová od roku 1974. Tehdy je dovezl přímo z Keni tehdejší ředitel zoologické zahrady Josef Wagner. V roce 1975 byl safari park první zahradou v tehdejším Československu, která se bongy horské zabývala a podařilo se jí je rozmnožit. Svými 110 odchovy se dvorská zoo významně zasadila o vybudování takzvané pojistné populace v zoologických zahradách. Ve výběhu dvorského safari parku mohou návštěvníci teď vídat ještě dvě dospívající samice narozené ve Dvoře Králové v loňském roce a druhou dospělou chovnou samici. Do safari vás pozveme také v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, tak jako každý týden. Další zajímavosti pro vás chystá Dana Voňková.

0: Litomyšl letos vedle hudby nabízí v těchto dnech i bohatou porci výtvarného umění. Smetanova výtvarná Litomyšl přináší skoro 20 projektů z díly Krištofa Kintery, Jana Švankmajera, Jaroslava Róny a zahraničních autorů. Přehlídka už několik let rozšiřuje program hudebního festivalu. Letos navazuje i na jeho hlavní téma, kterým je natura, tedy příroda. Redaktorka Naďa Kubinková o tom v jednom z výstavních sálů mluvila s kurátorkou a ředitelkou Městské galerie Litomyšl Martinou Zuzaňákovou.
1: Tak ono je velmi těžké hudební téma překlopit vždycky do těch výtvarných projektů, ale my v Městské galerii jsme se snažili připravit naše výstavy opravdu, aby rezonovaly s tím tématem. My teď například stojíme ve výstavě Gerhard Flekač Rezonance, která přímo s tím tématem pracuje. A v Městské obrazárně máme výstavu Varianty více, kde pracujeme s tématem natura ve smyslu lidské přirozenosti. Vystavujeme portréty.
2: Jak byste nasměrovala návštěvníka, který do Litomyšl přijede? Jak se má v těch 20 výstav?
1: Myslíme na všechny, kdo přijdou do Litomyšle poprvé, takže ti, co se rádi orientují podle nějakých tištěných materiálů, tak se mohou vyzvednout na infopointech festivalu pro žurku Smetanovy výtvarné Litomyšle, je k dostání také v infocentru Litomyšl, v Městské obrazárně a měli by být vlastně k dostání také v těch konkrétních výstavách. No a lidé, kteří mají radši zázemí svého mobilního telefonu nebo tabletu, mohou navštívit stránku vytvarnalitomyšl.cz a tam mají vlastně kompletní program.
2: Pojďme ještě něco málo říct vlastně k té venkovní výstavě Jaroslava Róny, protože těch objektů je několik. Existuje nějaký plánek, jak procházet ta místa?
1: Je jich 11 a s tím, že těch 10 už je jako východně jako více známých děl Jaroslava Róny a jedno dílo připravil zcela nové, jmenuje se Meduza. Opět jsme vydali takový rozsáhlý tištěný letáček a na stránkách Městské galerie je také takový rozcesník z GPS navigací.
2: My teď stojíme v zámeckém pivovaru, tak pojďme pozvat právě na tuhle výstavu.
1: Mm-hmm. Výstava se jmenuje Rezonance, jejím autorem je rakouský umělec Gerhard Flekač, což je umělec, který tvoří na průsečíku několika médií, tvoří fotografie, tvoří kresby, maluje, vytváří videa a je takový všestranný, u nás se často používá ten termín multimédia.
2: Co Městská obrazárna?
1: Městská obrazárna, to je taková naše srdeční záležitost a tam kombinujeme už třetím rokem díla z naší sbírky galerijní se sdíly současných umělců, takže letos jsme ke spolupráci vyzvali třeba Krištofa Kinteru, Natálii Berkov nebo Kateřinu Šedou.
2: Každá ta výstava má trošku jiné trvání, ale dalo by se říct, že všechny ty výstavy tady budou během léta a určitě se je můžeme prohlédnout.
1: Určitě, ono připravit takovou výstavu není jednoduché a my jsme rádi, když ji můžeme návštěvníkům se zpřístupnit delší dobu, takže všechny naše výstavy třeba galerijní jsou až do konce léta.
2: Dodává na závěr ředitelka Městské galerie Martina Zuzaňáková. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
4: Na první pohled, na první srdce tep, přišel jsi pro mě.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V módních trendech si představíme práci módní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sting a dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilá tedy spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a jejich recepty připomínáme každý týden. Ale všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct mírně změněné miletínské modlitbičky, takové perníčky spojené nádivkou s mandlí a z marmelády od Lenky Hagerové z Klecan u Prahy, tedy vítězný recept posluchačů z roku 2022, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna, Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletínské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletínské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano,
3: jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci.
0: Miletínské modlitbičky se povedly, také šéfkuchař Roman Paulus peče přece rád. No a jak se mu to povedlo, si můžete poslechnout v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později bude i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní miletínské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Je pátek odpoledne 19. června a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. A kdo chce a má co nabídnout, anebo něco schání, tak může využít následujících minut a inzerovat v našem vysílání. Číslo jste slyšeli, tak volejte. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
2: Dobrý den. Já bych nabízel sadbu zeleniny. Jsou to rajčata, papriky, okurky a i nějaký jedlubny a takový za výprodejovou cenu velmi rozumnou. A další inzerát, mám tady kolo, odpružená přední i zadní vidlice a to kolo je na telefonní číslo 776 087 450 a ta zelenina, omlouvám se, ta je na telefonní číslo 739 441 202.
1: A odkud voláte?
2: Je to Velichovky u Jaroměře.
1: Tak se mějte moc krásně, pěkný víkend, naslyšenou. Tak první nabídka Jaroměřsko, Velichovky, sadba zeleniny za rozumnou cenu. Číslo je 739 441 202. A pán nabízí také kolo s odpruženou přední vidlicí 776 087 450. Tak tím jsme začali a jedeme dál. Dobrý den, Radio Bazar.
3: Dobrý den, zdravím, Hradec, a mám na prodej dvě klece pro drobný ptáky a jedna je větší a ta by byla pro korely. A ještě bych měl na prodej traktura i domácí výroby, motor je čigul, zadek je ze zilu, má to dvě převodovky, závěs, je to na pneumatikách 8,25x20, je to kapotovaný, osvětlený a je k tomu kára. Rozměry jsou 200x130 na 750x20. Je to bylo velmi levně a je to na Náchodsku a číslo telefonu je 720 573 005.
1: Tak se mějte také hezky, naslyšenou. Nápodobně. Tak máme tady dvě klece pro ptáky, jedna taková větší třeba pro korely a pan má ještě traktůrek domácí výroby a k tomu je i kára. Náchodsko 720 573 005, Radio Bazar, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, se jenom slumím rádio.
1: Díky.
4: Tak. A měl bych na prodej zahradní plynový grill, takový větší, ve velmi slušným stavu, zánovní. A potom bych měl na prodej vzduchovku z roku asi 1964 a příslušenství k autogénu. To by bylo asi tak dneska všechno a bylo by to na čísle... Jo, ještě šicí stroj Veritas a bylo by to na telefonu 737 366 048. Děkuji.
1: Kam vás zdravíme, odkud voláte?
4: Jilemnicko.
1: Pardon. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Takže zahradní plynový grill, vzduchovka, autogen, příslušenství tedy k autogenu a šicí stroj. 737 366 048. Dobré odpoledne, Český rozhlas, Radio Bazar.
5: Dobrý den, já bych prosím chtěla zopakovat inzerát, nabízíme k prodeji automobil Škoda Fabia, objem 1,4, je to rok výroby 2009 a technická kontrola je platná do května roku 2028 a je to vlastně bez dalších investic za 55 tisíc. Telefonní číslo ještě zopakuju 724 514 827 nebo 724 514 828 a je to ve Zdechovicích Nového Bydžova. Děkuji.
1: Šťastnou cestu, naslyšenou. Děkuji. Takže naslyšenou Škodovka Fabia 1.4 z roku 2009, dobrý stav, 55 tisíc je cena k jednání a můžete zavolat na 724 514 827 nebo 8 na konci. Paní volala ze Zdechovic. Vítejte, Radio Bazar, dobré odpoledne.
6: Stáhnu rádio.
1: Díky.
6: Tak, moment. Prodám nový skládací typologový dřevěný lehátko, tak s těma opěrkama potážené lehátkovinou v různých barvách. Ideální na odpočinek a upalování. Je možné do těch opěrek vsunout slunečník, který k tomu můžu dát. A je to číslo telefonu 602-884-787. Je to chodcem.
1: Ještě jednou prosím vás to první trojčíslí, nebo radši celé číslo.
6: No, 602.
1: 602.
6: 884.
1: Mm-hmm.
6: 787.
1: Chodceň.
6: Mm-hmm. Tak jo, díky.
1: Pěkný víkend, naslyšenou. Tak tady máme polhovací dřevěné lehátko, skládací. K tomu pán může dodat i slunečník, který se k němu snadno přimontuje. To se hodí teď na ty horké letní dny. 602 884 787. Pán volal schocně. Tak další inzerát. Dobrý den, jste na řadě Radio Bazar.
7: Dobrý den, tady posluchač Roman. Rád bych se seznámil se ženou, která má ráda procházky přírodou, výlety a prostě tak pro pohodový vejletování a jako na věku nezáleží, nevadí, když bude mít děti a když bude plnějších tvarů nebo tak baculata a bylo by to na telefonním čísle 377-00-78-04. Děkuju moc a naschledanou.
1: Hodně štěstí, naschledanou.
7: Jo, a ještě bych zapomněl uvíst Hradec Králové nebo Pardubice, to okolí tady.
1: Tady prostě Hradecko-Pardubicko. Tak jo,
7: ano.
1: Tak hodně štěstí,
7: jo, děkuju,
1: mějte se, naslyšenou. Tak tím skončil dnešní Radio Bazar a další bude až v pondělí odpoledne.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Tak jsme to rozjeli s Olympikem, teď Helena Vondráčková a ještě Eros Ramazzotti a pak už 16 hodin po zprávách. Dnešní Humoriáda, těšte se na Aleše Ulma jako hosta u mikrofonu. Provede vás Patrik Rozehnal. Příjemnou zábavu po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Čechách hrozí o víkendu silné bouřky. V Dobrušce můžete zjistit, jak strávit bezpečné léto u vody. Hradec Králové ode dneška hostí Mezinárodní divadelní festival Regiony. Noční obloha bude bez mraků, teploty klesnou na 18 až 21 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. V Čechách se můžou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
2: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupy.
0: Kvůli velké vlhkosti bude zároveň dusno. Meteorologové už dřív vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině Česka měly přesáhnout 31 stupňů, někde až 34. V městském bazénu v Dobrušce se koná bezplatný workshop Bezpečné prázdniny u vody. Program se zaměří na prevenci tonutí, první pomoc, resuscitaci nebo bezpečné chování u vody. Součástí budou taky praktické ukázky záchrany ve vodě a nácvik krizových situací. Akce začne za hodinu a je určená rodičům, pedagogům, sportovcům i veřejnosti. V Hradci Králové začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Na různých místech ve městě nabídne v 8 dnech přes 400 českých i zahraničních představení. Kromě činohry lidé uvidí taky alternativní nebo loutkové divadlo, koncerty i nový cirkus. Hlavní program ve spolupořádajícím Klicperově divadle zahájí večer katalánský soubor La Perla, doplňuje dramaturgyně Adéla Vondráková.
3: Je to představení A Macbeth Song ve spolupráci s britskou hudební kapelou The Tiger Lilies a je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, upravená, ale vlastně s velkým respektem vůči tomu Shakespeareovu textu. Sport.
0: Pokračuje fotbalové mistrovství světa. V 21 hodin našeho času nastoupí Spojené státy proti Austrálii. O půlnoci se utkají Skotsko a Maroko. Ve 2 hodiny a 30 minut ráno Brazílie a Haiti. A program uzavře od 5 ráno duel Turecka s Paraguají.
1: Počasí.
0: Noční obloha bude jasná až polojasná, teploty klesnou na 21 až 18 stupňů, na horách na 18 až 15. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky potrvají do 10. srpna. A kvůli stavebním pracím počítejte s omezením na silnici 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích. Má to tak být až do října. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí? Končí, končí.
5: Já mám nalíkají.
4: Jsme z toho zdrudaná.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
7: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
6: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
7: Ano, my jsme ukryti, ano, teď už je to dobrý, teď už jsme nabiti
6: a můžeme
7: lánem a humorem.
6: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád počase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum povzbuzuje svojho Figara a teší Almavivu. No vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, ne, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako... Já jsem zpíval kdysi nějakou... Něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval ty klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, bílou, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se asi nepotkali v Moriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrobolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do Humoriády. Aleš Ulmy naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šípkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Pořád výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já to vím, ano. Jasně, děkuju.
6: A šípkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju tak. Pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko. Ano.
3: Jo. Víme, že si vaříte Cčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No dobrý den, tady Jana, zdravím vás oba pánové a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, sejmené
3: scénka z roku 1960, sehrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukáž?

0: Hele, Josef se teď píše s F?
1: Pipka je
0: vedoucím nad střediskem 22.
1: Vedoucím střediska 22.
0: Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
1: Ano.
0: Jo, covník. Neváhající plnění úkolů, nasazení.
1: Neváhající nasadit, ne?
0: Jo, neváhající nasadit jeho osobní volno.
1: Své osobní volno,
0: ano,
1: ne?
0: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
1: pravidelně
0: o 2-3%.
1: Ano.
0: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se.
1: Pardon.
0: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
1: Mezi zaměstnanci.
0: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
1: No.
0: S Pipkou, tak
1: povahu.
0: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano? Čárka pro svou...
1: Ano.
0: Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
1: Družnost.
0: Jo.
1: Smysl pro kolektiv.
0: Dobrý, tak napiš družnost, čárka. Čárka. Máš?
1: Ano.
0: Hrdinství?
1: Ano. Co?
0: No hrdinství napiš. Hrdinství?
1: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
0: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
1: No tak třeba pro svou upřímnost.
0: No tak.
1: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
0: no,
1: ne?
0: No dobrý, přímost. Píš přímost. Přímost, čárka.
1: Tak.
0: Pro kritický přístup k práci.
1: No.
0: Počkej, jak bychom to teď napsali? Jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
1: Že je houževnatý, ne?
0: Jo, houževnatý. Tak napiš houževnatost. No. A ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
1: Aby Pipka tu odměnu
0: dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
2: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
0: Už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
2: Jo, hrdina,
0: jo.
2: Ten Pipka mi ale včera naštval.
0: A...
2: Slyšel jsi ho, ne?
0: Ono jej, soudruhu řediteli.
2: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
0: Ano, no. Hned to bude, soudruhu řediteli, čestěte. Tak, Helenko, a honem nový papír.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k něm měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
4: Myslíte
5: tři princové,
4: takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
5: Horníček
4: Ano.
5: Lubomír Lipský
4: a Miloš Kopecký.
5: Ano, ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
4: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
4: Takhle jako i po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
4: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho, toho Lipskýho.
4: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
4: už jsou
5: máme to natočený.
4: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
4: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská. Už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš mě?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
1: díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
7: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se
7: tak,
1: daří.
7: Hezké poledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
8: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
9: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
9: Dobrý večer, paní Halino.
10: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
10: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
10: Lado, správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni
10: to
1: ale víme, že tři.
10: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. S koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
10: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
10: Musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější jasně. Části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
10: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
9: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
10: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
9: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
10: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
10: pan
1: tady...
10: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
9: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
10: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré, dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
10: No to ne.
6: Aha, tak ne.
9: Ne, ale upřím nás, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
10: Já to tajím, ale...
9: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
10: Děkuju.
9: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
10: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
10: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
11: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
11: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí totéž, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
11: Ano, ano.
1: Abyste pak spali uděláme? Každý v jiné
11: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
11: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
11: To není možný.
1: Ne?
11: Ne.
1: Ne?
11: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
11: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
11: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
11: U té kanceláře mám jako, že to mají být double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
11: Ano, ano. No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
11: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
11: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
11: Ne přes, co, přes
1: každý
11: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
11: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
11: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne za dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zdena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: Jo,
2: že,
3: jo.
2: To je dávno, ale že?
3: To
2: je dlouho. Jestli jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak mě vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte
3: bod? Prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnuto, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: a
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám, já hulákám?
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kdy jste řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Kdyby jsi mohl zapnout ten zip?
5: Tam zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě.
6: Prosím tebe, ta malá.
5: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobiják je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když
6: to...
5: do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
5: Hrgot, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvízt.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital! No. Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a ty to... Proč jí nepůjdi dírce a knoflíku?
6: Puccini mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu něco říkat Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej. Hudebník něco říká. Ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvej a ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: No,
6: ale až se podíváš na tu pračku.
5: Proč tě mohla bys laskavě říct? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No to...
5: Babiša jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
6: Ne, nerozčul mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co má být?
6: Babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. To jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, tak seš to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak nevím, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: To je pravda.
6: To je
5: pravda. Jak bychom to udělali? No to nesínu, to nebere opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo, nacpej babičku, do skříně děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázal cestou, že teď už to nestíhnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: No, ne,
0: vy nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky. Je pět, jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky a můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte a pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale Říšek dost mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já se tam vstupuji teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám.
5: Budeš sám.
4: Ty jsi tu, viď?
5: No.
4: A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
4: Zvedni ho.
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče.
5: To... Tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a koupíme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj. Buď tak laskavý.
5: Emile, jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit
5: klíče? Já mám třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
5: no,
4: klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 000. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám ji tady. Listina opěvu má. Listy já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš.
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mě
5: no, to taky.
4: Povídá, dej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam asi ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, máš, že to nebylo překvapení, ty. Hloupá. Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco, buď se Eustachovou klubicí nebo s Hávou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu dát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Ještě papaj, od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no,
5: no
4: tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padlá na hlavu, já nejsem víš. Ale trebuji.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka,
2: dvě.
1: To je úterý, ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě Výborný. Digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecké letní kino zahajuje sezonu. Policie pátrá po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný ve fotbalové korupční kauze. V semifinále tenisového turnaje v Nottinghamu se utkají dvě Češky a zítřek bude tropický a přinese i silné bouřky. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Letní kino Širák v Hradci Králové zahájí večernovou sezónu. První promítání začne ve 9:45 večer. Kino přes léto nabídne filmové novinky, divácké hity i snímky pro celou rodinu. V červnu se bude promítat v pátek a v sobotu, od července pak od úterý do neděle. Začátky projekcí se budou přizpůsobovat době soumraku.
4: Lístky do Širáku si lidé můžou zakoupit na vstupenkovém portálu města Hradce Králové hkpoint.cz, kde je dostupný i promítací program. Filmové projekce Pod širým nebem nabídne taky městský kemp Stříbrný rybník. Tamní letní kino zahájí sezonu 27. června. Vstup bude zdarma a do konce července lidé uvidí 14 projekcí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Kampus Univerzity Karlovy v sousedství fakultní nemocnice v Hradci Králové získal kolaudační rozhodnutí. Projekt Mefaret 2 za zhruba 7 miliard korun tak po víc než 2 letech výstavby vstoupil do poslední fáze před otevřením. Stěhování všech výzkumných, výukových a administrativních provozů plánuje škola na léto. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná úplatky ovlivňovat výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
5: Jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu. Sport.
2: V semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu se utkají dvě české tenistky. Marie Bousková do něj postoupila po výhře 2-0 na sety nad Němkou Mariovou a Karolína Plíšková stejným poměrem zdolala Australanku Gibsonovou. Mezi nejlepší 4 hráčky v Berlíně pak prošla Linda Nosková, která po setech 6-1 a 6-3 vyřadila bývalou světovou dvojku Španělku Badosovou.
3: Počasí.
2: Zítřek přinese jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploměr ukáže 31 až 34 stupňů, v Polabí až 36, na horách 24 až 27 stupňů. Slabý jižní vítr v bouřkách zesílí. Bouřky můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru kolem 75 km v hodině a taky kroupy.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové se na silnici číslo 11 v ulici Víta Nejedlého srazila dvě osobní auta. Je to u křižovatky s jižní ulicí a v místě je silný provoz, proto počítejte s možným zdržením.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Jaký byl 19. červen v Královéhradeckém kraji? Vybrané události shrneme v následujících minutách. V Královéhradeckém stříbrném rybníku koupací sezóna ještě před začátkem prázdnin skončila. Za chvíli přidáme podrobnosti. Na počasí se zeptáme meteorologa Imricha Drapáka. Akce Hrajeme si i hlavou ukázala dětem i dospělým, že fyzika, chemie nebo matematika si zaslouží naši pozornost. Reportáž uslyšíte za chvíli. Redaktorka Zuzana Boučková byla dnes na dětské olympiádě v Trutnově a poví nám, jaký to byl den. Zítra bude na Hradeckém letišti každoroční krásná charitativní akce Open Skies for Handicapped, která lidem se zdravotním postižením umožní zažít vyhlídkový let. Dnem v kraji vás provede a příjemný poslech přeje Romana Joudalová.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Připravila ho Alena Brantová.
2: V centru Hradce Králové začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Potrvá do 26. června. Na různých místech ve městě nabídne přes 400 českých i zahraničních představení. Kromě činohry uvidí lidi taky alternativní nebo loutkové divadlo, koncerty i nový cirkus. V městském bazénu v Dobružce se můžete zúčastnit bezplatného workshopu Bezpečné prázdniny u vody. Program právě začíná a zaměří se na prevenci tonutí, prevenci první pomoc, resuscitaci nebo bezpečné chování u vody. Součástí budou taky praktické ukázky záchrany ve vodě a nácvik krizových situací. V Česku se při tradiční akci Noc sokoloven dnes otevírá pro veřejnost víc než 170 sokolských budov. Mimořádně přístupné budou taky sokolovny v našem kraji, v Novém Hrádku, v Hořicích nebo pod Štejně na Rychnovsku. Na náměstí ve Vrchlabí začne v 8 večer už 60. ročník turistického dálkového pochodu Krakonošova stovka. Připravené jsou trasy na 150 a 25 kilometrů. Podle Dagmar Fischerové z organizačního týmu je nejdelší trasa fyzicky náročná a připravená pro zkušené sportovce.
3: Já jsem si byla projít, takže vím, do čeho ty lidi jdou. Ty Krkonoše znám, takže je tam hodně stoupání. Na kopcu zase scházejí do různých krásných údolí Krkonoš. Opravdu nohy to prověří a fyzickou zdatnost.
2: V Hradci Králové si ode dneška můžete koupit novou sběratelskou eurobankovku. K dostání je v infocentru na Eliščině nábřeží. Suvenýr připomíná královskou historii města a proto na motivu bankovky nechybí hlavní dominanty velkého náměstí, tedy Bílá věž a katedrála svatého ducha. Hradecké letní kino Širák zahájí večer novou sezónu. První promítání začne ve 9:45. V červnu se bude promítat v pátek a sobotu, od července pak od úterý do neděle. Začátky projekcí se budou přizpůsobovat době soumraku.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak už jsme zmínili ve vysílání, voda ve Stříbrném rybníku v Malšově Lhotě v Hradci Králové je týden před letními prázdninami natolik znečištěná, že v něm už skončila koupací sezona. Špatnou kvalitu vody potvrdili aktuální výsledky rozboru krajské hygienické stanice. Podrobnosti připravil reportér David Macháček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ty vzorky ze Stříbrňáku se odebíraly v pondělí 15. června a na pětistupňové škále byly zařazeny na ten čtvrtý nejhorší stupeň z pěti, což je řečí hygieniků voda nevhodná ke koupání. A to znamená, že neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko. To může být způsobené buď sinicemi nebo taky fekálním znečištěním. A pro toho, kdo by do té vody vlezl, to může znamenat riziko vyrážek a střevních nebo očních potíží. Takže proto je tam koupací sezóna ukončená.
0: Jak to je s provozem kempu u Stříbrného rybníku?
1: Tak přestože je to téměř takové siamské dvojče, ten rybník a kemp, tak kemp zůstává otevřený, je v provozu. Na léto máme informace, že je plně obsazený, ale zkrátka nebude to na ochlazování ve vodě. Hmm.
0: Davide, je nějaká šance na zlepšení kvality vody v populárním Stříbrňáku?
1: Tak bohužel moc optimisticky to nevypadá. Tam ty problémy s kvalitou jsou dlouhodobé. Loni se zopakoval v létě pokus s candáty. Ten připomenu, že pracovníci městských lesů tam vysadili do rybníka přibližně 500 mladých candátů obecných, protože se má za to, že ty dravé ryby mohou zlepšit kvalitu vody tím, že hubí takzvané bílé ryby, to je plotice, cejn nebo perlín, a tím se přispěje k menšímu šíření sinic, ale nějak to zatím nefunguje. A vypadá to, že se bude muset sáhnout asi k razantnějším krokům. Snad by mohlo pomoct odbahnění Stříbrného rybníka, anebo tam zavést přívod vody z nedaleké Orlice, aby se tam zvýšila cirkulace, ale to jsou všechno dlouhodobé plány zatím.
0: Jak dopadly ostatní vzorky vody odebrané hygieniky na koupalištích v regionu?
1: Tak když se někdo ubytuje na Stříbrňáku a bude se potřebovat ochladit, tak asi nejblíž to bude mít do Týniště nad Orlicí, protože tam se kontrolovalo koupaliště Písák a to je v pořádku. Stejně dobré hodnocení dostalo koupaliště v Čelné, které je u Rychnova nad Kněžnou. Rovněž ve Dvoře Králové nad Labem to dopadlo dobře. A potom z minulé kontroly, která je tedy jenom o týden starší, tak platí, že pořád dobrá voda ke koupání je na Rozkoši a samozřejmě k přírodní koupaliště Dachova u Hořic. Tam se odebíraly vzorky 8. června a všechno bylo v pořádku.
0: Informace od Davida Macháčka. Děkujeme. Pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je pátek po 17. hodině, takže dá se říci, že už stojíme na prahu víkendu a určitě vás zajímá, jaké bude počasí. Meteorolog Imrich Drapák je ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
1: Dneska je hodně velké teplo a bude to horší, že?
2: Ta sobota, ta bude nejteplejší. Dneska si teploty se pohybají tak kolem 32 stupňů Celsia. A v noci potom můžeme čekat možná i nějakou tropickou noc, protože bude jasná až polojasno a ty nejvyšší teploty měly být 21 až 18. Zítra ten příliv toho teplého vzduchu by měl vrcholit, tam by ty maxima měly být 31 až 34, Polabí dokonce až někde kolem těch 35, 36 stupňů. Na obloze opět jasná až polojasno. Během přechodně až zataženo a postupně se nám už vyskytují i nějaké přehánky nebo i bouřky, ty by mohly být i silné. Budou spíše na severu kraje a v těch bouřkách tam by mohly být i nějaké úhrny kolem 40 mm, výjimečně i více nárazy větru kolem 75 km, kde mohly tam vyskytnout i kroupy. A i neděle ještě pořád bude teplá, 20 nějakých 30 až 34 stupňů Celsia. Opět v odpolních hodinách se nám můžou vytvářet přehánky nebo bouřky a ty by opět mohly být i silné. Pondělí tam je takové, dá se říct, slabé ochlazení 28 až 32 stupňů, ale v týdnu ty teploty většinou kolem těch 30 stupňů, opět nejteplej padá středa a těch srážek postupně by i ubývalo.
1: Děkujeme za předpověď nejen na víkend. A vám přejeme, pane Drapáku, ať je pěkný, naslyšenou.
2: Mám taky hezký víkend, naslyšenou.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 17. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové posloucháte Den v kraji. V kampusu Univerzity v Hradci Králové a na přilehlém náměstí Václava Havla dnes druhým dnem pokračovala popularizačně vzdělávací akce Hrajme si i hlavou. Pro školní skupiny i pro veřejnost ji pořádají studenti Přírodovědecké fakulty. V desítkách stánků si lidé sami mohli vyzkoušet třeba fyzikální, biologické, ale i chemické pokusy.
1: Tak pořádně to chytni.
2: A teď budeme koukat, jakou to má barvu, jak to bude růst. Takže jste si vybrali kobalt na tikation.
3: U jednoho z desítek stanovišť asistuje školákům Eliška, studentka čtvrtého ročníku na Přírodovědecké fakultě.
1: Máme tady pokus, který se jmenuje korál z modré skalice, kde vysvětlujeme dětem, jak funguje difuze, srážení. Pak oni odhadují, co obsahuje měď a co neobsahuje měď právě podle barvy.
4: Eduard Goček.
5: Já Matěj.
6: Patrik Šimon.
7: Kouba. Mikuláš Kouba.
8: Sprnerový. Praha 8.
1: Kluci, pojďte mi říct, co už jste tady všechno dneska si stihli prohlídnout.
9: Jsme na rentgenu a pak ještě na poznávání zvířat
10: a pak ještě dělání bublin.
1: Který z těch pokusů se vám líbil nejvíc nebo byl pro vás nejzajímavější?
5: Tak asi všechny.
11: Za mě byl asi nejlepší suchý led.
0: Za splnění úkolu nebo správné zodpovězení otázek děti u jednotlivých stánků získávají soutěžní lístečky s podobiznou Alberta Einsteina. Jinde je pak můžou vyměnit za drobnou odměnu.
12: Hlavou, takový jako lístečky hlavou. A pak si vlastně můžeš koupit nějaký drobnosti, anebo ještě nikde si můžeš koupit limonádu, takovou speciální.
13: Einsteinovka je náš speciální nápoj. To není obyčejná malinovka, to je nápoj poznání, takže kdo se toho napije, tak všechno ví, takže konec problémů ve škole.
0: Popisuje jedno z největších dětských lákadel organizátorka akce Michaela Křížová. Program se podle ní univerzita snaží přizpůsobit na míru dětem v různých věkových skupinách.
13: Snažíme se právě na těch stáncích mít různou náročnost těch pokusů nebo těch aktivit, aby právě když přijde to dítě z prvního stupně, tak aby bylo schopné i na tom stánku tu aktivitu vykonat.
0: Loňský 16. ročník Hrajeme si i hlavou navštívilo podle organizátorů okolo 10 000 lidí. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše redaktorka Zuzana Boučková už opustila sportovní kolbiště v Trutnově a aktuálně míří zpátky k nám do studia v Hradci Králové. Tak zdravím, Zuzko. Prožila si den na dětské olympiádě na fotbalovém stadionu v Trutnově. Když se podíváš zpátky, tak jaký den to byl?
2: Přeju krásné odpoledne. Řeknu vám, že jsem příjemně unavená, vyfoukaná od větru, spálená od slunce, ale nabitá pozitivní energií. Byl to naprosto fantastický den. Kdybych to měla shrnout jedním slovem, tak to byl triumf. Triumf dětské radosti, pohybu a především organizace. Začalo to v 8 ráno úchvatným olympijským ceremoniálem s holubicemi a slavnými olympioniky a skončilo to odpoledne, kdy se rozdávaly první sady medailí v atletice a ve fotbale. Vidět děti, menší i ty větší, s opravdovými medailemi na krku, jak jsou hrdé a jakým jejich spolužáci tleskají, to bylo skvělé. Trutnov dnes ukázal, že umí uspořádat akci evropského formátu.
1: Ty jsi mluvila o tom, že školy z Trutnova olympiádou žijí, opravdu doslova. Bylo to vidět i mimo ten samotný městský stadion?
2: Určitě ano. Ve městě jsem potkala děti v barevných týmových tričkách s logem olympijských her, učitele s píšťalkami na krku, rodiče, co si brali v práci volno, aby stihli start svých ratolestí. A skvělé je, že to byl teprve první olympijský den ze 4. Jak mi potvrdil ředitel olympijských her Jiří Šembera, po víkendové pauze se v pondělí ráno startuje na novo. Budou se hrát turnaje v přehazované, stolním tenise, vybíjené a dokonce se chystá taková lahůdka, jako je b-ball nebo rafting. Olympijské hry vyvrcholí příští středu, 24. června, velkým slavnostním zakončením na náměstí Republiky.
1: Zuzko, ty jsi byla dnes tak trochu v roli sportovní reportérky. Co tě zaujalo osobně nejvíc?
2: Určitě ta nefalšovanost. Myslím tím žádný kalkul, prostě čisté nasazení. Když vidíte 9letého kluka, jak na té 400 ze sebe vydá poslední zbytky sil, na cílové čáře padne a hned se zvedne, aby sportovně poplácel po zádech soupeře, tak si říkám, že ten sport má stále smysl. A také se mi líbil ohromný veselý hluk na tribuně. Ještě teď mi trochu z toho píská v uších. Byl to dnes zkrátka skvělý den a já smekám před všemi dětmi a především před organizátory Trutnovských olympijských her.
1: Tak Zuzaně Boučkové děkujeme dnes za celodenní informace z Trutnovské dětské olympiády. Šťastnou cestu. Pokud chcete vidět fotky a videa ze slavnostního ceremoniálu dětských olympijských her v Trutnově, tak klikněte na web Českého rozhlasu Hradec Králové nebo na Facebook nebo Instagram. A Zuzaně Boučkové přejeme po zásluze klidný večer. Naslyšenou.
2: Přeji hezký večer.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 17.49, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a jestli jste poslouchali i ráno, tak asi víte, že po půl deváté jsme si povídali hlavně o létání a o letadlech, protože už zítra bude na hradeckém letišti každoroční krásná charitativní akce Open Skies for Handicaps, handicapped, která lidem se zdravotním postižením umožní zažít vyhlídkový let. O ten se postará armáda České republiky a její letadla, ale hodně toho bude k vidění i na ploše. A o tom všem si povídal Jakub Schmidt s ředitelem leteckých služeb Hradce Králové Pavlem Rindem, který o akci Open Skies for Handicapped řekl.
1: Je to charitativní letecká akce, kterou pořádají letecké služby Hradec Králové a smyslem té akce je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním, s handicapem, zážitek z vyhlídkového letu, protože jsme si vědomi, že taková věc jako vyhlídkový let není pro každého prostě běžná záležitost, takže bychom chtěli těmto lidem splnit sen. A součástí toho dne je i zábavný doprovodný program, vystoupení hudebních skupin, program pro děti, program pro dospělé, takže a ten je přístupný všem široké veřejnosti, takže dokoliv
2: každý
1: může se přijít podívat, strávit příjemný den na letišti.
2: No. Je to už letos po 17. ročník.
1: Ano, přesně tak, je to již 17. ročník a letošní ročník se koná i pod záštitou pana prezidenta Petra Pavla.
2: Kolik lidí už jste takhle svezli těmi letadly za těch 17 ročníků?
1: Průměrně každý rok dokážeme zabezpečit vyhlídkový let až pro 600 osob s doprovodem.
2: K zájem očekáváte i letos velký, už máte jako představu, kolik
1: máme,
2: lidí?
1: Máme, registrační systém se nám plní. A těší nás, že to není jenom regionální akce, ale ti návštěvníci, zájemci o vyhlídkový let nám přijíždí z různých ústavů sociálních zařízení z celé republiky, máme z Kyjova, z jižních Čech, takže nás to opravdu těší, že takto se ta akce rozrůstá i mimo region Hradce Králové.
2: Jakým letadly se bude tedy létat a dorazí třeba i ten Airbus 319, který právě vozí třeba pana prezidenta Petra Pavla?
1: Tak Airbus je potvrzený, máme potvrzený let s Airbusem, takže Airbus doletí, mimo Airbus doletí ještě dva letouny CASA a z centra leteckého výcviku v Pardubicích máme přislíbený L410 turbolet a kromě armády s námi spolupracují i soukromí provozovatelé, takže diváci, návštěvníci uvidí Antonov AN2 a vrtulníky Cabry a Robinson. Ty nám také pomohou zabezpečit vyhlídkové lety.
2: Vyhlídkové lety. No. Když takhle potom třeba ti lidé vystupují z těch let, tak určitě mají spoustu zážitků. Jako, byl jste někdy u toho, když jako vystupují a sdělují ty své dojmy nebo povídají si mezi sebou, že povídají. To musí být, jako pro ně to musí být určitě taky zážitek.
1: Tak páni piloti rádi létají nízko, v zásadě opravdu ty dojmy jsou velmi pozitivní a je to věc, kterou prostě ty lidé běžně nezažijí.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď po 17. hodině jsme shrnuli ve stručném přehledu události 19. června. A co budeme ve vysílání sledovat zítra a o víkendu? Zítra ve 14 hodin se kolegyně Pavla Kindernajová přihlásí ze Žižkových sadů v Hradci Králové a během hodinového přímého přenosu přiblíží druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony, akce, která v krajském městě uzavírá divadelní sezonu. Podíváme se také do Rychnova nad Kněžnou, kde začne 31. ročník festivalu Poláčkovo léto. Program potrvá do příští soboty, nabídne 8 divadelních představení a 5 koncertů. Umělci vystoupí mimo jiné v Kolovratském zámku, na nádvoří pivovaru nebo v amfiteátru na Studánce. V Novém Bydžově se zase bude konat tradiční motoristický orientační závod a výstava automobilových veteránů Novobydžovský čtverec Memoriál Elišky Junkové. 60. ročník dálkového pochodu a horského ultramaratonu Krakonošova stovka 2026, který začíná dnes, bude pokračovat i zítra. Hlavní trasa měří 101 kilometrů a je limitována časem 24 hodin a budeme u toho. A jak už od nás víte, na letišti v Hradci Králové začne 17. ročník akce Open Skies for Handicapped. Zavedeme vás také do Hořic, kde si připomenou 100 let od okamžiku, kdy prezident Tomáš Garrigue Masaryk poklepal na základní kámen věže na hořickém Chlumu nad městem.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: 18 hodin bude za chviličku a můžete se pak těšit na páteční Desky pásky vzpomínky, hudební speciál s Honzou Adamem. Pěkný večer a víkend vám přeje Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata. Z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 18 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Prohlídky v Broumovském klášteře nově zajišťují benediktini. V Týništi nad Orlicí vznikne v kempu Písák workoutové hřiště. V současných teplých dnech by na sebe měli být opatrní zvlášť seniori. A zítřek přinese tropické teploty i silné bouřky. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Broumovský klášter na Náchodsku mění provoz prohlídek. Spravují je nově benediktíni, kterým objekt patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Výnos půjde na opravy barokního kláštera. Ten je národní kulturní památkou. Ročně ho navštíví 10 000 lidí. Týniště nad Orlicí vybralo dodavatele nového workoutového hřiště v kempu Písák. Vznikne vedle dětského hřiště u brouzdaliště a město za něj zaplatí 400 000 korun. Stavba je naplánovaná na červenec a srpen. Návštěvníci pak budou mít k dispozici například hrazdy, bradla, žebřiny, ručkovací sestavy nebo lavičku na posilování. Součástí bude taky dopadová plocha z kačírku. Podobné zařízení v Týništi zatím chybělo, říká nezávislý starosta Michal Procházka.
7: Co se týče workoutu v Týništi, byly určité pokusy na nějaké posilovací stroje. Jeden malý workout je v Rašovicích, naší místní části, ale takovýto workout, který v současné době stavíme na Písáku, v Týništi rozhodně není.
5: O víkendu budou teploty na většině míst v republice vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
8: Tak, aby nebyly vystaveny jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněny a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
5: Těmito pravidly by se ale měli řídit i všichni ostatní.
6: Sport.
5: Hoštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou večer závodit na mítingu Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin našeho času.
6: Počasí.
5: Sobota přinese jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploměr ukáže 31 až 34 stupňů, v Polabí až 36, na horách od 24 do 27 stupňů. Slabý jižní vítr v bouřkách zesílí. Bouřky můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru o rychlosti kolem 75 km v hodině a taky kroupy.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V Hradci Králové se na silnici číslo 11 v ulici Víta Nejedlého srazila dvě osobní auta. Je to u křižovatky s jižní ulicí a v místě je silný provoz, proto počítejte s možným zdržením.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginobleho, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průřez svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond píseň opěvující sladkou Karolínu napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v Mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý globus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Bécaud. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na newyorské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa, Nessun Dorma, z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karisim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Na stříbrném rybníku v Hradci Králové je konec s koupáním. Ve Vrchlabí večer odstartuje turistický dálkový pochod Krakonošova stovka. V semifinále tenisového turnaje v Nottinghamu se utkají dvě Češky a zítřek přinese tropické teploty i silné bouřky. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové ukončil koupací sezónu. Kemp je stále v provozu. Důvodem je voda nevhodná ke koupání. Vyplynulo to z informací na webu krajské hygienické stanice. V jiných kontrolovaných koupacích oblastech v našem kraji je voda v pořádku. Na náměstí ve Vrchlabí za hodinu začne už 60. ročník turistického dálkového pochodu Krakonošova stovka. Připravené jsou trasy na 100, 50 a 25 kilometrů. Podle Dagmar Fischerové z organizačního týmu je nejdelší trasa fyzicky náročná a připravená pro zkušené sportovce.
2: Já jsem si byla projít, takže vím, do čeho ty lidi jdou, ty Krkonoše znám, takže je tam hodně stoupání, na kopcu zase scházejí do různých krásných údolí Krkonoš. Opravdu nohy to prověří a fyzickou zdatnost.
1: Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá až do půlnoci. Policisté kontrolují hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd a taky jsou v okolí větších měst. A taky tam, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin. Sport.
1: Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková se utkají v semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Bousková do něj postoupila po výhře 2-0 na sety nad Němkou Mariovou a Plíšková přehrála stejným poměrem Australanku Gibsonovou. V Berlíně se pak mezi nejlepší čtyři dostala Linda Nosková, která porazila Španělku Badosovou 6-1 a 6-3. Nikola Bartuňková naopak vypadla v Německu se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou po setech 6-2, 6-7 a 4-6.
0: Počasí.
1: Zítřek přinese jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploměr ukáže 31 až 34 stupňů, v Polabí až 36, na horách naměří od 24 do 27 stupňů. Slabý jižní vítr v bouřkách zesílí. Bouřky můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru o rychlosti kolem 75 km v hodině a taky kroupy.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba lyžiny s tvrdým i nebo lyžiny s měkkým i, ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, v kterých by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty lyžiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že
2: lyžiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco lyžiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují lyžiny s
1: Y. No ale to je špatně.
2: Ba takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem lyže, které se musíme učit ve vyjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz lyžiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo lyžina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i lyžiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se
1: dolů
2: od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout z něco. Ale to z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat? Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemu si jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme. No, tak jsme zase o něco chytřejší, díky Dagmar Magincové. Děkuju vám.
2: Já děkuju vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra, hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Sport.
2: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplachá, jo. Protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: O světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Proočně čočky v očích mám, radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny, svět je pro mě jiný jasný dní. Zdraví Petr, záznamník se rozstřá strachy, že bude též světlo plachý. Oprávněný strach má věru, stále žije jenom v šeru.
1: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
2: To není,
1: slyším,
2: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
1: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme v oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
2: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, ano, prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
1: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka, čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
2: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
1: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
2: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
1: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrý rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
2: Na problémy takové to, když žouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku.

0: Domovou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mílným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: tomu za,
1: ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. No. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný a rozmazaný pohled. Večer mě bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím, je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce vládně řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout pro tu, do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak, ano. Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cistojení makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít, prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mě řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vylečilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozdíl,
2: kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Ne, mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6 výrobky.
1: A zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: promiňte,
3: vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
1: snad.
0: A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Snad jsem

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, je že to? Oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: no, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobré.
3: Na ty oči úplně bezvadní.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli bude tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, intenzivnit? Třeba
2: no může,
0: věkem?
2: No, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih. Je to nepříjemné, no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světálach, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečné povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými, rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech, místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
4: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od Ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
5: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
6: Úroda bude určitě slabší o něco, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
3: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Susany Svinyjová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní Svaž mě, Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům letmé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžík.

Susany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, z tu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusu nové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry Máry a nahrávka V cíli.

Wasting One on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Dobrý dostavník Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, pár už se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Ve tmě dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé reedice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou

písně, které šofér znal, za to, že nás vzal, jsme hráli dál, nás potom vzal za jiný vůz.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl

Klasika Krise Kristofersona Mien Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak ji kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven.

čárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25 leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka, taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, výdle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byli knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Souží, rmoutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. To je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla, tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žád nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Stírat obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhel...

0: Zervatorsk. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe! To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách! Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
1: Ne. Ne, pokrajováč.
0: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi od sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nalepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Stříc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, Strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznený. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan Stříc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stříc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělala nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučil.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádnýho mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starýho chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do týhletý doby zůstal svobodnej, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mlada, natož teď, ne. S tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho nepleťte, jo.
5: Já to mluvíte s panem notářem.
4: Tak co, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: To
4: byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
4: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne. Ahej, strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
4: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
4: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přiměli úroky, že?
6: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
4: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
4: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
4: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
4: Já nikdy nešlo o peníze, nikdy.
7: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
4: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
4: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
4: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
6: Strašně.
7: Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

Už nikdy víc milovat nebudu, jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc milovat.

nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
4: ano,
3: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a hloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslavovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
4: ano,
3: že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl.
3: Takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: taky jo, tak, to bych chtěl. Tu, já jmenovat nebudu, páčku, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano. Dogo.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továru. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se na domu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel.
4: Yeah.
3: Tak, nějakou hypotézu jako detektiv a pana Vyšila, skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebyl prostě rozuřený.
4: Ne,
3: poznám. No
4: tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, ču, a co pokud, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako ano. Hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... Do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
4: Ano.
3: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka... Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty jsi někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: No, můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Jsem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se jdi. Právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
4: Můj tatínek vlastně. Málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypřed a už jsme byli v oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopřeji, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně, že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer brambůrky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? Ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šítím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj blížního svého, jako sebe samého. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bibione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap. Ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně. A no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schůdkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Takže čau bambínu
1: a
0: pak.
1: Lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Jsem se lásky vzdala.
0: Děkuju, děkuju. Podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam líce venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdravíšný lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat, neplakat, neplakat. Uměle ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou. Ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání, nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a více jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že a přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižený, já jsem teda nevidomá, ale občas

0: čas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc, a on tehdy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli. Prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje. A myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, když si nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
1: Díky. No vyplácí, vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, dobře, které mi nic dobře nepřináší. A tady já nějak dobře vnímám, že to má smysl. Moc děkuju, ano, moc děkuju za zavolání.
0: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
1: ano,
0: daří.
1: Děkujeme.
0: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
1: Tam taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně, a ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit? Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka z Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocnou manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, takže, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně zdravím.
1: Děkuju, přidáme pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak též vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle. Tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana, tak. České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já vás taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusy, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to příslovní nebo poříkadlo za dobrotu na žebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepším úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka to v příběhu, no, případu bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takovej příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání k lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, teda jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako, domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kuturu už to nešla a nemám možnosti si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkali, protože za dlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě krmiva jsem i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: Já nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
0: Takhle, kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano, ano. Já jsem to tušila. I rodina mě varovala předtím a říkala chrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, to myslíte, že se stalo. Samozřejmě kočka mi přišla domů a přinesla mi, přivedla mi teďka tři koťata. No? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplech, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky je někdy i docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit, jo, takže...
0: Jej, ale jo, to je, jo, to si šetřte, a... protože tohle jo. Budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak jo, tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chce se udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít. A
0: jasně, tak dále. Po zásluze potrestáno, tohle známe úplně všichni. Jo. Moc tak, děkuju, dobrou noc dobrá. A mějte dobrou se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás mile někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí, tak bylo to v té době vašeho mládí lepší anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Ženičku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mně stane, že vystupuji z tramvaje a trošku je to vyšší a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tady 15 letý ze školy. Oni už mě znají, tak se zastavilo do ve čtyřech třeba a kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuji, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už stejně staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe. A bydlíme naproti sobě kousek. Náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, pan Žára, na vařím a peču, tak vždycky něco upeču, ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Takže ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Ona máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska, co se mně stalo? Já tam s sebou nosím takovou lahev a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíkal mě podat ten šroub o té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala.
0: No jo.
1: Protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že teda jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slovatu.
0: No jasně, evidentně krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně z toho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Jánskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes celou otevřít mi dveře. Já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte ale... i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
1: A do, utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přidáme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím. Že?
0: Evidentně se... V rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byla až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak jsem mluvila. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř. Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá tím, že musím chodit s tím vozíkem. No ale říkám, stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne. Vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale byste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michale, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám... Těžko říct, no mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A dalším způsobům hodných pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde mám i improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu to je život.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc.
1: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze tak bývala modelka, no, nechala se rozvíst, jo, a uchýlila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že o tu práci, měla pěknou práci a to, a věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka, a věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
0: Jo, takhle, to je koňský útlek.
1: Prostě nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají, a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
0: no, to je...
1: a zase chlap nějaký si to odveze, a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo. Takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
0: Já mám,
1: protože
0: já
1: bez
0: si to...
1: by ty koně dávno nežili.
0: Přeložím si to do prašštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
1: No, ona má teda, víte co, účet ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo. Ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A tak já jsem přišla jako to ke koním dřív z práce, ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
0: Pojďme
1: to
0: k věci.
1: Jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo, ale ona má říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdyby nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala ten účet, jsem jí poslala 5000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
0: Mm-hmm.
1: No, a víte co, no, a ona říkala, že byla klika, že akorát přišla jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u Heřmaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5000, asi 5500.
0: No zkrátka, je to tak, jak to bývá, to znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde, a ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda, nikdo to nedělá zadarmo.
1: Zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to.
0: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc, a to, že ta lidskost není jenom o penězích, je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
1: Myslím si, že takových lidí, ano, Ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nebyl, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla, zřekla, že tohle je daleko užitečnější práce.
0: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo ne úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
1: Já bych si, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
0: kdo co má, to dá.
1: Jinak bych si poslala víc.
0: Nejde to. Každý máme své limity.
1: No, mě za soused tady měl slepice vedle baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl tři kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam pět koťat.
0: No gratuluju.
1: Kůže na ní, pane Maco, kůže na ní vysela.
0: Ježiš.
1: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
0: Paní, mají dobré
1: paní
0: srdce.
1: Má, manželem mají 7 holek, 7 dcer.
0: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní. No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
1: Tak mějte se hezky a naschle.
0: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústím na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žomberecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takový třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě jako vyloženě v mrazech a tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho být, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhlo, ale to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, jestli na to vlastně zpětně spomenem, tak je to bylo asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo vám to v paměti.
1: Super. Rádio, na to prostě takhle vzpomněl a ta vzpomínka prostě přišla na povrch, no.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosila jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze,

po pár minutách se něco stane a vyjde to, vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude létat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: Toho jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No dobrý skutek, něco lidského, hřejivého, takového, něco, co zahřeje. Třeba jo. Úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. Jo. Potřebovala jste by...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní.

0: No a pak sme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potešilo. A do dneška ho mám skovanýho a už je to sakra dlouho.
1: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání ne, jako ne, takové, to jestli jako to ještě ne. Nebylo.
0: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
1: Mm-hmm. Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
0: Jo, a to jsem dělala od 11 let, jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho, ale na něj každý kašle.
1: Jo, v obráceně to nefunguje.
0: No.
1: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu, teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
0: No já jsem už dopadla, že jsem na vozíku teď. No ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už hotová.
1: Stalo se... Člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
0: Ano, ano.
1: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
0: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Kde to mám další příspěvky, třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma, já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta, horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili a kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici? Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo. Protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád vlaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejlíp.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti měli několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, a jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, když například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také pro grázly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl, vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zíralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych věřil.
1: No, není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu, neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval, no.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě, na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak, kdo bude další?

0: šepnuto do sluchátek. Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Trýt z Žamberska.
0: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... No, to je Bamberg, to je
0: jo, Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás, ještě jednou, povězte, lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stal, kdy jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, protože to měl přes celou republiku a co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj, cestovatel a takže ta lidskost přišla v ní več a teďka už žádnému stopaři nikdy peníze nedám, i kdybych tý nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát. A nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí. A jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak... nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, co jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek a říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být. Člověk nemá jenom sebecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady.
1: Určitě.
0: Děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. Člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitové tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voholi. A teď do toho potom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladej proti mně, že jo, opravdu mladej.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne, já si
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý a najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popeláš. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popeláš, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč to, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda.
0: No chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou deku.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne. Platit bude. No, dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a moc krát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký... Asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi. Je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i na vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc, přeje Honza Macon.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
1: Ano?
2: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě... Jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte.
4: Ano.
3: Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktor.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
5: ne.
3: Nebo snad sousedé něco
5: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju.
6: No.
5: Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No, prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak
5: no,
3: si...
5: skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, ale...
6: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: Co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
6: Jako dub.
3: Jako dub.
5: No, no to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním ne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
6: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
3: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
6: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím? Kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku. Já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
5: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku.

0: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekne lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
0: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
1: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
0: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
1: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
0: Podle mého soudu?
1: Ano.
0: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
0: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
1: Co je to?
0: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
1: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
2: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: že... Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si šepuši.
3: Ne, Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda bych potřeba nějak rychle se rozvízt. Rozvízt. Když jste byla se smolil, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom. To nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě.
4: Ano, ano.
3: Star jsem 1962.
4: 62
3: roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. Obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte
3: no.
4: Manžela od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to
3: máte. Podívejte se, no.
4: Ano. Ano. Ano. Ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
3: Kdybyste
4: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 letech, ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.

0: vstoupíte do jeho bytu. Do
1: Praze mám prohranou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství. Jo. A přišel na takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
0: Ano.
1: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsese. Z forstovní rovnou do kamrdlíku.
0: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
1: Ne, no vůbec ne.
0: Ne.
1: No tak mi tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta, jo. Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
0: To je pravda?
1: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
0: No s tím kozlem je to pravda.
1: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
0: ano.
1: Promiňte, že to jak řeknu,
0: ano.
1: Ale víte, jak páchne kozel?
0: No to ne.
1: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
0: Ach.
1: Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko, buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no potom jich prosím ten rozvod.
0: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech,
1: no.
0: Doufám, že šťastného manželství.
1: Myslím,
0: že jste překonali různé bouře, no. Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Ty, taková jednoduchá věc, no. Maličkost. Otevřete okno. Vy větráte několikrát denně
1: no.
0: A máte zachráněno manželství.
1: No paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co a jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního a já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen, tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, tedy. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením.
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených párných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Pane Jouda, co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo tak, nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem ubíhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
4: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v poradní kance.
4: Poradní kance, jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu.
4: V rozvodovodovým,
5: no tak jo. To já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne. No, to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: To já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No.
4: Co jiného by to mělo být, že
5: no jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no
4: jo?
5: No
4: to... Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no,
4: taky.
5: No jo, já
4: nevím, ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi? Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Děte, no, a to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezúvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No Jery, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No
6: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: A co vás tak rozčílilo, pane Carboch?
4: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
4: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
4: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
5: Dějte se, pane Carboch, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carboch.
4: U mě, jo?
5: Já?
4: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
4: já vám to
5: pane
4: vůbec
5: Carboch,
4: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
4: No, tak co má já? Udělal jsem je, má je, tak co? No,
5: no dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
4: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
4: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Aha, tak dobře, má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ním vidíš, prosím tě? A vůbec. Paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě za to z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to jsi se najednou stal náramně čilejš.
3: Ale počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.